0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: tady.
1: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album? Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Od roku 2003 působila ve vězeňské službě České republiky. Byla ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a mužské v Kuřimi. Poté působila jako ředitelka odboru trestní politiky Ministerstva spravedlnosti České republiky. Aktuálně je ředitelkou probační a mediační služby. Kromě toho je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon neboli Žlutá stužka a nejnověji také autorkou knihy Kriminálnice. Naším hostem bude už za chvíli Gabriela Slováková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla Gabriela Slováková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vám zaprvé moc gratuluji k nové knize. My se scházíme vlastně těsně po tom, co vy jste ji pokřtila. Jaký je to pocit vypustit do světa něco, co jste tak dlouho pilovala, na čem jste tak dlouho pracovala? A já vím, že tady to opravdu byly dlouhé, ne měsíce, ale roky.
2: Pocit je euforický, protože já jsem s knížkou začala ještě jako ředitelka věznice Světla nad Sázavou, když jsem respondentky přímo měla blízko u sebe, chodili ke mně do kanceláře, kde natáčeli jsme tu první část rozhovoru o jejich životě, proč jsou ve vězení, co se jim stalo. Pak to na chvilinku uslo, protože jsem se stěhovala, různě rodila děti a podobně. No a následně jsem nevěděla, co s tím, protože ten materiál už byl jako starý a nevěděla jsem, jestli ty ženy by vůbec stály o jeho publikaci, tak jsem ji vyhledala. Některé z nich souhlasily s pokračováním svých příběhů, takže celý ten proces trval někdy od roku 2018 do roku 2025, takže
1: to trvalo dlouho,
2: ale ten křest, to byl ještě větší stres, protože mým kmotrem byl pan prezident Petr Pavel, který se o téma dlouhodobě zajímá a vlastně umožnil takovou tu větší prezentaci a veřejnou osvětu a vůbec debatu, takže jsem kromě toho, že jsem byla nervózní, jestli se bude líbit knížka, tak ještě dvakrát tolik, aby se křest povedl, aby i pan prezident byl spokojený, ale říkám, s vděkem musím říct, že jsou lidé v tomto státě, kteří se zajímají i o ta vyloučená témata, myslím, že to je extrémně důležité.
1: Ta kniha, o které si povídáme s Gabrielou Slovákovou, se jmenuje Kriminálnice. A jak už tady padlo, tak ty prvopočátky byly právě v dobách, kdy vy jste vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co bylo vlastně tím prvním nápadem, tím impulzem, ty příběhy tam zaznamenat?
2: Když pracujete ve vězení a vlastně denně slýcháte, vídáte nebo čtete spisy žen a začnete přemýšlet nad tím životem, který vedou a co se jim dělo předtím, než nastoupili do výkonu trestu, i s pomocí kolegů, kterým tímto chci velmi poděkovat, psychologu, terapeutu, pedagogu, jsem se k těmto příběhům dostala. Často pak rozhodujete o nějakých krocích v jejich životě, o podmíněném propuštění, o tom, jestli můžou třeba navštívit rodinu. S některými ženami se blíž poznáte, i protože jsou tam déle. A čím víc těch příběhů jsem vnímala, tu různorodost, ty důvody, co se dějí v lidském životě, tím víc jsem chtěla, aby to pochopila i ta veřejnost. Takže to byl takový možná první impuls a potom. My jsme ve věznici jezdili s takovým programem prevence kriminality po školách, co doposud považuji za jednu z nejlepších forem prevence. A nedělá to jenom Světla, dělají to i mužské věznice, i Kuřim, kde jsem následně byla ředitelkou, ale vlastně teďka bych řekla, většina věznic se podílí na osvětě ve školách, základních, středních a odsouzení povídají své příběhy, co se jim stalo, že byly taky normální děti, jak se dostali k drogám, k dluhům a podobně. Takže tím, jak jsem ty příběhy poslouchala, čím dál tím víc ve mně rostla ta myšlenka, jak je důležitá osvěta a proto jsem oslovila i ženy, jestli by do toho se mnou šly.
1: Dá se to shrnout do věty, kriminálník je taky člověk?
2: No i ten název té knihy měl být takový trošku provokující, protože pro mě slovo kriminálník má takový, jako řekla bych, negativní zabarvení.
1: Právě.
2: A já tím, jakože už mi není 20 let, bohužel, tak sleduju spoustu lidí, jak se chovají na veřejnosti, jak vystupují, jak se chovají doma. Kolikrát jsou to horší lidé, než ti, co jsou zavření ve vězení. Páchají různé věci a nikdo je nikdy neodsoudí. Takže ta hranice, kdo je a není jak slušný člověk a kdo je ten kriminálník s tou nálepkou, byť to může být daleko lepší člověk, než jsem třeba já, a jenom neměl takové podmínky pro život, ta hranice se u mě stírá, takže kriminálník je něco, co stigmatizuje, nálepkuje někoho, kdo přešlápnul. Někdo samozřejmě fatálně do vězení patří a někdy i na doživotí. A někdo spíš potřebuje podporu, pomocnou ruku, terapii, dluhové poradenství, sociální kompetence, které mu nedala rodina, nedal mu to ten běžný život, co jsem třeba měla já.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: S jakým přesvědčením jste vy před dlouhými a dlouhými lety vstupovala do toho vězenství? Byl to ten pocit, který jste teď nastínila, že kriminálník je ten zloduch, který si zaslouží být zavřený, anebo už tam bylo to, že prostě je to opravdu třeba člověk, který přešlápnul a kterému máme vlastně pomoct a tím pomoct i sobě, společnosti?
2: No já jsem ve vězenství pracovat nechtěla, protože moje máma celý život pracovala ve vězenství, byla i ředitelkou věznice, dokonce i ve Světle nad Sázovou. A s jejím obrovským srdcem a sociálním cítěním jsem žila celý život, pracovala i jako psycholožka v Jedličkově ústavu a podobně, takže jsem asi prosákla od malička nějakou sociální prácí, pomocí a pochopením lidí, kteří jsou nějak vyčlenění, ať už sociálně, zdravotně a podobně, ale prvotně tam moje cesty nemířily. Nakonec osud tomu chtěl a já jsem hodně měla možnost vidět vězeňství v zahraničí, protože původně jsem pracovala na generálním ředitelství v jiné pozici a čím víc jsem viděla tu dobrou praxi v některých vyspělých vězeňských systémech, jak se to dá dělat, aby se s těmi lidmi pracovalo individuálně, aby se nestigmatizovali, abychom se spíš dívali na ty jejich dobré stránky a rozvíjeli to, co se rozvíjet má a viděli ten pohled po propuštění, kde budou žít, co budou dělat, tím víc jsem chtěla to přivést do Čech, takže já jsem do toho vězení, abych odpověděla, nastupovala s tím, že budu implementovat ty moderní metody a zlepšovat to, co už samozřejmě se nastartovalo dávno před mým příchodem a určitě jsem tam šla spíš pomáhat, než že bych si myslela, že jsou tam lidé, kteří jsou na dosmrti odepsaní.
1: Promění člověka tak dlouhá práce mezi lidmi, kteří chybovali a někteří se třeba snaží, někteří méně se napravit?
2: To by asi posoudili mi blízcí. Já věřím, že moc ne, protože jsou to pořád lidé, kteří jsou velmi podnětní, často inspirativní. Ke mně nikdo se nikdy nechoval špatně. Spíš to ve mně probudilo ještě větší nějaké sociální cítění k tomu, co všechno se může v lidském životě stát, ať už těm pachatelům nebo i obětem trestných činů. A rozhodně mi to pomohlo uspořádat si nějaký hodnotový systém, co je a není v životě důležité, protože když vidíte dům plný neštěstí, tak potom vám nevadí, že nemáte nejnovější auto a spousty peněz. Možná mě to i profilovalo, protože myslím, že s mou vyřídilkou bych obstála někde i v biznisu, ale řekla jsem si vlastně proč, když tohle to myslím, že dělám dobře, zasvětila jsem tu velkou část života, takže asi určitě to není tak, že by mě to pronásledovalo ve snu, že bych si nesla nějaká traumata. Spíš víc a víc se ze mě stává takový aktivista za to pochopení tématu.
1: Ono se obecně říká, že člověk se učí nejlépe z těch chyb. A vy jste těch chyb, byť jiných lidí, měla před sebou jako celou škálu.
2: Tak samozřejmě je to frustrující, když pozorujete mladou ženu, jak si kazí život a propadá se a někdy se vrací do toho vězení po druhé, po třetí. Určitě mě to formovalo i v mé mateřské roli, kdy se snažím, aby moje děti pochopily, co v životě mají dělat za rozhodnutí, aby se jim nestalo něco podobného, jako se stalo lidem ve vězení. Ale myslím, že mě to ovlivnilo v tom dobrém, že vidím úctu k lidskému životu na všech stranách a jak důležité je práce třeba i kolegů z vězeňství, z probační mediační služby, z nezisku, sociálních služeb a podobně, kteří jsou ochotní takovéto skupině osob, před kterou si leckdo odplivne, nastavit nějaká pravidla, podat pomocnou ruku, chovat se jako rovný k rovnému a někdy stačí takhle málo, aby se ten člověk odrazil ode dna.
1: Já se asi chytnu toho odplivnutí. Změnil se pohled společnosti na vězněné ženy a muže během těch let, kdy se v té trestně právní politice pohybujete?
2: Řekla bych, že to je ve vlnách. Odpověď zní nejspíš ano, protože i podle různých našich průzkumů a výzkumů veřejného mínění, které třeba dělá Institut pro kriminologii a sociální prevenci, který nás dobře zná, všechny instituce, jako je vězeňství, probačka, tak je lepší povědomí o naší práci, větší tolerance k práci s propuštěnými lidmi z vězení. Na druhou stranu to i hodně závisí od aktuálních témat společenských, politických. Vždycky, když se stane nějaký závažný čin, tak lidi mají tendenci zpřísňovat tu politiku, házet všechny do jednoho pytle, nejlépe všechny zavřít a už je nikdy nepustit. Pak zase, když se stane nějaký lepší čin, že třeba vězeň zachrání život malému dítěti, tak by zase všechny pouštěli. Takže je potřeba jako odborník zůstat konzistentní a snažit se přežít tady ty výkyvy a pořád jít za tím cílem každému jednomu člověku se pokusit nastavit takové podmínky a taková pravidla, aby měl vůbec nějakou šanci se potom propuštění od toho dna odrazit, anebo se i smířit s tím, že ještě není připravený a potom se snažit o minimalizaci následků, protože někdy je vidět, že ten člověk ještě nemá zpracovaný svůj vlastní život, své nějaké předešlé zážitky a není připravený na to se hned na poprvé chytit, ale ani takové lidi já rozhodně neodepisuju a věřím, že to povede příště, takže já jsem až takový blázen, ale myslím, že je nás mnoho a v tom je ta síla té sociální práce nikoho nezašlápnout.
1: Říká Gabriela Slováková.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa. Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
4: Praha žije.

0: na dřeň.
1: Jsem pořadu až na dřeň dnes Gabriela Slováková, mimo jiné autorka nové knížky, která se jmenuje Kriminálnice. A možná pojďme nastínit třeba jeden z těch příběhů, které vy jste do té knížky zaznamenala. Jak se to může stát, že člověk, který se zrodí jako čisté, neposkvrněné miminko, se dostane na scestí a dostane se třeba do té světlé a stane se z něj ta kriminálnice v uvozovkách?
2: Těch důvodů je spousta, rozhodně neexistuje nějaký jasný plán, jak se to může stát, a řekla bych, že to může být rodinou velmi často. Takže malé dítě, které se necítí být dostatečně milováno svými rodiči, ať už z jakýchkoliv důvodů, třeba se rozvádí, nebo si maminka najde nového partnera a už nevěnuje dětem pozornost, tak může být nějaký spouštěč. Konkrétní případ, teď zrovna včera jsem mluvila s jednou respondentkou, které se nepodařilo dorazit na křest, protože nesehnala peníze na cestu. Mrzí mě to, protože bych to nějak víc podchytila, koupila bych jí lístek. A v jejím případě měla problémy, že se rodiče rozváděli, připadala si tlustá, nehezká, nemilovaná, nezajímavá a dokonce měla pocit, že ten rozvod je kvůli ní, protože není dost dobré dítě. Řešila to tak, že potkala špatné lidi. Myslím si, že kdyby je nepotkala, je z ní úplně jiný člověk. Jsem o tom bytostně přesvědčená. Začala užívat pervitin, protože zjistila, že po něm nemusí spát, že se po něm hubne a že má spoustu energie, aby byla lepší a lepší člověk. Takže v tom prvopočátku vůbec nevykazovala známky něčeho, jako je patologické chování nebo že spěje pro kriminál, jenom prostě chtěla být hezká a výkonná a úspěšná. Dokonce studovala, dokonce má i titul, dokonce pracovala i ve vězeňství. Chtěla vždycky pracovat jako pro ochranu státu, akorát drogy postupně rozkládaly tak moc, že skončila na ulici, dokonce i ve stanu. Měla problémy s dětmi, o některé z nich přišla, musela dát k adopci a dlouhodobě se snaží napravit to, co se stalo v jejím životě. Má to extrémně těžké, protože drogy užívala větší část svého dospělého života a zanechaly na ní následky. Má problém si najít práci, ukotvit se, přitom se hodně snaží, hodně bojuje o to, aby byla dobrá máma, ale myslím si, že těch překážek má v životě pořád mnoho a já jí hrozně moc fandím, aby se to povedlo, takže to je takový jeden z případů, když byste ji možná viděli, tak byste poznali nějaké následky dlouhodobého užívání drog. Když byste s ní mluvila, zjistila byste, že to je hrozně fajn holka. A když byste s ní mluvila víc a slyšela, co všechno v životě má za sebou, tak byste si jenom přála, ať to dobře dopadne, ať už se jí daří.
1: Bylo těžké nebo lehké přemluvit ženy kriminálnice, aby se vám svěřili do té knihy? Nebáli se, že právě budou už, já to říkám schválně, to slovo kriminálnicemi, už jakoby navěky díky tomu, že budou ještě navíc v knize sepsané, vyfocené?
2: Já jsem vlastně udělala takovou poptávku někdy v roce 2017, když ve mně začala dozrávat ta myšlenka, s tím cílem, že ten jejich příběh bude veřejně publikován a že budou takový jako v podstatě odstrašující příklad pro mládež a děti, aby se jim něco podobného nestalo, a zkusila jsem, kdo se chytí, koho to zaujme. Sama jsem byla překvapená, že ten zájem byl veliký, že ty ženy přece jenom mají jako takové to citové prožívání, ať už správným nebo nesprávným směrem širší a takovou tu potřebu komunikovat a vyřešit věci. Takže do toho šli, vlastně šli do toho naplno. I některé z těch kauz byly medializované, takže si byly vědomé, že někdo může dohledat, ale ten pocit, že by třeba někomu zabránili, že se to může stát nějaké mladé holce, byl tak jako silný, že jsem měla více respondentek, než se vešlo do knížky. Těch příběhů bylo mnoho a jeden vedle druhého je originální a zajímavý, a myslím si, že i tahle ta ilustrativní sbírka, která je v knížce, tak člověku může otevřít oči.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Vy jste vedla nejen ženskou, ale posléze i mužskou věznici. Je vnímání té viny, té chyby a toho trestu jiné mezi muži a ženami? Je tam ta atmosféra jiná?
2: Vnímání trestu možná ani ne. To si myslím, že většina z těch odsouzených cítí vinu, nějakou odpovědnost a chápe, proč je ve vězení. Samozřejmě často říkají, že to bylo nespravedlivé, dlouhé a podobně. Ale ta atmosféra jiná je. Ženy obecně mají jiné, my tomu říkáme kriminogenní faktory. To jsou důvody, proč páchají trestnou činnost, když to řeknu lidově. Vědecky je prozkoumáno, že žena, která je ve vězení, je to vlastně jenom 8% populace, byly to 4, když já jsem nastupovala do vězeňství, takže mírně nám narůstá ženská populace, ale ty důvody páchání trestné činnosti jsou často toxické vztahy, násilný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, závislost na partnerovi. Málo kdy je to taková ta touha pomoci po penězích, což většinou u těch mužů, rychlý zisk, rychlý prachy, tak to není to úplně reprezentativní u žen. Naopak často jsou obětmi domácího násilí, takže to, že někdo třeba krade nebo páchá trestnou činnost pod vlivem drog, je jedna část jejího života, druhá část, že procházela dlouhodobým násilím v rodině a tak podobně. Takže je to jiné. Ženy jinak tvoří úplně jiné vztahy, takže v kolektivu se chovají velmi upovídaně, přátelsky i nepřátelsky, emotivně, to hodně kontaktují personál, který má extrémně náročnou práci, rozklíčovat, kdo má pravdu, kdo co kde komu provedl, kdo vlastně potřebuje pomoc a kdo si potřebuje jenom popovídat nebo řeší nějaké úplně jiné věci. V mužské věznici je víc takový ten chlapský přístup, introvertní, řeším si věci, sám nikoho nepotřebuju. I takové ty osobní konflikty často probíhají mimo pozornost zaměstnanců, když to u žen, když se stane, že se někdo začne hádat, nedej bože, fackovat nebo si trhat vlasy, tak vidíte na kamerovém systému, jak tam zbíhá dalších 20 a všichni křičí, takže víte, že se něco děje. Úplně jiné emoce, jiný tlak, ale i jiné třeba patologické chování v tom výkonu trestu. Ženy více prožívají své mateřství, všechny téměř jsou matky, když mají třeba dospělé děti, tak i to je pro ně nějaká výzva. Bohužel i tam je vidět, že ne všechny jsou dobré matky a tam už i my odborníci vidíme ta rizika pro jejich děti, pokud se ta máma nestará a nezajímá a nevěnuje a nechová hezky ke svým dětem, tak co bude s těmi dětmi, jaký budou mít život, jestli vůbec mají nějakou dobrou startovní čáru, jestli vůbec se jim může podařit být normální, zdravý, slušný člověk, když nemají kde se to naučit. Je to téma, ale to stejné platí u otců, protože také nejsou často dobrým vzorem pro své děti a myslím, že tam pak začíná nějaký kolotoč, kterému říkáme transgenerační přenos nějakého špatného chování. A i to je vlastně důvod, proč je s lidmi potřeba pracovat, protože často páchají trestnou činnost jenom proto, že to viděli doma, že to je pro ně nějaká norma, žijí v patologickém prostředí a neznají to, co my, milující mámu, která vás hodí za ruku do školy a dělá vám svačinu, tak to si myslím, že spousta z nich v životě nezažila.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Se s lidmi je samozřejmě velmi důležitou součástí právě i toho věznění, protože ten člověk tam nemá jenom sedět, koukat do zdi, ale má s ním být pracováno tak, aby se polepšil. Když to řeknu,
2: tak.
1: Jaké nástroje vlastně máme a můžeme využít, aby třeba z té dámy, o které jste před chvílí mluvila, se stal spořádaný člověk, který zapluje do té společnosti a bude jí přínosem. Co všechno se dá využít od té chvíle, kdy se ocitne v tom vězení, až po tu chvíli, kdy ho opustí? A to je taky sice sakramensky těžký okamžik.
2: Je to tak. No, já si myslím, že ten okamžik, kdy má přijít intervence, má nastat o mnoho dřív, takže když už ve škole vidí absence, náhlé změny chování z holky, která je jedničkářka, najednou přestane chodit do školy, chodí za školu, tak tam už je jako jasné, že probíhá něco, co by probíhat nemělo. Tam je ten správný okamžik a tam se dalo i u té mojí respondentky a u spousty z dalších podchytit. Drogová závislost, patologický partner. Když se to zvrtne, člověk už skončí ve vězení, tak je fajn, aby byl nastavený výkon trestu individuálně, individualizovaný program, což je velmi těžké, protože i ve světle bylo 1000 žen plus minus, takže každé ušít na míru s tím minimem personálu, který opravdu dělá skvělou práci a snaží se, tak do nějakých terapeutických skupin nebo specializovaných programů se dostane zlomek. Potom jsou různé neziskové organizace, které mají programy ve věznicích. Co je fajn, tak nemít tak extrémně dlouhé tresty, anebo víc toho trestu trávit nějakou smysluplnou činností, ale ten člověk taky musí chtít. Co je pro mě teď zásadní, tak víte, že jsem ředitelkou probační mediační služby a došlo mi, jak moc je důležitá, až jsem v ní začala pracovat. Všechny moje respondentky vlastně prošly tou probačkou. Když jsem s nimi dělala ten druhý rozhovor, tak právě identifikovali tuhle tu organizaci, že pro ně byla zlomová. Ten výkon trestu přežili, bylo jich tam hodně. Měli co jíst, chodili do práce, měli nějaký režim, ale ta opravdová změna přišla až s tím dohledem probačního úředníka.
1: Pojďme vysvětlit ty termíny. Probace, ano. Mediace.
2: Dobře.
1: Co to je?
2: Probační a mediační služba je normální státní instituce pod ministerstvem spravedlnosti, takový partner vězeňské služby. Ano. Probace, dá se říct, zkouška, takže my vykonáváme dohled nad lidmi, kteří jsou podmíněně odsouzení, takže můžete dostat podmínku nejít do vězení, ale mít dohled probační a mediační služby. Máme spoustu alternativních trestů, to jsou ty náramky, domácí vězení, obecně prospěšné práce, různé programy, které děláme s lidmi. Co určitě je skupina taková výjimečná, tak jsou lidé z výkonu trestu podmíněně propuštění, soud může odsoudit na podmíněné propuštění s dohledem. A co se málo ví, tak pracujeme i s mládeží, protože i dítě, které nemá 15 let a páchá nějakou nekalou činnost, která není teda trestně právně odpovědné, tak přesto nastává nějaký proces, do kterého je zapojena probační mediační služba, vykonává dohled nad tím dítětem nebo pomáhá kontrolou při ústavní péči a podobně. Různými programy pro děti, kde se právě snažíme nastartovat to zdravé společenské chování. Pracujeme i s dětmi od 15 let ve speciálních programech, takže to je ta probace. Potom mediace, to je zásadní část naší práce a vůbec práce s oběťmi trestných činů. Pro počátku mediace je proces nějakého uzdravení vztahů mezi pachatelem a obětí, tak, aby se minimalizovaly následky trestného činu, aby oběť byla slyšena, aby mohla říct ten svůj díl toho příběhu, protože to samotné odsouzení pachatele té oběti nějak psychicky, fyzicky ani finančně nepomůže často, když dojde k tomu, ani nemusí být setkání, ale ideálně setkání mezi pachatelem a obětí, aby obě strany pochopily, co se stalo a oběť si přestala bát, že se to stane znovu nebo někomu jinému, tak to je ten nejvyšší stupeň toho, co my dokážeme. Můžeme pomoci s náhradou škody té oběti, můžeme s obětí pracovat individuálně, pokud potřebuje nějakou podporu a s tím pachatelem se nechce setkat, takže nejenom mediace, ale i další činnosti s obětí. To je velký díl naší práce. Mohla bych ještě pokračovat v dalších činnostech, co děláme, ale tohle je takové to gros.

0: Nadřeň.
1: To se dostáváme zpátky k té naší ženě, která tedy prošla tím vězením a teď jde ven. A já třeba mluvila s dámou, která v tom vězení strávila 8 let, kdy opravdu práce není, rodiče třeba odejdou během té doby, všechno je jinak a ona je najednou před tou branou a teď jako co?
2: Je to tak.
1: V čem bývá ten největší zádrhel?
2: Nejtěžší je udělat ten krok, když nemáte podporu rodinu, bydlení, práci, bojujete se svou závislostí, máte obrovské dluhy, to je takový reprezentativní vzorek běžného klienta vězeňské služby a máte přijít sama od sebe, začít žít slušně, když jste to nikdy nedělala. To znamená, buď to nezvládnete, vrátíte se do toho závadového prostředí, anebo se stane zázrak, vy nějaké malé dávky hmotné nouze, najdete někoho, kdo vás chce zaměstnat, a ještě vám k tomu dá bydlení, nebude to bydlení na ubytovně, kde je spousta cizinců pochybného původu, kteří tam pijou alkohol a fetují, protože takové ubytování není úplně vhodné pro naše klienty, kteří chtějí přestat se svou závislostí a začít žít jinak. Takže když se vám stane tady ten zázrak, že vás přijme nějaká sociální služba, sociální podnik, někdo, nějaký zaměstnavatel, co má připravené důstojné bydlení a nějaké služby doprovodné, tak překonáte ty první měsíce života a pak už je to jenom lepší a lepší. Pokud tohle to nenastane a nemáte rodinu, nemáte podporu, tak myslím, že ten člověk má malinkatou šanci, ať se snaží, jak chce, a chvilku třeba vzdoruje a pak se často stává, že skončí ve vězení. Ta probačka je prvé, když dostanete dohled probační mediační služby, máte kam jít, je to ten partner, který vás drží nad vodou a i takový ten Damoklův meč, že musíte někam přijít, skládat ty účty, někoho vlastně vůbec zajímá, jestli se vám daří, jestli máte tu práci, kdo vám dokáže pomoci, jak s bydlením, tak se zaměstnáním, tak s nějakou radou, s umístěním do terapie, protože sám člověk často neodhadne, že už se zase někam sune, kam by nechtěl a myslí si, že to zvládne, to si myslíme vždycky všichni, že všechno zvládneme, to je přirozené, přece nemůžeme jít do něčeho předem, že to nedáme, to jako asi to není jako správný přístup. Takže ten probační úředník nebo úřednice můžou být tím zlomovým člověkem, partnerem, průvodcem v tom procesu změny a to se stalo teda i u mých respondentek, takže mě se uzavřel ten kruh, jak jsem říkala, tím, že jsem šla pracovat do probační mediační služby, jsem na to patřičně hrdá, protože to jsou skvělí kolegové a kolegyně, kteří dělají extrémně náročnou práci, stejně jako všechny neziskovky, sociální služby, OSPODy, já nevím, co všechno bych vyjmenovala, že nezatracují ty lidi, kteří evidentně se jim úplně nedaří a nežili ten život nejlépe, ale naopak je tahají na tu správnou cestu.
1: Říká Gabriela Slováková, mimo jiné autorka knížky Kriminálnice. A mě vlastně celou dobu svrbí na jazyku otázka, když se pak vedla i tu mužskou věznici, jestli se nechystají kriminálníci.
2: No, určitě, tak jak znám mnoho žen po výkonu trestu kriminálnic, které běžně se mi ozývají, mám z toho velkou vždycky radost, i když mají nějaký problém, ale většinou, když mají nějaké úspěchy, narodí se dítě, dostanou dobrou práci, nebo mi napíšou, dneska je to 10 let, co jsem venku, tak toho se jako nesmírně vážím, vždycky se u toho dojímám a takhle je to i u těch chlapů, takže samozřejmě, i když už nejsem ve vězeňství a jsem v probačce, tak mnoho z nich se ozývá. Mnoho z nich znám, jsou zapojeni do dalších aktivit, co děláme, jako je třeba Žlutá stužka, běhají s námi, někteří i dobrovolničí, takže mám takových vytipovaných pár, které bych určitě do toho chtěla zapojit. Uvidím, jak se bude tahle ta knížka o ženách líbit a jestli vůbec to veřejnost osloví, protože ten primární důvod, proč jsem ji psala, byla osvěta, aby lidé pochopili, jak se to může stát a co s tím vlastně můžeme dělat a jak je to fajn, když nastane ten systém probační práce, služeb, drogových služeb a ten člověk se z toho dna vytáhne a začne normálně fungovat se svými dětmi, s rodinou, tak tohle to bych uměla určitě dostat i do knihy o mužích a pokud ta ženská kniha bude někoho zajímat, tak ráda napíšu i pokračování Kriminálníci a jsem přemýšlela nad tématem dětí vězněných rodičů a nějakou jejich zpověď, protože těch znám taky spoustu.
1: To je obrovské téma.
2: Myslím si, že je to stále nepochopené, nečitelné téma a to je jako další, takže určitě o tom vězení. Myslím, že to je fajn forma ty rozhovory, že to člověku je blízko, může pochopit a tak nějaké velké odborné texty, i když by mě taky bavilo je psát, tak nevím, jestli by dopadly na úrodnou půdu, protože to si zase budou číst už ti přesvědčení odborníci a já spíš cílim na veřejnost.
1: S Gabrielou Slovákovou by si člověk povídal hodiny a hodiny, ale bohužel ty hodiny jsou neúprosné, musíme končit. Gabriela Slováková byla hostem pořadu Až na dreň. Moc vám za to děkuju. Mějte se moc krásně a nashledanou.
2: Děkuju za pozvání, nashledanou.
0: A já už jen jako vždycky na konci dodám, že si nás můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Botox stále první. Eva Farná druhá. Cindy Marso číslo 3. A 12 dalších aktuálních hitů.
1: Hit týdne.
0: To je náš čárt, který skládáte vy, naši posluchači.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.

0: Jelly Roll a Liar v 6 hodin na Rádiu Praha. Ve studiu se mnou už je Anička Hašková. Máme pro vás zprávy a přejeme hezký den.
1: Pěkné ráno.

0: Jezdí metrolinky B, lidé musí jet tramvají. Opozice kritizuje slova ministra Macenky o zpochybňování soudnictví. Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila po silných zemětřeseních stav nouze. V Praze a okolí čekejte jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze nejezdí metro B mezi stanicemi Florence a Smíchovské nádraží. Na svém webu o tom informuje dopravní podnik. Ve stanici Anděl spadl člověk do kolejiště. Cestující musí mezi Florencí a Smíchovem využít tramvajovou linku číslo 3, která jede odklonem přes Dvorecký most. Kdy se podaří provoz obnovit, zatím není jasné. Lidé si dnes v Mnichově Hradišti připomenou stoleté výročí sesuvu půdy v nedaleké obci Dneboch. Zájemci se můžou zúčastnit setkání v klubu Mnichova Hradiště na Masarykově náměstí. Akce začíná v 18 hodin a je zdarma. Na programu jsou dvě přednášky Jana Klimeše a Filipa Hartwicha. Pokračuje vedoucí tamního muzea Marie Janštová.
2: Oba dva pracují v Ústavu struktury a mechaniky Hornin Akademie věd České republiky a společně právě s muzeem zveme na tyhle ty dvě přednášky k výročí sesuvu ve Dnebohu, který proběhl 27. června 1926.
0: Opoziční zástupci kritizují slova ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, kterými zpochybnil české soudnictví. Reagoval tak na předběžné opatření ústavního soudu, podle kterého má být prezident Petr Pavel součástí delegace na červencový summit NATO. Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka jsou Macinkovy výroky nemístné, nevhodné, ale i nebezpečné. Chce tohle téma otevřít i při dnešních sněmovních interpelacích.
3: Vidím to jako velké ohrožení a přál bych si, aby buď premiér Babiš nebo třeba minister spravedlnosti Tejc se proti tomu ohradil, protože oni jsou tady od toho, aby garantovali občanům České republiky, že ty instituce, které tady máme a jsou zřízeny ústavou, tak fungují nezávisle a nestranně. A já jsem o tom přesvědčen, že to tak je a přál bych si, abych to slyšel i z úst těchto pánů.
0: Macinka postup prezidenta u soudu označil za pokus o ústavní puč. Rozhodnutí soudu o předběžném opatření označil za nejrychlejší v historii lidstva. Ministerstvo ale podle něj zítra prezidenta na summit doakredituje. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav nouze po dvou silných zemětřeseních. Ta zasáhla karibské pobřeží země. Prezidentka také kondolovala blízkým obětí, jejich počet ale neuvedla. Zatím není jasné ani to, kolik lidí je zraněných. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Americká geologická služba varovala, že počty obětí by mohly být až v řádech desítek tisíc. Čeští fotbalisté podlehli na světovém šampionátu mistrovství světa s domácím Mexikem 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě a do vyřazovacích bojů nepostoupili. Brankář národního týmu Matěj Kovář po utkání řekl.
4: Pocit je určitě převrádá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
0: V dalším zápase ve skupině A zdolala Jihoafrická republika Jižní Koreu 1-0. Dnes bude jasno, během dne přechodně polojasno, nejvyšší teploty 32 až 34 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: V dopravním infocentru je kolega Tomáš Kolmistr, já tě zdravím.
7: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D8 s Ústí nad Labem opatrně před zdiby. Najíždí se tam do kolony, ta pokračuje až do Cínovecké. Před sjezdem na Čakovice se pohybují silničáři v levém pruhu, už takhle ráno se zdržíte asi 25 minut. A v Českobrodské se zdržíte na příjezdu do Běchovic okolo 5 minut v koloně. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Tři a půl minuty po šesté startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 25. června. Ivan a Salome mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, kluci a holky. A co nás čeká? Rag & Bone Man, Human. I'm saying my love. Budou taky Kygo, Khaled a Griffin, Save My Love. Hezké ráno přeje Honza Chlaň.
5: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM.

0: Je 6:15, posloucháte Rádio Praha, vstáváte s námi do čtvrtka 25. června. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Konkrétně v pondělí 29. června v 9 večer ve vinilu bude to Janet Jackson a její deska Rhythm Nation nebo Whitney Houston a deska Whitney Houston. Je to na vás. Dneska bude v Praze hodně teplo, čekáme jasno s teplotami 32 až 34 stupňů Celsia, během dne se přechodně objeví polojasno. Teď jsme mimochodem na 19 stupních, ale velmi rychle to bude asi stoupat. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo severní a teď ráno bez větří. Jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Tomáš Kolmestr.
1: Dneska ráno. Na příjezdu do metropole po D8 z Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 3. kilometru se najíždí do kolony, ta pokračuje až do Cínovecké. Před sjezdem na Čakovice se pohybují silničáři v levém pruhu, zdržíte se asi půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem mezi Běchovicemi a Europarkem. V Holešovičkách směrem do centra dejte pozor za Blovkou, srazilo se tam osobní auto s motorkou a blokují pravý pruh. A v Českobrodské na příjezdu do Běchovic počítejte s 10-minutovou kolonou. Šťastnou cestu.
0: Díky, Tome.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: sedmé, posloucháte Rádio Praha. Se mnou ve studiu už Anička Hašková, máme pro vás zprávy. Hezké ráno.
1: Hezké ráno, to byl exkurs do Honzova soukromí. České dráhy posílí na začátku letních prázdnin kapacitu vlaků. Cestujícím nabídne stovku míst k sezení navíc, hlavně ve spojích z Prahy na Moravu. Národní dopravce o tom informoval v tiskové zprávě. Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje kapacity vlaků už od května. Oba dva dopravci doporučují cestujícím rezervovat si místa na delší cesty s dostatečným předstihem. V pražské Ruzyni vznikne třetí nejdelší murál v Evropě. Více než 700 metrů dlouhá betonová stěna v ulici Vlastina se promění ve venkovní galerii. Slavnostní odhalení plánuje vedení Prahy 6 na 30. června. Projektanti připravují přístaviště pro malé lodě v Lysé nad Labem. Kotvit by tam mohlo až 43 lodí. Odhadované náklady na vybudování jsou 300 milionů korun a stavět tam začnou dělníci nejspíš v roce 2028. Ředitelství vodních cest plánuje i další kotviště v Neratovicích nebo v Kostelci nad Labem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jeho maďarský protějšek Péter Maďar domluvili první společné zasedání vládních kabinetů. Uvedl to Český úřad vlády, konkrétní termín ale neoznámil. Maďarská i česká vláda chtějí posílit spolupráci ve zdravotnictví, dopravě nebo kultuře. Premiéři spolu jednali už v úterý před schůzí premiérů zemí Vyšegrádské čtyřky v Gedele. Během dneška čekejte jasno, přechodně až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 32 až 34 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice s Tomášem Kolmistrem. Jak to vypadá?
3: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až do Cínovecké přes sjezd na Čakovice. Tam se pohybují silničáři a mají zabraný levý pruh, zdržení je okolo 40 minut. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem mezi Hradeckou D11 a Europarkem. V Holešovičkách směrem do centra už se podařilo odklidit následky nehody osobního auta a motorky stranou. Je to před mostem Barikádníku, v místě se ale zpomaluje a pojíždí se už z Liberecké. A v Českobrodské na příjezdu do Běchovic počítejte s 10-minutovou kolonou.
0: Díky tomu, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To byl Harry Styles, American Girls ve 6:45 na Rádiu Praha. Účastníci letní olympiády dětí a mládeže v Praze sportují v teplotách nad 30 stupňů Celsia. S ochlazováním během horkých dní jim pomáhají třeba hasiči. Organizátoři akce také na některá sportoviště dali například mlžítka. Jsou na výstavišti v Holešovicích.
1: To vedro je úplně v pohodě, jsem zvykal i na horší, ale někdy to aj ten stres zvedal.
2: Lukostřelkyně Tea, která na olympiádu dětí a mládeže přijela z Kroměříže s vysokými teplotami, problém nemá. Jinak to ale vidí další sportovec Karel.
3: Je to vyčerpávající, ale nějak žijem.
2: S ochlazováním pomáhají účastníkům a návštěvníkům akce třeba cisterny s vodou, mlžítka nebo hasičská cisterna, jak popisuje mluvčí olympiády Barbora Žehanová.
4: Sportovci mají pokyny, aby se chladili, aby si brali samozřejmě čepice. Jsme v kontaktu se zástupci jednotlivých sportů. Samozřejmě v případě, že by ty teploty byly extrémní, tak vědí, že mohou svůj program uspůsobit tak, aby nedošlo k žádnému zdravotnímu problému. Jsme ve spolupráci se všemi složkami integrovaného záchranného systému.
2: Na sportovištích jsou také podle Žehanové posílené hlídky záchranářů. Podle jejich pražského mluvčího Karla Kirse by lidé v horkém počasí neměli sportovat, pokud na to nejsou dobře připraveni.
5: Důležité je samozřejmě i během toho sportu poslouchat to své tělo a ve chvíli, kdy se objeví nějaké varovné příznaky typu nevolnosti, bolesti hlavy, motání hlavy, tak spíš ten sport přerušit.
2: A dodává, že v případě vážných zdravotních problémů se mají lidé obrátit na linku 155.
5: Ve chvíli, kdy začnete pociťovat první příznaky přehřátí, úpalu a nebo úžehu, to znamená různé bolesti hlavy, nevolnosti, tak je určitě nejlepší první pomocí opustit přímý sluneční svit a jít do stínu nebo ideálně do klimatizované místnosti. Je vhodné si dát nějaký studený obklad na čelo, na zátylek, případně můžeme i použít vlažnou sprchu.
2: Teploty nad 30 stupňů Celsia mají podle meteorologů pokračovat i v dalších dnech. Z pražských Holešovic, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno, během dne přechodně polojasno, maxima 32 až 34 stupňů Celsia, teď jsme na 19 stupních, foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr, teď ráno bez větří. Tomáši, zdravím tě do dopravního infocentra.
6: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až do Cínovecké před sjezd na Čakovice. Tam pracují silničáři v levém pruhu, zdržení je okolo 30 minut. V Liberecké se popojíždí směrem do centra od sjezdu na Letňany až ke sjezdu do Nové Povltavské, tam je to na asi 15 minut. Na východní části okruhu a následně Štěrbohorské spojce počítejte se silnějším provozem mezi Hradeckou D11 a Europarkem. V Ekbalské směrem do Hloubětína čekejte kolonu od Novopatské k Poděbradské. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od Spořilová ke sjezdu do Průmyslové a v ulici k Barandovu směrem na centrum brzdí provoz omezený u teras.
0: Díky tomu, měj se.
6: Taky díky.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Vinyl.
7: Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
9: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm Lady.

0: Mojo a Lady v 7 hodin na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, ve studiu s nimi už je Anička Hašková. Přejeme vám krásné čtvrteční ráno.
1: Dobré ráno.

0: Ministr zahraničí Macinka dnes akredituje prezidenta Pavla na summit NATO. V pražských Satalicích v létě dělníci opraví obkladové desky na budově školky. Bílý dům požádal kongres o dodatečné peníze na pokrytí války v Íránu. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání v Ankaře je totiž už zítra. Vládní politici rozhodnutí kritizují, opozice ho vítá. O tom, jakou roli bude mít Pavel na summitu nebo jak se do Turecka dostane, bude kabinet řešit v pondělí. Dělníci v pražských Satalicích opraví přístavbu mateřské školy. Na budovu umístí nové opláštění z obkladových desek. Práce by měly stihnout během letních prázdnin. Městská část za ně zaplatí 1,5 milionu korun. Podle starostky Prahy Satalic Milady Voborské z hnutí STAN technici v areálu opraví také osvětlení.
2: Jde o to, že jsou popraskané obkladové desky, takže ty budou vyměněny tak, aby nedošlo k nikomu k úrazu, aby desky nespadly na chodník, kde mohou procházet děti.
0: Restaurátoři dokončují stavbu druhé pyramidy v Kutnohorské kostnici. Rozložit dílo, ošetřit kosti a vrátit je do původního tvaru trvalo zhruba 3 roky. Práce by měly být hotové do konce června, říká ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
3: My to musíme všechno dělat za provozu, protože jediné finance, které máme, tak pramení z turismu. Takže pokud bychom zavřeli, tak opravovat nebudeme. Zdi, omítky, podlahy, no a pak samozřejmě samotná problematika té pyramidy, takže kompletně celé to klenební jedno pole je 20 milionů korun.
0: Dvě pyramidy museli restaurátoři rozebrat kvůli opravě základů a nosných sloupů budovy. Rekonstrukce dalších dvou děl začne v roce 2028. Administrativa Donalda Trumpa požádala kongres o dodatečných 88 miliard dolarů, tedy v přepočtu více než 1,8 bilionu korun. Většinu částky chce Bílý dům použít na pokrytí nákladů války proti Íránu. Podle agentury AFP mezi republikány a demokraty narůstá kvůli konfliktu nespokojenost. Obě komory kongresu už schválily rezoluci, která Trumpa vyzývá k ukončení války. Washington minulý týden uzavřel s Teheránem memorandum, které má být prvním krokem k mírové dohodě. Vítěz florbalové superligy z Mladé Boleslavy mění název klubu. Středočeši dál budou působit pod Amix Florbal. Stejné ale zůstávají ambice týmu uspět v nejvyšší domácí soutěži poháru a také v lize mistrů, pokračuje generální manažer Tomáš Pacák.
4: My samozřejmě každý zápas, který hrajeme, tak chceme vyhrát a každou soutěž, kterou hrajeme, chceme vyhrát. S respektem samozřejmě k soupeřům. Vždycky to není jenom o té výkonnosti tvojí, to je naší úlohou zajistit maximální výkon, maximálně vytěžit ten potenciál, který leží v těch našich lidech, ale samozřejmě musíme sledovat i tu naši konkurenci a myslím si, že ta příští sezona bude zajímavá.
0: Během dneška bude v Praze a okolí jasno, přechodně polojasno. Teplotní maxima 32 až 34 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách samozřejmě ještě dopravní informace, s těmi je připravený Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje velmi nesouvisle až do Cínovecké. Tam se u sjezdu do Kbelské pohybují silničáři, zdržení je okolo půl hodiny. V Liberecké směrem do centra se táhne kolona od sjezdu na Letňany až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se popojíždí od sjezdu na Hradeckou D11 přes Štěrboholskou spojku až za Europark, zdržíte se okolo 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od Spořilova ke sjezdu do Průmyslové. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Ve Kbelské směrem do Hloubětína čekejte kolonu od Novopatské k Poděbradské. Navíc před Kolbenovou řeší nehodu dvou osobních aut a blokují levý pruh. A v ulici k Barandovu směr centrum brzdí provoz omezení u teras.
5: Já ti moc děkuju, Tomáši, zatím ahoj.
6: Taky díky, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: I'm sorry, I'm here for someone else.
5: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm se probouzíte do čtvrtka s datem 25. června. Teď máme 5:30 po sedmé. Hezké ráno. Za chvilku Benson Boone a Sorry I'm Here for Someone Else. Bude taky Teddy Swims a jeho Mr. Know It All, momentální pětka hitu týdne. Hlasujte na Praha rozhlas.

0: Ariana Grande, její Hey That I Made You Love Me i ve 7:15 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Dobrý den, je tady 4. června a svátek má...
5: Ivan!
4: Ruská varianta jména Jan, to znamená hospodin je milostivý. Ivanu tu máme přes 23 tisíc. Tady je Petr Jungmann. Sedmou kavalérii zmasakrovali v Montáně u Little Big Hornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka splašeného koně. Jediný, kdo z Castrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Komanč. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 tisíc Srbů žijících v Chorvatsku. Spláli kruté boje, které se vlekly až do roku 1995.
6: Běž domů, Ivane.
4: Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
7: Čas udělat dětem pápa.
4: Titul Ropák roku za antiekologický čin byl před 5 lety udělen vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Mimo jiné za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Kulatou 60 má dneska moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron.
8: První z našich pojede Robert Reichl.
4: 55 slaví jeden z našich nejlepších hokejových útočníků historie.
9: Gól! Vedeme, 1-0!
4: Olympijský vítěz Nagána Robert Reichl.
8: Jsi pašák, Albi!
4: A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude jasný, během dne přechodně polojasný, maxima 32 až 34 stupňů Celsia, teď jsme na 21 a foukat bude nejprve slabý, později severní, slabý proměnlivý, později severní vítr a teď je bezvětří. Jdeme na silnice s Tomášem Kolmistrem.
10: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po dálnici D8 s Ústí nad Labem zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje nesouvisle přes Cínoveckou a Libereckou až k Bulovce. Celé je to na asi 50 minut. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem a to za Lohkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Ve směru na D1 se jede pomaleji za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se táhne kolona od Hradecké D11 až za Europark. Ve Kbelské směrem do Hloubětína počítejte s kolonou od Novopatské k Oděbradské, navíc před Kolbenovou řeší nehodu dvou osobních aut a blokují levý pruh. A v Bělohorské směrem z centra se popojíždí a to od Břevnovského kláštera k Vypichu.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
10: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: 8:30, posloucháte Rádio Praha, ve čtvrtek 25. června dáme si zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Pražské metro B už jezdí v celé své trase. Ve stanici Anděl po 5:30 ráno spadl člověk do kolejiště. Provoz tak stál mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Florence. Lidé museli přes centrum města tramvají. Mladí spisovatelé a básníci se letos budou moci přihlásit do literární soutěže Praha 5 píše příběhy. Městská část chystá její první ročník. Děti a mladiství od 8 do 19 let můžou soutěžit ve třech věkových kategoriích. Hlásit se budou moci od září. Teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu mohou podle meteorologů dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim, varují odborníci. Praktický lékař Josef Štolfa ale upozorňuje, že zdravotní potíže může způsobit i nadměrné pití vody. V horku doporučuje zhruba 3 až 3,5 litru tekutin denně. U dětí asi 1,5 až 2 litry. Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, 700 lidí je zraněných. Uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi platí stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Podle odhadů americké geologické služby se může konečný počet obětí pohybovat i v řádech 10 tisíců. Dnes bude jasno, během dne přechodně polojasno, nejvyšší teploty 32 až 34 stupňů, povane slabý proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže se podíváme taky na silnice a ten pohled zprostředkuje Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po dálnici D8 z Ústí nad Labem zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se zastavuje následná nesouvislá kolona, pokračuje přes Cínoveckou a Libereckou až k Bulovce. Celé je to na zhruba 50 minut. Navíc v Liberecké za sjezdem na prosek teď řeší nehodu dodávky a dvou osobních aut v pravém pruhu. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem, regulují proto vjezdy do tunelu. Ve směru na D1 se jede pomaleji za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se táhne kolona od Hradecké D11 a to až za Europark. Ve Kbelské směrem do Hloubětína řeší nehodu před Kolbervou. Plná je magistrála a to hlavně na Nuselském mostě od Vyšehradu do Legerovy a popojíždí se Věčné před náměstím IP Pavlova.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Po půl osmé na rádiu Praha třeba Linkin Park, Friendly Fire. A taky Milky a Just the Way You Are.

0: The Killers a Runaways. Je 7:45. Humorné scénky, nostalgické obrazy táborového života, schůze vedoucích a romantické večery u ohně. To vše připomene nová česká komedie Po večerce. Do kina vás pozve Štěpánka Ruchková.
1: Kráťa je manažer na pokraji vyhoření. Jeho nemocný tatínek ho poprosí, aby dočasně převzal vedení chátrajícího dětského tábora. Kráťa očekává klidné prostředí, kde si napraví pocuchané nervy. To se ale velmi mýlí.
2: Nezáleží na tom, kolik nám je. Odkud jsme? Když jsme tady, tak se všechny tyhle rozdíly mažou.
1: Místo klidu ho čekají střety s vedoucími, technické potíže, rozjívené děti a nečekané znovu shledání s dávnou táborovou láskou Aneškou. Ta se na táboře objeví, co by přísná hygienička.
2: Ryzely ze svých srdcí nikdy nesmažeme.
3: Strašně v tom plaveš, ale jsi statečný.
1: Jenže Aneška je zadaná. Jejím partnerem je navíc Kráťův bývalý rival, teď vlivný podnikatel Karel. A ten má s místem, kde se tábor nachází, úplně jiné úmysly.
2: A jak říká můj táta, láska k tomuhle místu je přesně to, proč stojí za to pokračovat.
1: Režisér filmu Dan Pánek jezdil do letního tábora v Hryzelích od svých 9 let. Poté jako praktikant, vedoucí i hlavní vedoucí. A do Hryzel se teď vrátil i s filmovým štábem. Do hlavních rolí filmu Po večerce obsadil Evu Podzimkovou a Vladimíra Polívku, kteří pomalu zjišťují, že jejich vztah z dětského tábora vlastně nikdy neskončil.
0: Dnes bude jasno, během dne přechodně polojasno, maxima 32 až 34 stupňů Celsia, jsme na 21 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. Tomáši, zdravím tě, povídej.
4: Dneska ráno. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Už regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak stojí i před nimi. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru, fronta pokračuje k Ořechu na 19. kilometr, zdržení okolo 20 minut. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune kolona od Hradecké D11 až ke sjezdu do Průmyslové, tam je to asi na půl hodiny. Na jižní spojce ve směru na Smíchov se zastavíte za McDonaldem, kolona pokračuje přes Barandovský most dál přes Dobřískou až před Mrázovku, plná je také Radlická už od Valtrovky. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Ďáblice, kolona pokračuje až do Nové Povltavské, zdržení je asi půl hodiny. A ve Kbalské směrem do Letňan se popojíždí od Průmyslové ke sjezdu do Cínovecké, tam se pohybují silničáři v pravém pruhu.
0: Díky moc, hezké ráno.
4: Taky díky, hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Zastupitel hlavního města Ondřej Prokop oznámil, že končí v politice. Lidé můžou v Muzeu alchymistů podepsat petici o krátkodobém ubytování v Praze 1. Nejvyšší americký soud zamítl žalobu Rastafariana, kterému ve vězení ostříhali vlasy. Dnes bude jasno až polojasno, teplotní maxima 32 až 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Skončí tak i jako zastupitel městské části Praha 11. Prokop zároveň řekl, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat. Odůvodnil to každodenním tlakem médií. V posledních dnech totiž čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Prokop minulý týden situaci vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl, za který je připravený zaplatit pokutu. Iniciativa občanských shromáždění Prahy 1 dnes představí studii o krátkodobém ubytování v městské části. Během setkání v Muzeu alchymistů na Malé Straně členové také podepíší petici vyzývající k řešení bytové situace, říká spoluorganizátor Jan Rachůnek.
2: Toto shromáždění vzniklo na základě iniciativy spolků a občanů Centra Prahy. Z přihlášených občanů byla vylosována stovka, která spolu s odborníky připravuje návrhy řešení. Všichni účastníci se shodli, že by se byty měly vrátit k trvalému bydlení.
0: V Praze 3 přibylo 7 nových kamenů zmizelých. Takzvané štolprštajny připomínají oběti holokaustu a nacistické perzekuce. Kameny nechalo vedení městské části položit v Žerotínově, Písecké a Veslezské ulici, říká radní Prahy 3 Pavel Křeček z hnutí STAN.
3: První dva kameny zmizelých leží před domem v Žerotínově 31 a připomínají Viktora Feldsteina a jeho ženu Irmu Feldsteinovou. Rodině Singerových jsou věnovány kameny v Písecké 12, rodiny Pátkových a Gráfových připomínají kameny ve Slezské 118.
0: Rastafarián z Louisiany nemůže žalovat dozorce za to, že mu ve vězení v rozporu s jeho náboženstvím ostříhali dredy. Rozhodl tomu americký nejvyšší soud. Damon Lender se odvolal na zákon o ochraně vězňů před náboženskou diskriminací. Konzervativní většina soudců ale rozhodla, že se zákon vztahuje jen na státní nebo vládní subjekty. Lender tak nemůže žalovat jednotlivé dozorce. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa domácímu Mexiku 0-3. Na Aztéckém stadionu rozhodl před více než 80 tisícovkami diváků úvod druhého poločasu, kdy se prosadili jich Chávez a Quiñones. V nastavení se pak prosadil také Fidalgo. Češi tak na turnaji končí. Během dneška čekejte jasno, přechodně až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 32 až 34 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: V dopravním infocentru je dneska ráno Tomáš Kolmistr, zdravím tě.
5: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Už regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavíte i před nimi. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune kolona od Hradecké D11 až ke sjezdu do Průmyslové, tam je to na půl hodiny. Navíc na příjezdu z Hradce Králové po D11 opatrně, ve sjezdu na okruh v pravém pruhu se srazila dvě osobní auta. Na jižní spojce směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Krč, kolona pokračuje přes Barandovský most a Dobřískou před Mrázovku, plná je také Strakonická už od Závodiště. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Ďáblice, kolona pokračuje až do Nové Povltavské, zdržení půl hodiny. Navíc Liberecké řeší nehodu dodávky a dvou osobních aut v pravém pruhu za sjezdem na Prosek. A v Ekbalské směrem do Letňan se popojíždí od Průmyslové ke sjezdu do Cínovecké, tam se pohybují silničáři a blokují pravý pruh.
4: Tomáši, děkuju, měj se.
5: Tak, díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: 6 minut po 8. posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 25. června. Hezké ráno, přeje Honza Chláně. Za chvíli Car Sleepers, Where We Go. A bude taky MGK a Klišé.
1: Rádio Praha a Honza Chláň. 107,1 FM a DAB+.

0: Ve čtvrt na devět na rádiu Praha The Verve a Bittersweet Symphony. Praha je nej.
1: Tahle tramvaj dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají.
0: Dnes budeme mít v Praze jasno, během dne přechodně polojasno, maxima 32 až 34 stupňů Celsia, teď jsme na 24. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. Jak to vidí Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra?
2: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lhkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona se tahne už od sjezdu na Jesenici ze 3. kilometru. Navíc na 11. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. V opačném směru tedy na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Bejchovice opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Najíždí se tam do kolony, ta pokračuje přes Štěrbolskou spojku až za Europark, zdržení půl hodiny. Na příjezdu z Hradce Králové po D11 opatrně ve sjezdu na okruh v pravém pruhu se srazila dvě osobní auta. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč, kolona se sune přes Barandovský most a Dobřískou k Názovce. Plná je Strakonická už od Závodiště a také Radlická od Valtrovky. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Ďáblice, kolona pokračuje až do Nové Povltavské, zdržení půl hodiny. Je plná magistrála od sjezdu na Nusle přes Nuselský most až do Legerovy, také Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
2: Taky hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: 9. Nejvyšší čas na další zprávy Rádia Praha, připravila je Anička Hašková.
1: Od dnešních 10 hodin se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. V aktualizované verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí potrvá do konce října. Nový bytový dům začali stavět dělníci v Modřanské ulici v Praze 12. Jde o společný projekt magistrátu a městské části. Náklady přesáhnou 92 milionů korun. V budově budou byty pro vybrané profese, jako jsou učitelé, zdravotníci, hasiči a policisté. Práce mají skončit do prosince příštího roku. Říčany dají letos na projekty v participativním rozpočtu na přeměnu města 5,5 milionu korun. V anketě hlasovalo přes 1000 lidí. Vybrali například vznik cesty mezi tamními rybníky nebo důkladné vyčištění podchodu na Říčanském nádraží. Nejvíce hlasů dostal návrh na přípravu studie, která by posoudila možný vznik jižního obchvatu města, konkrétně mezi Širokou a Říčanskou ulicí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si proti Rusku vede celkem dobře, řekl to americký prezident Donald Trump na schůzce s šéfem NATO Markem Rutem. V Bílém domě spolu jednali necelé 2 týdny před summitem aliance v Ankaře. Trump během schůzky zopakoval, že ho během války proti Íránu spojenci zklamali. Žádá od nich hlavně loajalitu. Jmenovitě kritizoval Itálii, Británii a Španělsko. Během dneška bude v Praze a okolí jasno, přechodně polojasno, teplotní maxima 32 až 34 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se na to, jak se to... Jak. Tomáši, prosím tě, povídej.
3: Podíváme se na to. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lachkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona se táhne už od sjezdu na Jesenici z 3. kilometru. Navíc na 11. kilometru řeší nehodu 2 osobních aut v levém pruhu, ale podle záběru z kamery teď dávají bokem. V opačném směru tedy na D1 se jede pomalu od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Najíždí se tam do kolony, ta pokračuje přes Štěrboholskou spojku až za Europark, zdržení asi půl hodiny. Plná je také průmyslová od Českobrodské, tam je to na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč. Kolona se sune přes Barandovský most a Dobřískou Krázovce. Plná je Strakonická už od Závodiště a také Radlická od Valtrovky. V Cínovecké směrem do centra se srazilo nákladní s auto s osobním u sjezdu na Čakovice a v Liberecké se zastavíte za sjezdem na Letňany. Kolona pokračuje až do sjezdu do Nové Povltavské, tam navíc řeší nehodu dodávky a osobního auta v pravém pruhu.
0: Díky tomu, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Host Lenky Vahalové. Herečka Lenka Krobotová. Pozve vás na letní Shakespeareovské slavnosti, na inscenaci Macbeth nebo do Davidského divadla. Jaké novinky chystá Davidské divadlo a jaké natáčení Lenku čeká v nejbližší době? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To byla Lady Gaga. Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Centrum architektury a městského plánování se loučí s návštěvníky Pragerovy kostky, kde kemp sídlí, čeká generální rekonstrukce. A vy tak máte poslední šanci tyto prostory vidět v původním a taky ve velmi špatném technickém stavu. Připravili tam program pro celou rodinu. Do neděle tam můžete vidět speciální umělecké intervence několika umělců. Centrum architektury se pak od podzimu přesune na pár let do Karlína. A kam za hudbou? Třeba do Riegerových sadů. Ve čtvrtek večer tam vystoupí zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibuje večer, který vás pohltí od první chvíle. Těšit se můžete na její známé hity, které zaspívá se skupinou Benjis. Začátek koncertu je v 18:30. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Dnes bude v Praze jasno, během dne přechodně polojasno, maxima 32 až 34 stupňů Celsia, jsme na 24. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. A co nám poví Tomáš Kolmistr?
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 19. kilometr. Reguluj vjezdy do obou tunelů, navíc na 11. kilometru je stále blokovaný levý pruh po nehodě. V opačném směru tedy na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Od 24. kilometru se popojíždí až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 30 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, zdržení půl hodiny. Na jižní spojce se zastavíte za sjezdem na Kereče, kolona pokračuje přes Barandovský most a Dobřískou až před Mrázovku. Velmi ucpaná je také Strakonická už od Lahovického mostu. V Cínovecké směrem do centra se srazilo osobní auto s nákladním u sjezdu na Čakovice, kolona je už z D8 od 3. kilometru. A v Liberecké směrem do centra se brzdí u sjezdu na Letňany, kolona pokračuje až do Nové Povltavské, tam navíc ve sjezdu řeší nehodu dodávky a osobního auta, zdržení je okolo půl hodiny.
0: Tomáši, moc děkuju, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Ministerstvo zahraničí dnes doplní Pavla do delegace na červencový summit NATO. Nová verze mobilní videohry o Praze představuje další historická místa v hlavním městě. Silná zemětřesení ve Venezuele zabila minimálně 30 lidí. Dnes čekejte jasno, přechodně polojasno a teploty do 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí ho vláda do delegace nezařadila. Po podnětu prezidenta jí ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvykle rychlé a proti českým zájmům.
2: My respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, i když je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl a v tom, že jsme neměli možnost vůbec se k té žalobě vyjádřit.
0: Část opozice naopak rychlost verdiktu ocenila. Městská společnost Prague City Tourism rozšiřuje mobilní videohru Playing Prague. Ta lidem zábavnou formou představuje třeba Karlův most nebo Petřínskou rozhlednu. Nově má hra 10 nových úrovní, říká mluvčí organizace Klára Janderová.
3: Nové úrovně zavedou hráče například do Planetária Praha, na Pražský hrad nebo do staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Hra má za cíl prohloubit vztah nejen přijíždějících cestovatelů k metropoli.
0: Vandalové v Pražské Vinoři opakovaně ničili sochu rudoarmějce v tamním parku. Technici ji proto přesunuli do depozitáře Národního muzea v Terezíně, kde ji restaurátoři zakonzervují. Následně se socha stane součástí sbírky Muzea dělnického hnutí. Podle radního městské části Martina Macha z uskupení Společně pro Vinoř sochu v parku nahradí pamětní deska.
4: Pro Národní muzeum bude socha poznamenaná poškozením sloužit jako svědectví nejen o době svého vzniku, ale i o tom, jak česká společnost ve 21. století přistupuje k problematickému kulturnímu dědictví minulého režimu.
0: Silné zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí a 700 lidí je zraněných. Uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi platí stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Podle odhadů americké geologické služby se může konečný počet obětí pohybovat i v řádech 10 000. Čeští hokejbalisté na závěr základní skupiny mistrovství světa v Ostravě porazili tým Spojených států 1-0 a na turnaji zatím neprohráli. Do pátečního čtvrtfinále tak půjdou proti papírově nejslabšímu soupeři z Velké Británie. Hrát se bude v Ostravar aréně v 17:45. Dnes bude jasno, během dne přechodně polojasno, nejvyšší teploty 32 až 34 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, prozradí Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 19. kilometr. Regulují vjezdy do obou tunelů, navíc na 11. kilometru je stále blokovaný levý pruh po nehodě dvou osobních aut. V opačném směru tedy na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary, na 24. kilometru se zastavíte, popojíždí se až k Ořechu na 19. kilometr. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až Europarku, tam je to na půl hodiny. Na jižní spojce se směrem na Smíchov se zastavíte u McDonaldu. Kolona pokračuje dál přes Barandovský most a také do Břízkou až před Mrázovku. Plná je také Strakonická od Závodiště. V Cínovecké směrem do centra se srazilo nákladní auto s osobním odbočovacím pruhu u sjezdu na Čakovice. Kolona je už z D8 od 3. kilometru. A v Liberecké směrem do centra se brzdí u sjezdu na Prosek. Kolona pokračuje až do Nové Povltavské. Tam navíc ve sjezdu do ní řeší nehodu dodávky a osobního auta, zdržení je okolo 20 minut.
5: Tomáši, moc děkuju, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Klaněm do čtvrtka 25. června. Hezké ráno přeju. Za chvilku Lost Frequency se je někde ví. Reality. A budou VR domy i Famunest.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: Jason Derulo, In My Head, ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Dobrý den, je tady čtvrtek 25. června a svátek má...
5: Ivan!
4: Ruská varianta jména Jan, to znamená hospodin, je milostivý. Ivanů tu máme přes 23 tisíc. Tady je Petr Jungmann. Sedmou kavalérii zmasakrovali v montáně u Little Big Hornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka Splašeného koně. Jediný, kdo z Kastrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Komanč. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 tisíc Srbů žijících v Chorvatsku. Spláli kruté boje, které se vlekly až do roku 1995.
6: Běž domů, Ivane.
4: Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
7: Čas udělat dětem pápa.
4: Titul Ropák roku za antiekologický čin byl před 5 lety udělen vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Mimo jiné za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Kulatou 60 má dneska moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron.
8: První z našich pojede Robert Reichl.
4: 55 slaví jeden z našich nejlepších hokejových útočníků historie.
9: Gól! Vedeme, 1-0!
4: Olympijský vítěz Nagána Robert Reichl.
8: Jsi pašák, Albi!
4: A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude jasný, během dne přechodně polojasný, maxima 32 až 34 stupňů Celsia, teď jsme na 26 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. Tomáš Kolmistr v dopravním infocentru.
10: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště se zastavíte za sjezdem na Jesenici. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Ve směru na D1 trvá silný provoz za sjezdem na Karlovy Vary mezi 24. a 19. kilometrem, celé je to na asi čtvrt hodiny. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se táhne kolona od sjezdu na Černý most až za Europark, celé je to na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od McDonaldu na Barandovský most. V Liberecké směrem do centra se zastavíte už u sjezdu na Prosek. Kolona pokračuje až do Nové Povltavské. Tam řeší ve sjezdu nehodu a je blokovaný pravý pruh. V Cínovecké z centra se pohybují silničáři pravým pruhem před sjezdem na Čakovice. Kolona se tahne už ze Kbelské od Poděbradské a plná zůstává magistrála, a to od sjezdu na Nusle přes Nuselský most do Legerovy a také Vlzonová od Florence až do omezení muzea.
0: Tomáši, děkuju, hezké ráno.
10: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Pražákům je hej na Rádio Praha.
12: Pražákům je hej.
11: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
12: Pražákům je hej.
11: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Niko Santos a písnička o Aničce Haškové All Time High. Teď mi zrovna říkala, že miluje výstupy do hor a že ten poslední malem zabil. Nevím, proč to děláš. Je 9:30, dáme si zprávy s tebou.
1: Hezké ráno, já ti to pak vysvětlím. České dráhy posílí na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídne stovky míst k sezení navíc, hlavně ve spojích z Prahy na Moravu. Národní dopravce o tom informoval v tiskové zprávě. Třeba soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje kapacity vlaků už od května. Oba dopravci doporučují cestujícím rezervovat si místa na delší cesty s dostatečným předstihem. V pražské Ruzeni vznikne třetí nejdelší murál v Evropě. Více než 700 metrů dlouhá betonová stěna v ulici Vlastina se promění ve venkovní galerii. Slavnostní odhalení plánuje vedení Prahy 6. na 30. června. Projektanti připravují přístaviště pro malé lodě v Lysé nad Labem. Kotvit by tam mohlo až 43 lodí. Odhadované náklady na vybudování jsou 300 milionů korun a stavět dělníci začnou nejspíš v roce 2028. Ředitelství vodních cest plánuje i další kotviště v Neratovicích nebo v Kostelci nad Labem. Francie a Itálie dnes pořádají první společný summit za poslední 4 roky. Politici mají na jihu Francie jednat o obraně, kosmické spolupráci a energetice. Podle serveru NISMATA mají podepsat hlubší spolupráci v obraně na nadcházejících 5 let. Francouzský prezident Emmanuel Macron také přijme italskou premiérku Giorgiu Meloniovou na prvním bilaterálním jednání. Během dneška čekejte jasno, přechodně až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 32 až 34 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže koukneme na silnice společně s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké ráno. Na okruhu ve směnu na letiště se zastavíte za sjezdem na Jesenici. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Ve směnu na D1 trvá silný provoz za sjezdem na Karlovy Vary mezi 24. a 19. kilometrem, celé je to na asi čtvrt hodiny. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se táhne kolona od sjezdu na Černý most až za Europark, celé je to na půl hodiny. Plná také průmyslová a to od Českobrodské. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od Donaldu na Barandovský most. V Liberecké směrem do centra se zastavíte za sjezdem na Prosek, kolona pokračuje až do Nové Povltavské. V Cínovecké z centra se pohybují silničáři u sjezdu na Březiněves, kolona se táhne už z Egbelské od Poděbradské, celé je to zhruba na 20 minut. V Bělohorské počítejte s kolonou před Vypichem směrem z centra a na magistrále postojíte od sjezdu na Pankrác přes Nuselský most do Legerovy. Ucpaná je také magistrála od Florence k muzeu.
0: Díky moc Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je 9:30, hezké ráno.

0: Je 9:45. Malý displej na přilbě upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní odborníci z ČVUT, Univerzity obrany a technologických firem.
1: Tři vrstvy zásobový oděv, výchací přístroj, a ještě na obličeji takovou masku.
2: Hana Horká z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
1: To žlutá krabička je detekční přístroj, měří nějaké druhy plynů.
2: Nepřetržitě nasává vzduch okolo nás.
1: Přístroj máme osazený pěti čidly, kyslík, pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
2: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
3: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
2: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
3: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled, zobrazují se v něm nutné informace.
2: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
3: Koukněte do toho.
2: Číslice.
3: Simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
2: To jsou tady kolečka.
3: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
2: Zelená, žlutá, červená.
3: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
2: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
3: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás.
2: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom je to vyrobené z umělé hmoty.
3: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
2: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
3: Třeba vyčerpání, to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty. Na opasku je řídící jednotka.
2: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu.
3: Ta pointa je, že ho můžete vidět skrz zeď. Prostor třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
2: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno, během dne přechodně polojasno, maxima mezi 32 a 34 stupni, teď jsme na 26. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. No a jak to vidí Tomáš Kolmistr?
4: Dneska ráno. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem za sjezdem na Karlovy Vary k Ořechu. Mezi 24. a 19. kilometrem je to asi na čtvrt hodiny. Plný je také příjezd 5C už ze 6. kilometru. Ve směru na letiště se táhne kolona od sjezdu na Vestéce na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů a silnému provozu za nimi. Na východní části okruhu se popojíždí od sjezdu na Černý most přes Štěrboholskou spojku za Europark. Celé je to na zhruba 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne fronta od sjezdu na Krč k Barandovskému mostu. V Cínovecké z centra se pohybují silničáři u sjezdu na Čakovice, tvoří se kolona už od Kbelské. Ve Kbelské počítejte se silnějším provozem od Poděbradské k Cínovecké a plná je Liberecká, a to od sjezdu na Prosek k Bulovce.
0: Tomáši, moc děkuju za dnešní spolupráci, měj hezký čtvrtek.
4: Taky moc děkuju, hezký den.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
6: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album. Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

0: čtvrtek, 25. června. Radio Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bude 10 hodin.
1: Nadační fond Vltavské filharmonie podle ministerstva financí existuje neoprávněně, obrátilo se kvůli tomu na soud. Policie loni zajistila majetek za více než 7 miliard korun. V Krasnodarském kraji trosky dronu zasáhly ropný sklad a vypukl tam požár. Dnes čekejte jasno až polojasno s teplotami do 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo financí se obrátilo na soud, aby zrušil nadační fond Vltavské filharmonie. Zjistil to Český rozhlas. Fond na podporu stavby koncertního sálu založila Praha loni v dubnu. O měsíc později vydalo ministerstvo metodický pokyn, podle kterého musí všechny podobné nadace samospráv ukončit činnost, protože jsou netransparentní.
3: Což by znamenalo, že kdyby tomu soud dal zapravdu, tak bychom v tom fondu museli ukončit činnost, ale jsme přesvědčeni, že to ministerstvo s ten zákon vykládá úplně nesprávně.
4: Diví se ředitel fondu Petr Dvořák. Ministerstvo loni v květnu oznámilo samosprávám, že fondy nelze veřejně kontrolovat, na rozdíl třeba od dotačních programů, o kterých hlasují zastupitelstva, a tedy, že je obce musí do půl roku zrušit. Zda se rezort k soudu obrátí i kvůli jiným nadacím, to jeho mluvčí Gabriela Krušinová zatím neřekla.
5: V současné době ministerstvo financí zvažuje další kroky v této oblasti.
4: Postupu ministerstva nerozumí ani fórum dárců, které nadace sdružuje a podle kterého by se podobné zrušení mělo týkat zhruba 70 fondů v celé republice. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Lidé si dnes v Mnichově Hradišti připomenou stoleté výročí sesuvu půdy v nedaleké obci Dneboh. Zájemci si můžou zúčastnit setkání v klubu Mnichova Hradiště na Masarykově náměstí. Akce začíná v 18 hodin a je zdarma. Na programu jsou dvě přednášky Jana Klimeše a Filipa Hartwicha, pokračuje mluvčí tamního muzea Marie Janšová.
6: Oba dva pracují v Ústavu struktury a mechaniky Hornin Akademie věd České republiky a společně právě s muzeem zveme na tyhle ty dvě přednášky k výročí sesuvu ve Dnebohu, který proběhl 27. června 1926.
1: Policie loni zajistila majetek za více než 7 miliard a 230 milionů korun. To je zhruba o miliardu a půl více než v roce 2024, informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s infestačními, daňovými a dotačními podvody nebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. V ropném skladu v Krasnodarském kraji na jihu Ruska začalo hořet poté, co se na něj zřítily trosky dronu. Informoval o tom šéf tamního okresu Alexandr Charitonov. Neupřesnil, odkud dron pocházel. Tento měsíc je to podruhé, co kvůli dronu v ropném skladu hoří. Ukrajina v posledních měsících zesílila útoky proti Rusku a jeho energetické infrastruktuře. Reaguje tím na každodenní ruské údory na svém území. Čeští reprezentanté končí na mistrovství světa ve fotbale po základní skupině. Třetí duel prohráli s domácím Mexikem 0-3 a celkem získali jenom jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Trenér Miroslav Koubek, který byl do pozice jmenovaný v prosinci a s týmem vybojoval účast na šampionátu, neuvažuje o tom, že by u reprezentace skončil.
7: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje vůbec. Takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
1: Jihoafričané si postup ze skupiny zajistili výhrou 1-0 nad Jižní Koreou. Brazílie porazila Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1. Během dneška bude v Praze a okolí jasno, přechodně polojasno. Teplotní maxima 32 až 34 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na pražské silnice, jak to na nich vypadá, to ví Tomáš Kolmestr.
8: Hezké dopoledne. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem za sjezdem na Karlovy Vary k Ořechu. Mezi 24. a 19. kilometrem je to asi na 15 minut. Plný je také příjezd po D5 už od 6. kilometru. Ve směru na letiště se stále sune fronta od sjezdu na Vestec na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů a silnému provozu za nimi. Na východní části okruhu se popojíždí od sjezdu na Černý most přes Štěrboholskou spojku za Europark. Celé je to na asi 20 minut. 10. Na jižní spojce počítejte se silným provozem před Barandovským mostem a potom dál v Dobřízké k Mrázovce. Silný provoz je také ve směru na Černý most mezi Spořilovem a Europarkem. V Cínovecké z centra se pohybují silničáři u sjezdu na Čakovice, tvoří se kolona Vekbelské už od Poděbradské, celé je to na asi 25 minut. A plná je Liberecká, a to od sjezdu na prosek Bulovce. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, tady je dopolední Praha, 110 interpretů ze 33 zemí světa. Tak bude vypadat letošní ročník festivalu Colors of Ostrava, na který dorazí třeba Moby nebo Twin One Pilots a o kterém budeme ve vysílání mluvit už za chvíli. Co se muziky po 10. hodině týče, zazní skupina Lucie. Taky Hurts a Purple Disco Machine. Celé to dnešní dopolední vysílání s datem 25. června odstartuje David Guetta. 10 hodin a 5 minut, aktuální čas, hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý, 107,1 FM a DAB+.

0: Melisande dozněla v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme z české metropole. Se teď ale přesuňme do metropole Slezské na festivalu Colors of Ostrava. Letos vystoupí 110 interpretů ze 33 zemí světa. U programu 23. ročníku o návratu Mobyho, o fenoménu K-popu i o budoucnosti festivalu jsme mluvili s uměleckým ředitelem Filipem Košťálkem. Ten nám řekl třeba to, že velkým tahákem jsou podle něj právě američtí 21 Pilots, kteří jsou letos nejdražší kapelou v programu. V Ostravě představí novou koncertní podobu spojenou s novým albem, přestože se Česka do Česka vracejí po 4 letech, tak údajně přivezou úplně novou produkci. Součástí diskuzního fora Melting Pot pak bude opět i Český rozhlas. Na programu jsou podcasty Buchty nebo Desítka Pavla Horváta a dorazí i prezident Petr Pavel. Rozhovor s ním bude moderovat moderátor Radiožurnálu Libor Bouček. Celý rozhovor s Filipem Košťálkem se můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Praha je nej.
1: Na Ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kaetána Tyla. A právě odsud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla. Praha je nej.
0: No a pojďme se podívat, jak to vypadá na pražských silnicích. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem za sjezdem na Karlovy Vary k Ořechu. Mezi 24. a 19. kilometrem je to na čtvrt hodiny plný a také příjezd po D5 z Plzně. Ve směru na letiště se stále sune fronta od sjezdu na Vestec na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů a silnému provozu za nimi. Na východní části okruhu se popojíždí od sjezdu na Černý most přes Štěrboholskou spojku za Europark. Celé je to na asi 20 minut. V Cínovecké z centra se pohybují silně čáři u sjezdu na Čakovice. Tvoří se kolona Vekbelské od Poděbradské. Celé je to na 25 minut. V Liberecké směrem do centra se brzdí za sjezdem na Prosek. Pomalej se jede před Blanku a na magistrále je plný Nuselský most před Legerovou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Liam Payne a Rita Ora nás na Rádiu Praha dovedle ke krátkým zprávám. V 10:30 je pro vás má Anna Hašková.
1: Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by měly začít znovu fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Mladí spisovatelé a básníci se letos budou moci přihlásit do literární soutěže Praha 5 píše.

0: příběhy. Městská část chystá její první ročník. Děti a mladiství od 8 do 19 let budou soutěžit ve třech věkových kategoriích. Hlásit se budou moci od září. Dělníci v pražských Satalicích opraví přístavbu mateřské školy. Na budovu umístí nové opláštění z obkladových desek. Práce by měly stihnout během letních prázdnin. Městská část za ně zaplatí 1,5 milionu korun. V polském Gdaňsku dnes začíná konference o poválečné obnově Ukrajiny. Tématem je energetika, infrastruktura nebo bezpečnost. Kvůli aktuální roztržce mezi Kyjevem a Varšavou se setkání nezúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Delegaci místo něj povede premiérka Julia Sviridenková. Česko zastoupí premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Dnes bude jasno, během dne přechodně polojasno, nejvyšší teploty 32 až 34 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Situace na pražských silnicích sleduje Tomáš Kolmistr. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na okruhu ve směru na D1 čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je okolo čtvrt hodiny. Ve směru na letiště se stále suné fronta od sjezdu na Vestec až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Zdržení asi 20 minut. V Cínovecké centra se pohybují silničáři u sjezdu na Čakovice. Tvoří se kolona už Vekbelské od Poděbradské, celé je to na 25 minut, plné také Novopatská a to už od sjezdu na Satelice. A ucpaná zůstává magistrála a to na Nuselském mostě před Legerovou, také Wilsonova od Florence k muzeu a popojíždí se také Věčné před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke Královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Čtvrteční dopoledne trávíte s Rádiem Praha, děkujeme za to. Do 11. se vydáme třeba ještě do Botanické zahrady a ta totiž připravila letní program pro veřejnost. Jaký? To řekneme už za chvíli. Od mikrofonu přeje dobrý den Vojtěch Přívětivý. Tady jsou Hertz a Purple Disco Machine.

0: Tejmen Pala a Jenny ve vysílání Rádia Praha je 10:45. Nová výstava mapující rostlinné druhy starší více než 430 milionů let, 3D lepky dinosaurů, ale taky degustace vína nebo odpočinek v trávě s výhledem na Prahu. To je jen pár příkladů aktivit, které můžete přes léto dělat v botanické zahradě v Praze Troji. No a víc už v reportáži Sabiny Vosecké.
1: Zejména samozřejmě to otevření nové expozice, ale krásné jsou také celé venkovní plochy.
2: Ředitel botanické zahrady Bohumil Černý.
1: No a nesmíme určitě zapomenout ani na naší vinici svaté Kláry, kde v polovině srpna budeme připravovat oslavu svátku, protože vinice se jmenuje svatá Klára, takže budeme slavit svátek svaté Kláry a k tomu bude další doprovodný program. No a potom 18. srpna je Mezinárodní den ruandského modrého, takže určitě se návštěvníci mohou těšit na rozličné ochutnávky.
2: Když mluvíme o víně, tak možná pojďme připomenout všem těm, kteří znají botanickou zahradu, ale třeba úplně neví, že tady se právě i vyrábí víno, že si tu vyrábíte vlastní víno.
1: Naše vinice má úplně neskutečného génia loci. Zanedlouho to bude 800 let od té doby, co byla založena, takže to bude také velká oslava. A návštěvníci u nás mohou ochutnat okolo 12 různých druhů vín, vyrobených z různých odrůd. Mezi ty nejčastější určitě patří Miller, Thurgau, Veltínské zelené. Nesmíme zapomenout ani na červená vína.
2: Vy tu máte ve vinici jednak viniční domek, krásně opravený, historickou budovu, teďka je vlastně v takovém novém hávu. Tam bych ráda pozvala a určitě i vy. Ale ještě bych pozvala do toho viničního sklípku, protože tam vlastně ta vína u vás zrají. Tak to je možná místo, o kterém lidé až tak neví.
1: Veškeré víno, které se na vinici vypěstuje, tak se autenticky také na vinici zpracuje, vylisuje, vykvasí, postupně se nechá zrát v tancích nebo v dubových sudech. To záleží na tom, jak se rozhodneme k tomu procesu a je možné si domluvit i prohlídky viničního sklepa, výroby vína a nebo potom přímo řízené degustace.
2: Dodává ředitel botanické zahrady Bohumil Černý. Vinice svaté Kláry, které dominuje taky kaplička, patří mezi nejstarší v Praze. Sklizeň tu prý byla úspěšná. Ve sklepích má totiž zahrada aktuálně nalahvovaných 24 000 půllitrových lahví. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: No a pojďme se podívat také na pražské silnice na okruhu ve směru na D1. Čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení kolem 15 minut. Ve směru na letiště se stále sune fronta od sjezdu na Vestec až na 19. kilometr, je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, zdržení čtvrt hodiny. A v Cínovecké směrem z centra se srazila dodávka s osobním autem a za sjezdem na Čakovice blokují levý pruh, kolona se táhne celou k Belskou už od Poděbradské, zdržení asi půl hodiny a plná je také celá Novopatská. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
4: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
3: Praha žije.

0: Je čtvrtek 25. června a Radio Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Slovo má Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bylo 11 hodin.
1: Lídr hnutí ANO v Praze končí v politice. Ondřej Prokop pobytové kauze rezignuje. Lidé můžou v Muzeu alchymistů podepsat petici o krátkodobém ubytování v Praze 1. Česko nabízí pomoc Venezuele, připravuje na vyslání tým na záchranu lidí ze sutin. Odpoledne čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ondřej Prokop z hnutí ANO rezignuje na všechny politické funkce. Skončí tak jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11. Nebude ani kandidovat v podzimních komunálních volbách, kde byl lídrem ANO. Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů. Za pochybení se omluvil a slíbil, že uhradí pokutu. Dnes řekl, že rezignuje, aby ochránil svou rodinu. Hnutí ANO má pár dní na to, aby našlo nového pražského lídra, jak řekl jeho předseda a premiér Andrej Babiš.
3: My musíme zvolat mimořádný sněm krajské organizace, kde si musí zvolit nové vedení, nového předsedu a samozřejmě i ohledně kandidátek budeme rozhodovat koncem června.
1: Prokopa už dříve zastupitelstvo Prahy odvolalo z čela kontrolního výboru. Radní pak ukončili i jeho členství v dozorčí radě dopravního podniku. Iniciativa občanských sdružení Prahy 1 dnes představí studii o krátkodobém ubytování v městské části. Během setkání v Muzeu alchymistů na Malé Straně členové také podepíší petici vyzývající k řešení bytové situace, říká spoluorganizátor Jan Rachunek.
4: Toto shromáždění vzniklo na základě iniciativy spolků a občanů Centra Prahy. Z přihlášených občanů byla vylosována stovka, která spolu s odborníky připravuje návrhy řešení. Všichni účastníci se shodli, že by se byty měly vrátit k trvalému bydlení.
1: Restaurátoři dokončují stavbu druhé pyramidy v Kutnohorské Kostnici. Rozložit dílo, ošetřit kosti a vrátit je do původního tvaru trvalo zhruba 3 dny. Práce by měly být hotové do konce června, říká ředitelka organizační složky sedlcké farnosti Radka Krejčí.
5: My to musíme všechno dělat za provozu, protože jediné finance, které máme, tak pramení z turismu. Takže pokud bychom zavřeli, tak opravovat nebudeme. Zdi, omítky, podlahy. No a pak samozřejmě samotná problematika té pyramidy, takže kompletně celé to klenební jedno pole je 20 milionů korun.
1: Dvě pyramidy museli restaurátoři rozebrat kvůli opravě základů a nosných sloupů budovy. Rekonstrukce dalších dvou děl začne nejdříve v roce 2028. Česko je připravené vyslat do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Informovalo o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Venezuelu po půlnoci středoevropského času zasáhla 2 silná zemětřesení, při kterých zemřelo nejméně 32 lidí. Český tým teď ověřuje možnosti přepravy a sleduje mezinárodní situaci. S případným vysláním hasiči čekají na požadavek Venezuely. Pokud země o pomoc požádá, takzvaný USAR by tam měl vyrazit nejpozději zítra. Tenista Vít Kopřiva za okamžik nastoupí k zápasu čtvrtfinále turnaje na travnatém povrchu na Malorce. Utká se s Američanem Queenem. Na turnaji žen v Eastbourne čeká odpoledne Terezu Valentovou duel s Němkou Mariovou a v Bad Homburku si Karolína Muchová zahraje s Dánkou Tausonovou. Odpoledne bude polojasno až skoro jasno, večer čekejte vyjasnění. Nejvyšší teploty 32 až 34 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Na to se ptám Tomáše Kolmestra. Dobré dopoledne.
6: Hezké dopoledne. V Cínovecké směrem z centra se srazila dodávka osobní auto za sjezdem na Čakovice. Blokují levý pruh, kolona se táhne už celou k Belskou z Poděbradské, zdržení okolo půl hodiny, plné také Novopatská a to už od okruhu. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojice se popojíždí od sjezdu na Hradec Králové za Europark, celé je to na asi čtvrt hodiny. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lohkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, zastavuje se také před nimi. Na magistrále je plný Nuselský most, a to od Vyšehradu do Legerovy, také Vilznova od Florence k muzeu. A Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova už z Reslovy od Tančícího domu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5,5 minuty po 11. hodině pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že nás posloucháte. Po 11. hodině další muzika, zazní Alanis Morissette. It's like rain. Už za moment taky Kaskáda a Felix Jen. A česká fotbalová reprezentace se po prohře s Mexikem loučí se světovým šampionátem. Téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. Hezký poslech, vám přeji Vojtěch Přívětivý.

0: Crash Test Dummies dozněly v dopoledním vysílání Rádia Praha. Česká fotbalová reprezentace se po prohře 0-3 s Mexikem loučí se světovým šampionátem. Podle trenéra Miroslava Koubka je výsledek zápasu s domácími celkem hodně krutý a některé situace se během zápasu daly řešit jinak. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka v zápase s Mexičany drželi naději na výsledek v prvním poločase, ve druhém ale inkasovali 3 góly. Podle experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta v současné době český tým na podobné soupeře nestačí. Kapitán týmu Ladislav Krejčí přiznal, že mezi hráči převládá z celkového vystoupení na mistrovství velké zklamání. Říká také, že je potřeba nějaký čas na to, aby vystoupení na šampionátu i se spoluhráči zhodnotil. Víc o tom píšeme na našem zpravodajském webu jirozhlas.cz. Z Mexika teď ale zpátky do Prahy, konkrétně na pražské silnice v Cínovecké směrem z centra řeší nehodu dodávky s osobním autem za sjezdem na Čakovice. Kolona se táhne už z Hloubětína od Kolbenovy přes celou Kbelskou, zdržení asi 20 minut, plná je také Novopatská už od okruhu. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se popojíždí od sjezdu na Hradec Králové za Europark. Celé je to asi na 15 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá stále také silný provoz za Lochkovský tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, zastavuje se také před nimi. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Wilsonova od Florence k muzeu a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlovy, a to už z Reslovy od Tančícího domu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.
1: Hit týdne.
2: Číslo 3.

0: Legendární The Rolling Stones doznívají v dopoledním vysílání Rádia Praha. Bylo 11:30, teď vysíláme krátké zprávy, slovo má Anna Hašková.
1: Ode dneška se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. V aktualizované verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí potrvá do konce října. Nový bytový dům začali stavět dělníci v Modřanské ulici v Praze 12. Jde o společný projekt magistrátu a městské části. Náklady přesáhnou 92 milionů korun. V budově budou byty pro vybrané profese, jako jsou učitelé, zdravotníci, hasiči nebo policisté. Práce mají skončit do prosince příštího roku. Říčany letos dají na projekty v participativním rozpočtu na přeměnu města 5,5 milionů.

0: milionů korun. V anketě hlasovalo přes 1000 lidí. Vybrali například na vznik cesty mezi tamními rybníky nebo důkladné vyčištění podchodu na Říčanském nádraží. Nejvíce hlasů dostal návrh na přípravu studie, která by posoudila možný vznik jižního obchvatu města, konkrétně mezi Širokou a Říčanskou ulicí. V Budapešti se setkají ministři obrany Visegrádské skupiny. Navážou tak na úterní setkání, na kterém se premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska shodli na obnovení spolupráce. Český ministr obrany Jaromír Zuna z SPD se před jednáním setkal se svým polským protějškem Vladislavem Kosiniak-Kanišem. Jednání se podle něj zaměřilo na praktickou spolupráci a posilování obrany na východním křídle Severoatlantické aliance. Odpoledne čekejte polojasno až skoro jasno, večer se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí nejvýše na 32 až 34 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Situace na silnicích dál sleduje Tomáš Kolmistr. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. V Cínovecké směrem z centra stále řeší nehodu dodávky a osobního auta za sjezdem na Čakovice. Kolona se tahne už z Hloubětí na od Kolbenovy přes celou Kbelskou. Zdržení asi 20 minut, plná je také Novopatská a to už od okruhu. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 14. a 16. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavuje i před ním. Na Štěrbohovské spojce se jede pomaleji už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 ke sjezdu do Průmyslové. V Bělohorské se zdržíte asi 10 minut směrem z centra před Vypichem. Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova a na magistrále je plný Nuselský most, a to před Legerovou a také Vlzonova od Florence až do omezení u muzea. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Dobrý den, 3:15 po půl dvanácté, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Začátek letních prázdnin bývá na silnicích pravidelně jedním z krizových období. Už o tomto víkendu na dovolenou vyrazí velké množství řidičů. Jak se na cestu připravit a kde se vyhnout opravám silnic podle policie? To řekneme už za chvíli, přijdeme s dalšími podrobnostmi. Teď ale posíláme hlavně další muziku, třeba Pink nebo Marka Embra. Hezký poslech.

0: den.
1: To byl Tom Artvej, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Začínají letní prázdniny. Na cestu se tak v příštích dnech vydá velké množství lidí. Řidiči by tak měli podle policie počítat nejenom s velmi silným provozem. Omezí je také uzavírky a rekonstrukce.
2: Letní prázdniny jsou tím nejrizikovějším obdobím roku z pohledu bezpečnosti, z pohledu bohužel těch úmrtí a těžkých zranění.
3: Říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
2: Vlastně každoročně je to skoro 90 lidí, kteří vlastně přijdou o život, o prázdninách. To hlavní, když se dám do auta, je bezpečně dojet do cíle. To klíčové je se soustředit na řízení a ne na něco jiného, jako je mobil nebo navigace. Nejčastější ty nehody na dálnicích jsou právě to nedobržďování do těch kolon.
3: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD bude na začátku prázdnin na silnicích víc policistů.
4: Řidičům poskytujeme posílení hlídek, ať pomůžou, když se něco stane, nebo asistenčních služeb, ať tam je dostatek pitného režimu. Ale co je důležité, prosím, všichni, dodržujte rozestupy, soustřeďte se na dodržování rychlosti.
3: Policie plánuje na začátku prázdnin víc kontrol na silnicích, stejně tak i o následujícím prodlouženém víkendu. A podle policejních statistik letos přišlo při dopravních nehodách o život 171 lidí. To je meziročně o 5% víc. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch připomíná nejčastější příčiny dopravních nehod.
5: Nejčastější příčinou dopravních nehod v České republice je nevěnování se plně řízení. Tvoří více jak 20% celkového počtu dopravních nehod. Ale pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, tak bohužel i tady stále dominuje nevěnování se plně řízení.
3: Ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uvedl, že stavbaři omezí na začátku prázdnin opravy.
6: Znamená zejména o tom prvním víkendu, který teďka nastane potom i 6. července na svátek Jana Husa a i na konci vlastně prázdnin omezíme veškeré práce v týče údržby, abychom neomezovali provoz třeba do jednoho pruhu nebo neomezovali provoz získat nějaký další zúžení, jak na dálnici, jak silnici první třídy. Zároveň samozřejmě posílíme naše hlídky a posílíme asistence, které vybavujeme i vodou, abychom případně nějaký kritický situací dokázali pomoct těm řidičům, kteří budou stát v případných kolonách.
3: Mezi dvě stavby, které v létě nejvíc omezí dopravu v Česku, je oprava mostu Šmejkalka na 23. kilometru dálnice D1 a stavba dálniční křižovatky u Brna. Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: No a na silnicích zůstaneme. V Cínovecké směrem z centra stále řeší nehodu za sjezdem na Čakovice. Je blokovaný levý pruh a popojíždí se kvůli tomu celou Kbelskou z Hloubětína a plná je také Novopatská. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 14. a 16. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavuje i před ním. Na Štětbohorské spojce se jede pomaleji už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 ke sjezdu do Průmyslové. V Bělohorské se zdržíte asi 10 minut směrem z centra před Vypichem a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova od Karlova náměstí. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Nemůžete přece zastavit dopravu.
9: Že nemůžu? Tak se dívejte.
8: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
10: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Botox stále první. Eva Farná druhá. Cindy Marso číslo 3. A 12 dalších aktuálních hitů. To je náš čart, který skládáte vy, naši posluchači.
11: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Skupina DNCE dozněla ve vysílání Rádia Praha. Je 12 hodin a teď vysíláme další aktuální zprávy. Ty polední. Slovo má Anna Hašková. Dobré poledne.
1: Hezké poledne. Celníci odhalili sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv. Sochu rudoarmějce z Pražské Vinoře technici přesunuli do depozitáře Národního muzea. Opakovaně ji ničili vandalové. Venezuele po zemětřesení nabízí několik zemí pomoc. Situace je podle úřadů nejhorší severně od Caracasu. Zbytek dne čekejte polojasno až skoro jasno s teplotami do 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Celní správa odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv. Ty byly připravené k distribuci po Česku i po Evropě. Na případu celníci spolupracovali s policií a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu potence, říká ředitel ústavu Tomáš Boráň.
3: Ty léky na poruchu erekce hrají prim už jakoby dlouhodobě, takže to pro nás jakoby překvapení není, ale právě přibývá počtu takzvaných lifestyleových jako léků, zejména právě na podporu pozornosti nebo naopak na nějakou úlevu třeba od případné úzkosti.
1: Boráň zároveň varoval před nákupem nelegálních léků, protože uživatelé neví, jaké látky obsahují. Vandalové v Pražské Vinoři opakovaně ničili sochu rudoarmějce v tamním parku. Technici ji proto přesunuli do depozitáře Národního muzea v Terezíně, kde ji restaurátoři zakonzervují. Následně se socha stane součástí sbírky muzea dělnického hnutí. Podle radního městské části Martina Macha z uskupení Společně pro Vinoř sochu v parku nahradí pamětní deska.
4: Pro Národní muzeum bude socha poznamenaná poškozením sloužit jako svědectví nejen o době svého vzniku, ale i o tom, jak česká společnost ve 21. století přistupuje k problematickému kulturnímu dědictví minulého režimu.
1: Mladí spisovatelé a básníci se letos budou moci přihlásit do literární soutěže Praha 5 píše příběhy. Městská část chystá její první ročník. Děti a mladiství od 8 do 19 let budou soutěžit ve třech věkových kategoriích. Hlasit se budou moci od září. Ve Venezuele po dvou silných zemětřeseních zemřelo přes 30 lidí. Pomoc už nabídlo několik zemí. Připravené je podle premiéra Andreje Babiše z ANO i Česko. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Spojené státy do Venezuely vysílají pátrací a záchranné týmy a humanitární pomoc. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová potvrdila, že záchranáře vyslali i Salvador, Mexiko a Katar. Nejhorší situace je podle ní asi 30 kilometrů severně od metropole Caracasu.
5: Nejvíce zasažený je stát La Guaira. Jsou tam desítky zřícených budov a v tuto chvíli provádíme velmi náročné záchranné práce. Máme připravené hotely a přístřeší pro lidi, kteří přišli o své domovy. Zároveň pozastavujeme výuku a veškeré činnosti, které nejsou nezbytné pro fungování veřejných služeb.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa domácímu Mexiku 0-3. Na Azteckém stadionu rozhodli před více než 80 tisícovkami diváků úvod druhého poločasu, kdy se prosadili Chávez a Quiñones. V nastavení se pak prosadil také Fidalgo. Češi tak na turnaji končí. Během odpoledne bude oblačno až skoro jasno, večer čekejte vyjasnění. Teplotní maxima 32 až 34 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme taky informace pro řidiče, jak to vypadá na silnicích, ptám se Tomáše Kolmestra.
6: Hezké poledne. Na okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 14. a 16. kilometrem. Regulují vjezdy do tunelu, zastavuje se taky před ním. Ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce trvá silný provoz od sjezdu na D11 za Europark. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce od Spořilova ke sjezdu do Průmyslové. V Cínovecké směrem z centra stále řeší nehodu za sjezdem na Čakovice. Je blokovaný levý pruh a projíždí se kvůli tomu celou k Belskou z Hloubětína. Plná je také Novopatská. Cínovecká ještě jednou, tentokrát směrem do centra. Za sjezdem na Březině ves stojí porouchané osobní auto v prostředním pruhu a tvoří se kolona. A v Brněnské směrem z centra havarovalo osobní auto. Na 6. kilometru narazilo do svodidel a blokuje odbočovací pruh na Průhonice. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5,5 minuty po 12. hodině, posloucháte Rádio Praha, děkujeme, že jste s námi, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Popolední další muzika, zazní Sombre. Taky ikona pop. Před námi opět další velmi horký letní den. Teploty stoupají nahoru o víkendu až kolem 40 stupňů Celsia. Vysoké teploty nicméně zvyšují riziko infarktu, a to i u zdánlivě zdravých lidí, varuje kardioložka. Podrobnosti už za chvíli, teď ale třeba skupina One Republic nebo zpěvačka Lola Young. Hezký poslech. Vám od mikrofonu přeje Vojtěch Přívětivý. Je čtvrtek 25. června.

0: čtvrteční a opět i dnes velmi horké poledne trávíte s vysíláním Rádia Praha. Děkujeme za to. Léto už je v plném proudu. O víkendu se teploty můžou vyšplat až ke 40 stupňům Celsia. Jenže tropické dny nepřejí jen letním radovánkám. Jsou taky velkou zátěží pro naše tělo. A to hlavně pro srdce a cévy. Jak vysvětluje kardioložka z Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady Zuzana Moťovská, vysoké výkyvy teplot mohou vést ke kardiovaskulárním příhodám, riziko se zvyšuje s věkem. I zdánlivě zdravý člověk ale může mít postižení srdečních nebo jiných tepen a může mít latentní onemocnění, které se právě demaskuje těmi zvýšenými nároky. Zpozornět bychom měli v případě obtíží, například když nás bolí na hrudi, špatně se nám dýchá, anebo se nám točí hlava. V takovém případě bychom určitě měli vyhledat zdravotnickou pomoc. Celý rozhovor se Zuzanou Moťovskou najdete na webu irozhlas.cz. Jak to vypadá na pražských silnicích? Popoledně na okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz s Lehkovským tunelem mezi 14. a 16. kilometrem, zpoždění kolem 10 minut. Ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň, fronta pokračuje až k Ořechu na kilometr 19. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce trvá silný provoz od sjezdu na D11 za Europark. V opačném směru se jede pomalej na jižní spojce od Spořilova ke sjezdu do Průmyslové. V Cínovecké směrem z centra stále řeší nehodu za sjezdem na Čakovicem, je blokovaný levý pruh a popojíždí se kvůli tomu celou k Belskou z Hloubětina, plná je také Novopatská. Cínovecká ještě jednou, tentokrát směrem do centra, za sjezdem na Březiněves stojí porouchané osobní auto v prostředním pruhu, tvoří se kolona a v Brněnské směrem z centra havarovalo osobní auto, na 6. kilometru narazilo do svodidel a blokuje odbočovací pruh na Průhonice. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Novinka od Charlotte Gott ve vysílání Rádia Praha. Je půl jedné, jestli právě obědváte, tak přejeme dobrou chuť a děkujeme, že u toho posloucháte právě nás. No a jestli sedíte za volantem, tak si zesilte rádio. Na silnice se podíváme s Jardou Kollerem. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za Lochovským tunelem mezi 14. a 16. kilometrem. Zpoždění kolem 15 minut. Chvílem ještě regulují teď průjezd Lochovským tunelem kvůli silnému provozu. Ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň. Fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Plný je také příjezd po dálnici D5 z Plzně. Tam se brzdí už na 7. kilometru. Na východní části okruhu a následně v Štěrboholské spojce trvá silný provoz od sjezdu na D11 za Europark. V opačném směru se jede pomaleji. Na jižní spojce od Spořilova ke sjezdu do Průmyslové. V Cínovecké z centra stále řeší nehodu za sjezdem na Čakovice. Blokovaný je levý pruh, popojíždí se kvůli tomu celou Kbelskou z Hloubětína, plná je také Novopecká. V Cínovecké směrem do centra za sjezdem na Březině Ves stojí porouchané auto, v prostředním pruhu tvoří se kratší kolona. V Brněnské směrem z centra havarovalo osobní auto na 6. kilometru, narazilo do svodidel, blokuje odbočovací pruh na Průhonice, na místě už je policie, projíždí se bez kolony. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm

0: Janet nebo Whitney. Hlasujte na našem Facebooku. Radio Praha. Hity, doprava, informace.
1: No a na Radiu Praha pokračujeme v muzice, před námi skupina Hodiny, taky slíbená ikona pop a teď legendární Beyoncé. Tady je Halo, hezký poslech, přeju těch přívětivý.

0: Tohle byl In Excess ve vysílání Rádia Praha, bude 3:15. Dobrý den vám přejeme. Fanoušci komiksového světa vědí, že jeden z nejslavnějších komiksových hrdinů, Superman, má biologickou sestřenici Karu a ani ona nemá úplně klidný život, což teď ostatně můžete posoudit v americkém akčním filmu Supergirl. Pozvánku do kina pro vás má Štěpánka Duchková.
1: Kara neměla na rozdíl od bratrance Kal-Ela idylické dospívání. Zatímco on vyrůstal v péči milujících adoptivních rodičů, ona živořila mezi troskami zničeného Kryptonu.
2: Nenajdeš tu žádný blízký?
3: Jo, to asi ne, Clarku. Žádný blízký už nemám.
1: Viděla umírat své nejbližší a tahle zkušenost v ní zanechala jak traumatické vzpomínky, tak ale i zocelila její charakter a formovala její pohled na svět. Teď v 21 letech putuje Kara se svým psem Kryptem bezcílně napříč vesmírem.
3: Jsem doma tam, kde seš ty.
1: Kara se snaží najít místo, kam by doopravdy zapadla. Osud ji svede dohromady s dívkou jménem Rutý, která by ráda pomstila vraždu svých rodičů. A tak začíná epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností.
3: Co teď? Banditi u sebe nosí protijed. Zbývají mu 3 dny. Nesmíš mě opustit.
1: Snímek Supergirl, hlavní roli Smiley Alcock, se inspiruje komiksovou sérií populárního amerického scénáristy Toma Kinga. Ten se nechal slyšet, že věří, že Supergirl neudělá svému bratranci Supermanovi kinek ostudu.
3: Bez tebe nebudu nikde doma.
0: No a pojďme se podívat taky na pražské silnice. Na okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 14. a 17. kilometrem. Chvílemi nadále regulují provoz v tunelech. Ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň. Fronta pokračuje až k Ořechu na kilometr 19. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce trvá silný provoz od sjezdu na D11 za Europark v opačném směru se jede pomalej na jižní spojce od Spořilova ke sjezdu do Průmyslové. V Cínovecké směrem z centra stále řeší nehodu za sjezdem na Čakovice, je blokovaný levý pruh a popojíždí se kvůli tomu celou k Belskou z Hloubětina. Plná je také Novopatská. V Brněnské na výjezdu z Prahy projedna u sjezdu na Průhonice na 6. kilometru stojí auto po nehodě, blokuje odbočovací pruh, místo je ale označené a Wilsonova do centra je tradičně plná už od Florence. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
6: Pražský update.

0: Waves, Mr. Props, s vámi je Rádio Praha, je 13 hodin a Anna Hašková ve studiu, znamená to, že pro nás má připravené zprávy. Ani vítej.
1: Hezké odpoledne.

0: Macinkovy výroky o ústavním puči jsou podle prezidenta na hraně poplašné zprávy. Nová verze mobilní videohry o Praze představuje další historická místa v hlavním městě. Bílý dům požádal kongres o dodatečné peníze na pokrytí války v Iránu. Zbytek dne čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 43 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Výroky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů o ústavním puči jsou podle Petra Pavla na hranici poplašné zprávy. Prezident to řekl Českému rozhlasu. Macinka kritizoval rozhodnutí ústavního soudu, který včera předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila Pavlovu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Soud tak rozhodl na základě kompetenční žaloby prezidenta. Pavel také řekl, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní, protože je automaticky vedoucím delegace. Městská společnost Prague City Tourism rozšiřuje mobilní videohru Playing Prague. Ta lidem zábavnou formu představuje třeba Karlův most nebo Petřínskou rozhlednu. Nově má hra 10 nových úrovní, říká mluvčí organizace Klára Janderová.
2: Nové úrovně zavedou hráče například do Planetária Praha, na Pražský hrad nebo do staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Hra má za cíl prohloubit vztah nejen přijíždějících cestovatelů k metropoli.
0: V Praze 3 přibylo 7 nových kamenů zmizelých. Takzvané Stolpersteiny připomínají oběti holokaustu a nacistické persekuce. Kameny nechalo vedení městské části položit v Žerotínově, Písecké a Veslezské ulici, říká radní Prahy 3 Pavel Křeček z Hnutí STAN.
3: První dva kameny zmizelých leží před domem v Žerotínově 31 a připomínají Viktora Feldsteina a jeho ženu Irmu Feldsteinovou. Rodině Singerových jsou věnovány kameny v Písecké 12, rodiny Pátkových a Gráfových připomínají kameny ve Slezské 118.
0: Administrativa Donalda Trumpa požádala kongres o dodatečných 88 miliard dolarů, tedy v přepočtu více než 1,8 bilionu korun. Většinu částky chce Bílý dům použít na pokrytí nákladů války proti Iránu. Podle agentury AFP mezi republikány a demokraty narůstá kvůli konfliktu nespokojenost. Obě komory kongresu už schválily rezoluci, která Trumpa vyzývá k ukončení války. Washington minulý týden uzavřel s Teheránem memorandum, které má být prvním krokem k mírové dohodě. Čeští hokejbalisté na závěr základní skupiny mistrovství světa v Ostravě porazili tým Spojených států 1-0 a na turnaji zatím neprohráli. Do pátečního čtvrtfinále tak půjdou proti papírově nejslabšímu soupeři z Velké Británie. Hrát se bude v Ostravar aréně v 17:45. Odpoledne bude polojasno až skoro jasno, večer čekejte vyjasnění. Nejvyšší teploty 32 až 34 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: A je tady Jarda Koller a s ním i aktuální doprava. Takže Jardo, jak to vypadá?
5: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 14. a 17. kilometrem. Chvílemi nadále regulují provoz v tunelech zpoždění kolem 15 minut. Ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň. Fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Plný je také příjezd po D5. Z Plzně kamiony se zastavují už na 7. kilometru. Potíže jsou teď v Uhříně vsi na kruhovém objezdu ulice Přátelství a Podleské u Lidlu. Stojí porouchaný kamion a průjezd kruhovým objezdem musí řídit policie. Tvoří se kolony ze všech směrů, počítejte s kolonami na dlouhé desítky minut. V Cínovecké z centra stále řeší nehodu za sjezdem na Čakovice, blokovaný je levý pruh a popojíždí se kvůli tomu celou Kbelskou, z Hloubětí na Plná je také Novopatská a ve Vilzonově do centra je tradičně fronta od Florence. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné, žhavé, tropické odpoledne. Máme tady léto a to v plné palbě. 13 hodin 5 minut. Pokud jste někde u klimatizace dobrý, pokud jste někde u vody v pohodě, ještě lepší. No a kdo nám k tomu všemu bude hrát? Sam Fender a Olivia Dean. Z 90. přijdou také IMF a Unbelievable. You're unbelievable. A těšit se můžete i na Depešák. všichni ještě v téhle hodině. Ať se vám daří.
1: Rádio Praha a Olda Burda.
6: A Olda Burda.

0: Začátek 90. Unbelievable EMF s námi na rádiu Praha ve 13 hodin a 16 minut. Tahle britská kapela s tímhle hitem udělala opravdu díru do světa. Je zajímavé, že vyšel 22. října 1990 a už v prosinci se umístil na 3. místě v britské hitparádě, ale větší zajímavost je to, že je to nejprodávanější, tedy 30. nejprodávanější single toho roku, tedy roku 1990, a to se hodnotilo také v prosinci, tedy ve Velké Británii nejprodávanější, 30. nejprodávanější single. Do top 10 se dostal i v dalších státech jako Belgie, Německo, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko. No a hlavní skladatel a kytarista skupiny uvedl, že melodie písně se mu zrodila v hlavě, když jel na kole a myslel na svou přítelkyni, která ho opustila. Takhle to může být s cestou inspirace. Na pražském okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 14. a 17. kilometrem. Chvílemi nadále regulují provoz v tunelech. Zpoždění je kolem 15 minut. Ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň. Fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Kamiony se zastavují na 7. kilometru. Potíže jsou i v Uhříněvsi na kruhovém objezdu ulice Přátelství a Podleské u Lidlu stojí porouchaný kamion. Na průjezd kruhovým objezdem musí řídit policie. Tvoří se dlouhé kolony ze všech směrů, jen směrem z Říčan je to na 45 minut. V Cínovecké z centra stále řeší nehodu za sjezdem na Čakovice, tam blokovaný levý pruh a popojíždí se kvůli tomu celou k Belskou zhloubětí. Naplná je také Novopatská, zpoždění 20 minut. Vilzonova do centra je tradičně plná od Florence. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Tunnel of Love, Bruce Springsteen s námi ve 13.31, tady je Radio Praha a jsou tu zprávy.
1: Paliva v Česku v uplynulém týdnu znovu zlevnila. Litr nafty se prodával v průměru za 35 korun a 57 haléřů. To je o korunu a 67 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Benzín zlevnil o 57 haléřů na průměrných 39 korun a 2 haléře za litr. Nejdražší paliva jsou v Praze, nejlevněji naopak řidiči natankují v Ústeckém kraji. Dělníci v pražských Satelicích opraví přístavbu mateřské školy. Na budovu umístí nová opláštění z obkladových desek. Práce by měla stihnout během letních prázdnin. Městská část za ně zaplatí 1,5 milionu korun. Projektanti připravují přístaviště pro malé lodě v Lysé nad Labem. Kotvit by tam mohlo až 43 lodí. Odhadované náklady na vybudování jsou 300 milionů korun a stavět dělníci začnou nejspíš v roce

0: 8. Ředitelství vodních cest plánuje i další kotviště v Neratovicích nebo v Kostelci nad Labem. Na více než 160 stoupl ve Venezuele počet ničivého zemětřesení. Zraněných je přes 900. Spojené státy na pokyn prezidenta Donalda Trumpa už do Venezuely vyslali pátrací a záchranné týmy, zdravotnické prostředky a humanitární pomoc. Uvedl to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Záchranné týmy posílají i další země, včetně například Kataru nebo Mexika. Odpoledne čekejte polojasno až skoro jasno, večer se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí nejvýše na 32 až 34 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Pojďme teď za aktuální dopravou na rozpálených silnicích a ty sleduje Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je stále obousměrně silný provoz před Ořechem. Směrem na letiště regulují provoz v tunelech, brzdí se u sjezdu na Písnici, zpoždění 15 až 20 minut. Ve směru na D1 je fronta od dálnice D5 na 20 minut, ucpává to také příjezd po D5C, tam stojí kamiony už z 8. kilometru. V Cínovecké z centra je za sjezdem na Čakovice po nehodě stále blokovaný levý pruh, ucpává to hlavně k Belskou ulici, z Hloubětína je to na 25 minut. V Uhříně vsi v ulici Přátelství na kruhovém objezdu s Podleskou se podařilo odtáhnout porouchaný kamion, kolony ze všech směrů se začínají rozjíždět, ovšem směrem do centra se stojí stále od odbočky na kolovraty a je to stále na téměř půl hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Krásné odpoledne a dobrý den, 13 hodin 35 minut. Začneme tím, že nadační fond Vltavské filharmonie, který si založila Praha kvůli výstavbě koncertního sálu, funguje podle ministerstva financí protizákonně. Rezort se kvůli jeho zrušení obrátil na soud. Proč, to řekneme už za 10 minut.

0: Tomodel, Another Love, s vámi Rádio Praha, 13 hodin 640 minut. Nadační fond Vltavské filharmonie musí svou existenci obhajovat před Městským soudem v Praze. Obrátilo se na něj ministerstvo financí, které požaduje zrušení této nadace. Zástupci rezortu považují fondy zřízené samosprávami za protizákonné, přestože některé předtím fungovaly roky bez problémů. Téma pro kolegu Josefa Benedu, který je se mnou ve studiu. Pepo, vítej.
1: Hezký den.
0: Tak v čem je problém? Pojďme to objasnit.
1: Tak ministerstvo financí loni v květnu zveřejnilo metodický pokyn, který obce, města i kraje poměrně zaskočil. Existence fondů zřízených samosprávami odporují od roku 2001 zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jejich fungování je netransparentní oproti přidělování dotací či darů, které schvalují zastupitelé. Zástupci fondů s tím nesouhlasili. Úředníky ale nepřesvědčili o opaku a dostali od nich lhůtu. Do půl roku musí skončit, jinak hrozí soudy. A k ním se teď první případ dostal.
0: Nadační fond Vltavské filharmonie založila Praha loni v dubnu kvůli výstavbě nového koncertního sálu. Co na to jeho vedení říká?
1: Ředitel Petr Dvořák potvrdil, že ministerstvo financí zpochybňuje to, že Praha nemohla být jediným zakladatelem fondu, tedy že nadace nemá fungovat, a nesouhlasí s tím.
2: Já se přiznám, že tomu úplně nerozumíme, protože podobné fondy zakládané samosprávami fungují v Česku víc než 20 let. A za tu dobu se zákony nijak nezměnily a ministerstvo tuhle praxi nikdy dřív nespochybňovalo. Proto je překvapivý, že se právě zaměřilo teď jen a pouze na nadační fond Vltavské filharmonie, který je tím spojován s vlastně jedním z nejvýznamnějších rozvojových projektů hlavního města.
1: Dvořák a právníci fondu i Prahy tvrdí, že ministerstvo si zmíněný zákon vykládá nesprávně. My jsme se ptali ministerstva na to, proč si pro soudní spor vybral právě tento konkrétní pražský fond, který vznikl měsíc před vydáním zmíněného metodického pokynu. A taky nás zajímalo, jestli případně s něčím takovým mají počítat i jiné samosprávy a nadace. Mluvčí rezortu financí Gabriela Krušinová podotkla, že ministerstvo zvažuje další kroky v této oblasti a nebude se i s ohledem na probíhající řízení k věci dále vyjadřovat.
0: Pojďme říct, kolik takových fondů u nás v republice je.
1: Podle Fóra dárců, které takové nadace sdružuje, se rušení může týkat asi 70 podobných fondů, které zřizují sami samosprávy. Pokračuje ředitelka Fóra Klára Špíchalová.
3: Určitě za nás to bylo velmi překvapivé vlastně stanovisko a popravdě chybí nám k němu nějaká obsahová nebo důvodová argumentace.
1: Takové zdůvodnění by mohl přinést právě soud. Na jeho případný verdikt čeká třeba taky Jihomoravský filmový nadační fond, který loni oznámil, že vstoupí do postupné likvidace. Nevyvíjí teď aktivní činnost, peníze na podporu o audiovize rozděluje Jihomoravský kraj pomocí dotací. Dodává předsedkyně správní rady fondu Ivana Košuličová.
4: Nicméně vlastně ten soudní proces já vítám, protože konečně se dozvíme, jaká vlastně strana má pravdu, takže pro nás to může znamenat i pro ostatní nadační fondy v republice, kterých jsou desítky, tak může znamenat ten judikát nějaké rozhodnutí pro to, aby jsme třeba mohli nadále fungovat.
1: Pokud soudy potvrdí názor ministerstva, tak budou muset nadační fondy skutečně skončit, případně se transformovat, samozřejmě v souladu se zákonem.
0: Říká Josef Beneda. Pepo, díky a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: A my jsme s vámi i na silnicích, konkrétně na Pražském okruhu, tam je stále obousměrně silný provoz před Ořechem, směrem na letiště se jede pomalu od Lohkova z 15. kilometru, zdržení 10 až 15 minut. Ve směru na D1 je fronta od D5 na 20 minut, ucpává to také příjezd po D5, tam stojí kamiony už z 8. kilometru. V Cínovecké z centra je za sjezdem na Čakovice po nehodě stále blokovaný levý pruh, ucpává to hlavně k Belskou ulici, z Hloubětína je to na 25 minut. V Uhříněvsi v ulici Přátelství se začíná uklidňovat situace po odtahu kamionu. Kolony se rozjíždějí zpoždění kolem 10 minut obousměrně. Na východní části okruhu trvá silný provoz od D11 k Průmyslové. Tady vás to zdrží 20 minut. V Průmyslové do Hostivaře se jede krokem od Tiskařské k nájezdu na jižní spojku a v Radlické na Smíchov se stojí od obratiště k Dobřížské. Tam se jede krokem 20 minut. Plná je i Plzeňská z Klamovky a Anděl. Hodně trpělivosti a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
6: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 Genesis Live Over Europe.
5: Praha žije.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Dospěli jsme ke 14. hodině. Do studia přišel Mirek Kasan a přinesl aktuální zprávy. Vítej.
1: Díky, Oldo. Dobré odpoledne. Lídr hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop končí v politice, rezignuje po kauze s nepřiznanými byty. Lidé můžou v Muzeu alchymistů podepsat petici o krátkodobém ubytování v Praze 1. Čeští hasiči nabídli pomoc Venezuele postižené ničivými zemětřeseními. A bude slunečnost tropickými teplotami dnes do 34, zítra do 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ondřej Prokop z hnutí ANO rezignuje na všechny politické funkce. Skončí tak jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a nebude ani kandidovat v podzimních komunálních volbách, kde byl lídrem ANO. Ondřej Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů. Za pochybení se omluvil a slíbil, že uhradí pokutu. Dnes řekl, že rezignuje, aby ochránil svou rodinu. Hnutí ANO má pár dní na to, aby našlo nového pražského lídra, jak řekl jeho šéf a premiér Andrej Babiš.
3: My musíme zvolat mimořádný sněm krajské organizace, kde si musí zvolit nové vedení, nového předsedu a samozřejmě i ohledně kandidátek budeme rozhodovat koncem června.
1: Ondřeje Prokopa už dřív zastupitelstvo Prahy odvolalo z čela kontrolního výboru a radní pak ukončili jeho členství v dozorčí radě dopravního podniku. Iniciativa občanských shromáždění Prahy 1 dnes představí studii o krátkodobém ubytování v první městské části. Během setkání v Malostranském muzeu alchymistů a mágů Staré Prahy na Janském vršku členové taky podepíší petici vyzývající k řešení bytové situace. Pokračuje spoluorganizátor Jan Rachunek.
4: Toto shromáždění vzniklo na základě iniciativy spolků a občanů Centra Prahy. Z přihlášených občanů byla vylosována stovka, která spolu s odborníky připravuje návrhy řešení. Všichni účastníci se shodli, že by se byty měly vrátit k trvalému bydlení.
1: Česko v následujících dnech čeká pokračující vlna veder. Český hydrometeorologický ústav proto zpřísnil a prodloužil výstrahu až do neděle. Horko podle něj výrazně zatíží organismus a zvýší riziko přehřátí i dehydratace. Komplikace se můžou objevit taky v dopravě, energetice a zemědělství. Podle meteoroložky Jany Hujslové bude vlna veder v dalších dnech ještě zesilovat.
5: Pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40.
1: Ochlazení má přijít až v pondělí, kdy přes Česko přejde studená fronta. Čeští hasiči jsou připraveni vyrazit na pomoc Venezuele s následky zemětřesení. Pokud země o pomoc požádá, takzvaný USAR tým by mohl odletět nejpozději zítra, informoval o tom generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Tým teď podle něj svolává své členy a zajišťuje možnosti přepravy.
6: Naším úkolem může být nejenom vyhledávání a záchrana přeživších, ale také vyhledávání obětí, které pak mohou být bezpečně a důstojně vyproštěny. Je třeba říct, že v tuto chvíli Venezuela požádala především státy Latinské Ameriky o pomoc a čekáme, jestli se tento požadavek rozšíří.
1: Dvě zemětřesení o síle vyšší než 7 stupňů zasáhla Venezuelu krátce po sobě. Zemřelo nejméně 32 lidí a víc než 700 je zraněných. Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli na světovém šampionátu s domácím Mexikem 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě a do vyřazovacích bodů bojů nepostoupili. Kromě Mexika svěřenci Miroslava Koupka podlehli ještě Jižní Koreji. Jediný bod získali za remízu s Jihoafrickou republikou. Ta si zajistila postup ze skupiny výhrou nad Jihokorejci 1-0. Brazílie porazila Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna Hercegovina Katar 3-1. Odpoledne bude v Praze polojasno až skoro jasno. Večer se úplně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na tropických 32 až 34 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 36 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: S Jardou Kollerem teď budeme na Pražském okruhu, v Cínovecké, na východní části okruhu, v Průmyslové a dalších problematických místech, kde se zdržíte klidně i 20 minut. Jardo?
7: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je stále obousměrně silný provoz před Ořechem. Směrem na letiště se jede pomalu od Lochkova z 15. kilometru, zdržení 10 až 15 minut. Ve směru na D1 je fronta od dálnice D5 na 20 minut. Ucpává to také příjezd po D5, tam stojí kamiony už z 8. kilometru. V Cínovecké z centra za sjezdem na Čakovice po nehodě je stále blokovaný levý pruh. Ucpává to hlavně k Belskou, z Hloubětína je to na 25 minut. Na východní části okruhu trvá silný provoz od D11, k Průmyslové je to na 20 minut. V Průmyslové do Hostivaře se jede rokem od Tiskarské k nájezdu na jižní spojku a na Nuselském mostě do centra zůstává kolona na více než 10 minut, navíc v koloně na konci mostu řeší nehodu v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, je po 14. hodině, tak jak bylo řečeno, polojasno, teď zrovna je pod mrakem tady u nás v Karlíně, no ale ty vedra ještě dál budou pokračovat. My si je užijeme například z Miley Cyrus. V téhle hodině je symfonia Clean Bandit Zara Larsson. A taky Teddy Swims, Mr. Know It All. Ať máte báječné odpoledne.
2: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Flowers, Miley Cyrus s námi na rádiu Praha ve 14 hodin a 16 minut. Už jste si vybrali vinyl na pondělní večer? Pokud ne, určitě to udělejte na našem Facebooku. Proti sobě stojí dvě dámy a dvě skvělá alba z 80. let. Janet Jackson a album Rhythm Nation 1814, které dáváte palec nahoru. No a proti ní Whitney Houston a album z roku 1985, bezejmenné album, tedy jméno pouze podle své interpretky Whitney Houston. No a když se podívám na aktuální pořadí, tak Janet Jackson o jeden jediný hlas vede. Jak to bude v pondělí, to se ještě uvidí. Uzávěrka hlasování je až v pondělí ve 12 hodin. Takže ještě stále hlasujte na našem Facebooku. A teď se pojďme podívat na aktuální dopravu. Na Pražském okruhu je stále obousměrný silný provoz před Obřechem. Směrem na letiště se jede pomalu od Lohkova z 15. kilometru. Zdržení je 10 až 15 minut. Ve směru na D1 je fronta od D5 na 20 minut. Ucpává to také příjezd po D5. Tam stojí kamiony už z 8. kilometru. V Cínovecké z centra je za sjezdem na Čakovice po nehodě stále blokovaný levý pruh. Ucpává to hlavně k Belskou ulici. Z Hloubětína je to na 25 minut. Na místo už přijel odtah. Východní část okruhu tady trvá silný provoz od D11 k Průmyslové, zdrží vás to 20 minut. V Průmyslové do Hostivaře se jede krokem od Tiskařské k nájezdu na jižní spojku a na Nuselském mostě do centra zůstává kolona na víc než 10 minut. Navíc v koloně na konci mostu řeší nehodu v pravém pruhu. Zpoždění 10 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox stále první. Eva Farná druhá, Cindy Marso číslo 3 a 12 dalších aktuálních hitů.
2: Hit

0: Katy Perry nás přivedla ke 14. hodině a 30. minutě, tedy ke zprávám na Rádiu Praha s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Cenové stropy pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou, informuje o tom ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléře, tedy o 12 haléřů míně než dnes. Nafta bude o 9 haléřů levnější. Řidiče vyjde maximálně na 36 korun a 22 haléřů za litr. Jestli bude ministerstvo financí cenové stropy určovat dál, by měla vláda rozhodnout v pondělí. Policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. Návrh podá odpoledne. Oznámil to vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Primátor Wolf je obviněný z toho, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karvina podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. České dráhy ruší víkendové parní jízdy v jižních Čechách kvůli horku a vysokému riziku požárů. Dráhy zrušily spoje v sobotu a v neděli mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou a mezi Táborem a dalšími trasami v regionu. Nepojedou ani vlaky dopravce Railway Capital, které měly být součástí akce. Cestující můžou vracet jízdenky přes e-shop Českých drah. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl nejméně na 160 a dalších víc než 900 lidí je zraněných, uvedla to prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi dál pokračují rozsáhlé záchranné a pátrací operace. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí ještě zřejmě výrazně poroste. Tenista Vít Kopřiva prohrál na turnaji na Malorce s Američanem Quinnem 7-5, 5-7 a 3-6 a vypadl ve čtvrtfinále. O postup do semifinále na travnatých turnajích později odpoledne zabojují Tereza Valentová a Karolína Muchová. Valentová v Eastbourne nastoupí proti Němce Mariové a Muchová se v Bad Homburgu utká s Dankou Tausonovou. V Praze bude odpoledne polojasno až skoro jasno, večer se úplně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí k 32 až 34 stupňům Celsia a zítra naměříme až 36 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jardou Kolorem teď na silnice, konkrétně Pražský okruh, Cínovecká nebo Průmyslová.
3: Hezké odpoledne, na Pražském okruhu je stále obousměrně silný provoz před Ořechem. Směrem na letiště se jede pomalu od Lohkova z 15. kilometru, zdržení 10 minut. Ve směru na D1 je fronta od D5 na 20 minut, ucpává to příjezd po dálnici D5, tam stojí kamiony už z 8. kilometru. V Cínovecké z centra za sjezdem na Čakovice se podařilo odklidit následky nehody, už se jede třemi pruhy, ovšem kolony z Gvelské i Novopatské jsou zatím dlouhé. Pomalu se jede z Hloubětína i od sjezdu na Satalice, zpoždění kleslo ke 20 minutám. Na východní části okruhu trvá silný provoz od D11 k Průmyslové, to na 20 minut. V Průmyslové do Hostivaře se jede krokem od Tiskařské k nájezdu na jižní spojku. Na Nuselském mostě do centra zůstává kolona na více než 10 minut. Navíc v koloně na konci mostu řeší nehodu v pravém pruhu a regulují provoz na městském okruhu ve směru na Barandovský most. Plní se Holešovičky do centra nebo Plzeňská směrem na Anděl. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den. 14 hodin 33 minuté, takový je aktuální čas. No a my vzhledem k tomu, že máme čtvrtek 25. června, tak se podíváme na dnešní den očima Petra Jungmana už za 10 minut. Teď jsou tady Imagine Dragons.

0: Dobrý den, je tady čtvrtek 25. června a svátek má... Ruská varianta jména Jan, to znamená hospodin je milostivý. Ivanů tu máme přes 23 tisíc. Tady je Petr Jungmann. Sedmou kavalérii zmasakrovali v montáně u Little Bighornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka Splašeného koně. Jediný, kdo z Kastrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Komanč. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 tisíc Srbů žijících v Chorvatsku. Spláli kruté boje, které se vlekly až do roku 1995. Běž domů, Ivane. Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
1: Čas udělat dětem pápa.
0: Titul Ropák roku za antiekologický čin byl před 5 lety udělen vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Mimo jiné za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Kulatou šedesátku má dneska moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron.
2: První z našich pojede Robert Reichl.
0: 55 slaví jeden z našich nejlepších hokejových útočníků historie.
3: Gól! Vedeme, 1-0!
0: Olympijský vítěz Nagána Robert Reichl.
2: Jsi pašák, Albi!
0: A já přeju pěkný den.
4: Na pražském okruhu trvá obousměrně silný provoz před Ořechem. Směrem na letiště se jede pomalu od Lohkova z 15. kilometru na 17. Tam řeší nehodu v levém pruhu. Zdržení je 15 minut. Ve směru na D1 je fronta od D5 na 20 minut. Ucpává to také příjezd po D5. Tam stojí kamiony už z 8. kilometru. Na Novopatské směrem na Kbelskou se jede v koloně a dál do Kbelské po dřívější nehodě v Cínovecké zpoždění 15 minut. Na východní části okruhu trvá silný provoz od D1 k Průmyslové, je to na 20 minut. V Průmyslové do Hostivaře se popojíždí od Tiskařské k nájezdu na jižní spojku. Na jižní spojce směrem na Černý most čekejte kolonu za sjezdem na Spořilov. Za sjezd na Zahradní město je to na víc než 10 minut. Provoz brzdí stojící auto. Na Nuselském mostě do centra zůstává kolona na víc než 10 minut. Navíc v koloně na konci mostu řeší nehodu v pravém pruhu. Regulují provoz na městském okruhu ve směru na Barandovský most, plní se i Holešovičky do centra nebo Plzeňská na Andě. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Snow Patrol s námi na rádiu Praha. Je 15 hodin, po sněhu tedy ani památky, za to pořádné vedro. Mirek nám řekne, jak velké vedro.
1: Chtěl bys tomhle vedru odklízet sníh?
0: Člověče, docela jo.
1: Kdyby jsme se unavili, dobré odpoledne.
0: Jdeme na zprávy.
1: Prezident je automatickým vedoucím delegace a sám rozhodne, které části summitu NATO se zúčastní, řekl Petr Pavel. Sochu rudoarmějce z Pražské Vinoře technici přesunuli do depozitáře Národního muzea, opakovaně ji ničili vandalové. Nová verze mobilní videohry o Praze představuje další historická místa v hlavním městě. A tropy nepoleví, zítra naměříme až 36 stupňů a bude slunečno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit NATO. O tom, které části se zúčastní, si rozhoduje sám. Petr Pavel to řekl Českému rozhlasu v reakci na výrok ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten zkritizoval včerejší rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu. Podle ministra Macinky šlo o pokus o ústavní puč a delegaci povede předseda vlády a šéf ANO Andrej Babiš. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
3: Se kdokoliv podívá zpátky, kdo se jenom trochu věnovat pozornost faktům, tak uvidí, že půl roku se snažím o kompromis. Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda a konkrétně ministr Macinka. Pokud by z jeho strany byla jenom sebemenší snaha o nějaký kompromis, tak jsme si celou tuhle situaci mohli ušetřit.
1: Ministerstvo zahraničí uvedlo, že prezidenta do české delegace doplní. Podle ministra Macinky by o roli Petra Pavla v Ankaře měla rozhodnout vláda na pondělním zasedání. Vandalové v Pražské Vinoři opakovaně ničili sochu rudoarmějce v tamním parku. Technici ji proto přesunuli do depozitáře Národního muzea v Terezíně, kde ji restaurátoři zakonzervují. Následně se socha stane součástí sbírky Muzea dělnického hnutí. Podle radního městské části Martina Macha z uskupení Společně pro Vinoř sochu v parku nahradí pamětní deska.
4: Pro Národní muzeum bude socha poznamenaná poškozením sloužit jako svědectví nejen o době svého vzniku, ale i o tom, jak česká společnost ve 21. století přistupuje k problematickému kulturnímu dědictví minulého režimu.
1: Městská společnost Prague City Tourism rozšiřuje mobilní videohru Playing Prague. Ta lidem zábavnou formou představuje třeba Karlův most nebo Petřínskou rozhlednu. Nově má hra 10 nových úrovní, uvedla mluvčí organizace Klára Janderová.
5: Nové úrovně zavedou hráče například do Planetária Praha, na Pražský hrad nebo do staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Hra má za cíl prohloubit vztah nejen přijíždějících cestovatelů k metropoli.
1: Víc než 60 ruských regionů se potýká s nedostatkem pohonných hmot. Na anektovaném Krymu už ve volném prodeji nejsou vůbec. Krizi způsobily pokračující ukrajinské útoky na ruská ropná zařízení a infrastrukturu.
6: Podle záběru z ruských sociálních sítí ukrajinské nepilotované letouny zasáhly ropnou rafinérii v Ufě, v Baškortostánu asi 1200 kilometrů od ukrajinské hranice. Těsně za ní v Krasnodarském kraji Ruské federace po ukrajinském úderu hoří 3 obří zásobníky ropy. Ukrajinci vyslali bojové drony také na anektovaný Krym. V Sevastopolu a Simferopolu exploze neutichly celou noc. Energetické problémy má také Ukrajina. V Kyjevě a některých dalších městech už kvůli zvýšené spotřebě elektřiny zavedly pravidelné odstávky. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Cyklistka Julia Kopecký se po třetí v řadě stala mistryní České republiky v časovce. V Uničově zvítězila o skoro 17 sekund před Eliškou Kvasničkovou. Třetí dojela s víc než 50-sekundovou ztrátou Adéla Koclířová. Mužská časovka odstartuje na republikovém šampionátu po 17. hodině. Po zbytek odpoledne bude v Praze polojasno až skoro jasno s teplotami do 32 až 34 stupňů Celsia. Večer se úplně vyjasní. Noc bude jasná s nejnižšími teplotami kolem 21 stupňů. Na okrajích města se ochladí až na 18. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a naměříme až mezi 34 a 36 stupni Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Pohled na poměrně naplněné silnice nám zprostředkuje Jarda Koller.
8: Hezké odpoledne na Pražském okruhu ve směru na letiště za sjezdem na Barrandov mezi 16. a 17. kilometrem řeší hned dvě nehody v levém pruhu. Pojíždí se z 15. kilometru, zdržíte se čtvrt hodiny. V Liberecké z centra za nájezdem od Bulovky stojí v levém pruhu porouchané auto, ucpávají se kvůli tomu Holešovičky. Do Břížská je plná v obou směrech, na východní části okruhu trvá silný provoz od D11, k Průmyslové je to na 20 minut a na jižní spojce směrem na Černý most čekejte kolonu za sjezdem na Spořilov, za sjezd na Zahradní město je to na 15 minut a provoz tam brzdí stojící vozidlo. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné tropické odpoledne i tady v Čechách, kde nám bohužel chybí je to moře a nějaká ta voda, ale zase kdo hledá, najde a pokud si někdo chce poradit, určitě si zaplave. No a kdo s námi? Benson Boone. Éteru budou a plavat i Coldplay a Rihanna. A nebo Support Lesbie. A další skvělé hvězdy, ať se vám daří.
7: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Cheryl Cole s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Máme 25. června, čtvrtek. Někomu už prázdniny začaly, jiným začínají zítra a těm, kterým nezačínají zítra, tak začnou úderem středy, kdy je 1. července. No ale s prázdninami, s pohodou, s časem dovolených přichází také to nejrizikovější období na silnicích. Každý rok přijde o život během prázdnin prý téměř 90 lidí. No a policie posílí silniční kontroly. Co je příčinou častých dopravních nehod o prázdninách? Přesně to se můžete dočíst na našich stránkách, kde to rozebíráme docela podrobně. praha.rozhlas.cz. Podívejte se tam. A my jsme s vámi na těch silnicích i teď. Jarda Koller se teď podívá na to, kde to nejvíc vázne.
1: Hezké odpoledne na Pražském okruhu ve směru na letiště za sjezdem na Barrandovce na 18,5 kilometru srazila dvě auta v levém pruhu, popojíždí se z 15. kilometru, zdržíte se téměř 20 minut. Na okruhu je tradičně silný provoz i směrem na D1. Mezi dálnicí D5 a Ořechem je to na více než 20 minut a ucpaný je i příjezd do Prahy po D5. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Průhonice na 7,5 kilometru stojí dva autobusy, uzavřený je pravý pruh, zpoždění 10 minut. V Liberecké z centra za nájezdem od Bulovky stojí v levém pruhu porouchané auto, ucpávají se kvůli tomu Holešovičky, nezdržíte se zatím dlouho. Dobříšská je plná v obou směrech, na východní části okruhu trvá silný provoz od D11 k Průmyslové je to na 20 minut a na jižní spojce směrem na Černý most čekejte kolonu za sjezdem na Spořilov. Za sjezd na Zahradní město je to na 15 minut a provoz brzdí stojící vozidlo. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album? Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

0: Právě odbyla 15. hodina 30. minuta, to znamená, že jsou tady aktuální zprávy a s těmi do studia přichází Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléře, tedy o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku můžou prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. To je oproti dnešku o 9 haléřů míň. Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před zvyšujícím se počtem případů kuplířství. Gengy dovážejí z Asie a Latinské Ameriky ženy, které jsou v Česku nucené k prostituci. Pachatelé jim původně nabízeli práci servírek, modelek nebo prodavaček v Evropě. Kriminalisté to uvedli ve výroční zprávě za rok 2025. Technická správa komunikací nechá od pátku do neděle kropit ulice kropicími vozy. Důvodem je překročení prahové hodnoty přízemního ozónu v Praze. Jestli toto opatření prodlouží i na následující týden, bude ještě konzultovat s Českým hydrometeorologickým ústavem. Dnes o tom informovala Naďa Polanová z TSK. Noc na dnešek dorovnala v Německu dosavadní teplotní rekord. V Porýní Falci teplota neklesla celou noc pod 26 stupňů Celsia. To se stalo za celou historii měření jen jednou před 7 lety. Teploty až 39 stupňů jsou dnes na celém území Německa s výjimkou jeho severozápadního cípu. Správa silnic dnes kvůli škodám z horka uzavřela dálnici A2 u Hanoveru. Tři fotbalisté Slavie, Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexander Bužek, dostali povolení k tréninku se Slovanem Liberec. Jejich přestupy na sever Čech kluby dolaďují. Opačným směrem do pražského Edenu by měli zamířit francouzský stoper Ange.

0: Gesan a záložník Tumani Diakité z pobřeží Slonoviny. Po zbytek odpoledne bude v Praze polojasno až skoro jasno s teplotami do 34 stupňů Celsia. Večer se úplně vyjasní. Noc bude jasná s nejnižšími teplotami kolem 21 stupňů. Na okrajích města se ochladí až na 18. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a naměříme až mezi 34 a 36 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jdeme se podívat také aktuálně na silnice, zjistíme, jak se jede na rozpáleném asfaltu. Jarda Kolertový a řekne.
3: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna. Za sjezdem na průhonice stojí poruchaný autobus. Na 7,5 kilometru je už v odstavném pruhu, ovšem stihla se vytvořit kolona. Popojíždí se už z Brněnské z 2. kilometru zpoždění přes 10 minut. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Ve směru na letiště se popojíždí od Lohkova ze 14. kilometru zdržení 20 minut. Nehody řeší už mimo pruhy. Ve směru z letiště se brzdí před sjezdem na D5 za Ořech, je to na 40 minut. Kvůli kolonám na okruhu se ucpává nejen D5, ale také ulice k Barandovu před nájezdem na okruh. Na jižní spojce směrem na Lanový most se jde krokem od magistrály ke sjezdu na Zahradní město, tam překáží stojící vozidlo zdržení 15 minut. Na začátku Liberecké z centra stojí porouchané auto v levém pruhu, popojíždí se z mostu Barikádníků a také z tunelu Blanka. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se před tunely také na příjezdech na Smíchov v Radlické nebo Plzeňské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Příjemné odpoledne v 15 hodin a 36 minut. My už za chviličku vyrazíme do pražského terénu za naší letající redaktorkou Sabinou Voseckou. Ta dnes natáčela s kapelou Lake Malawi a co natočila, se dozvíte už za 10 minut.

0: Come on, Lean, Dexy is Midnight Runners, s vámi je Radio Praha, je 15 hodin 640 minut a my jdeme do historie. Píše se rok 2013 a rozpadem jedné úspěšné kapely najednou vzniká jiná, která funguje dodnes. Lake Malawi jsou sice českou kapelou, úspěšní jsou ale taky v zahraničí. Teď vydávají nový videoklip, o kterém nám víc řekne létající redaktorka Sabina Vosecká. Vítej, Sabino.
1: Já tě zdravím a děkuju za přivítání.
0: Ty už si dneska ten klip viděla jako jedna z prvních. O jakou píseň se jedná?
1: Tak jde, jak už jsem řekl v úvodu, o nový single s názvem Let's Cancel the Wedding, který spolu s klipem oficiálně tedy vychází zítra. Ano, my už jsme, jak si správně uvedl, měli tu možnost dnes se svými kolegy vidět ten klip právě jako mezi prvními. A můžu říct, že mě se tedy moc líbí, já fandím skupině Lake Malawi, takže doufám, že se bude líbit i vám. O kapele, jak už si správně říkal, se ví, že je ovlivněná právě zahraničím a tíhne k zahraniční scéně. A stejně tak v zahraničí vznikal právě i tenhle song. A protože Albert Černý, frontman kapely a kytarista, je milovník surfování, tak se na nějaký čas přesunul do Portugalska, právě do míst, kde kam často vlastně surfaři míří za tímto koníčkem. A aby se právě tomuhle koníčku mohl plnohodnotně věnovat, a právě v Portugalsku vznikla i tahle skladba. Ta kapela ji natočila v jedné takové staré garáži, která nebyla příliš prostorná, a ten omezený prostor byl taky mimochodem vodítkem i pro tu samotnou tvorbu, protože stísněná nahrávací místnost ve výsledku znamenala, že se kapela vlastně nevešla k počítači, tedy tam, kde dnešní hudba v nejčastějších případech vlastně vzniká, ale naopak hudebníci zasedli, jak se říká, za nástroje a nahráli tu hudbu hezky po staru. Mimochodem zajímavostí je, že právě v této skladbě Alberta Černého uslyšíte nejen tedy v té formě toho frontmana, tedy zpěváka a kytaristy, ale také si sám Albert nahrál právě do této skladby bicí, které tam v té nahrávce zůstaly.
0: V létě bývají hudebníci nejvíc vytížení, je to i případ Lake Malawi.
1: Je to i případ Lake Malawi, v tomhletom se od ostatních nijak neliší. Já jsem se na to sama Alberta Černého před chvilkou ptala, jak vlastně

0: Karlových Varů, kde budou s kapelou hrát 18.7. Když se podívám na ten jejich seznam na jejich stránkách, tak budou koncertovat v Brně a těch koncertů je samozřejmě celá řada. V podstatě až do konce srpna je můžete vidět kdekoliv napříč celou Českou republikou.
1: Říká Sabina Vosecká. Sabi, díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou a hezký den.
1: Co se děje na silnicích, ví Jarda Koller a my se do toho teď pustíme, Jardo.
2: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Ve směru na letiště se popojí od Lochkova ze 14. kilometru zdržení 20 minut. Nehody řeší mimo pruhy. Ve směru na letiště se brzdí před sjezdem na D5. Za Ořech je to na 35 minut. Kvůli kolonám na okruhu se ucpává ulice k Barandovu před nájezdem na okruh. Na jižní spojce směrem na Lanový most se jede krokem od magistrály ke sjezdu na Zahradní město. Tam překáží stojící vozidlo. Zdržení 15 minut. V koloně se ovšem navíc stala nehoda. Začíná se tak plnit i Spořilovská směrem na spojku. Na začátku Liberecké směrem z centra stále stojí poruchané auto v levém pruhu, popojíždí se z mostu Barikádníků a také z konce Argentinské a také z tunelu Blanka. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech. Povltavská směrem k Blance je zcela ucpaná, zdržení půl hodiny a narůstá. Stojí se také před tunely na příjezdech na Smíchov, v Radlické nebo Plzeňské. A plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech směrů. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Hello, Lenny s námi na rádiu Praha je 16 hodin. Zprávy jsou připravený, Mirek Kasan taky a půjdeme na ně. Mirku, vítej.
1: Díky, Ludo, dobré odpoledne. Vláda podle premiéra Babiše v pondělí rozhodne, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře. 7 nových kamenů zmizelých v Praze 3 připomíná oběti holokaustu. Dělníci v pražských Satelicích v létě opraví obkladové desky na budově školky. A bude slunečnost tropickými teplotami dnes do 34, zítra do 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda počítá s prezidentem Petrem Pavlem jako s členem delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Potvrdil to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle něj ale zatím není jisté, kdo delegaci povede. Účast prezidenta bude totiž vláda řešit až na pondělním jednání. Petr Pavel dnes řekl, že prezident je vždy automaticky vedoucím delegace a že on sám rozhodne, které části summitu se zúčastní. Podle premiéra Babiše spor poškodí pověst české v zahraničí.
3: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví a teď pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
1: O účasti prezidenta v Ankaře včera rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Ministerstvo zahraničí v reakci na to oznámilo, že prezidenta do delegace doplní. Šéf rezortu Petr Macinka z Motoristů ale serveru Novinky.cz řekl, že prezident v čele delegace nebude, protože o tom soud nerozhodl. V Praze 3 přibylo 7 nových kamenů zmizelých. Takzvané Stolpersteiny připomínají oběti holokaustu a nacistické perzekuce. Vedení městské části je nechalo položit v Žerotínově, Písecké a Veslezské ulici. Pokračuje radní Prahy 3 Pavel Křeček z hnutí STAN.
4: První dva kameny zmizelých leží před domem v Žerotínově 31 a připomínají Viktora Feldsteina a jeho ženu Irmu Feldsteinovou. Rodině Singerových jsou věnovány kameny v Písecké 12. Rodiny Pátkových a Gráfových připomínají kameny ve Slezské 118.
5: Jde o to, že jsou popraskané obkladové desky.
1: Dělníci v pražských Satelicích opraví přístavbu mateřské školy. Na budovu umístí nové opláštění z obkladových desek. Práce by měly stihnout během letních prázdnin. Městská část za ně zaplatí 1,5 milionu korun. Podle starostky Satalice Milady Voborské z hnutí STAN technici v areálu opraví taky osvětlení.
5: Jde o to, že jsou popraskané obkladové desky, takže ty budou vyměněny tak, aby nedošlo k nikomu k úrazu, aby desky nespadly na chodník, kde mohou procházet děti.
1: České humanitární organizace vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. V noci na dnešek tam kvůli dvojici silných zemětřesení zemřelo přes 160 lidí, zhruba 1000 dalších je zraněných. Sbírku spustili třeba Český Červený kříž, nadace ADRA nebo organizace Člověk v tísni. Ta už na pomoc Venezuele vyčlenila ze svých rezerv 1 000 000 korun. Česká republika je připravená vyslat do země tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Pokud Venezuela o pomoc požádá, takzvaný USAR tým by tam měl vyrazit nejpozději zítra. Tenista Vít Kopřiva nepostoupil do semifinále trvnatého turnaje na Malorce. V dnešním čtvrtfinále prohrál s 63. hráčem světa Ethanem Quinnem 1-2 na sety. O 7 let mladší Američan tak nad 29-letým Kopřivou vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas. Po zbytek odpoledne bude v Praze polojasno až skoro jasno s teplotami do 34 stupňů Celsia. Večer se úplně vyjasní. Noc bude jasná s nejnižšími teplotami kolem 21 stupňů. Na okrajích metropole se ochladí až na 18 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a naměříme až mezi 34 a 36 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller sleduje dopravu, neděje se toho málo na to, že jsou taková parna zpoždění až 25 minut a není v tom samo. Jardo, je to tvoje.
6: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu je stále silný provoz před Ořechem směrem na letiště. Znovu regulují provoz v Lhokovském tunelu, zdržení 20 minut. Ve směru na D1 se brzdí před sjezdem na Plzeň, zpoždění 25 minut. Na jižní spojce směrem na Lanový most se jde krokem od magistrály ke sjezdu na Zahradní město. Tam překáží stojící vozidlo, zdržení skoro 20 minut. Na začátku Liberecké z centra stojí porouchané auto v levém pruhu. Popojíždí se už z Argentinské. Ucpaný je také výjezd z Blanky na Novou Povltavskou. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se před tunely také na příjezdech na Smíchov, v Radlické nebo Plzeňské. Plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech směrů a čerstvá nehoda ve Kbelské směrem do Hloubětína. Při sjezdu na Novopatskou máme hlášenou nehodu a začíná se tvořit kolona. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. Je po 16. hodině, s vámi Rádio Praha a s námi velké hvězdy v tomhle tropickém počasí. Alex Warren. Za Čechy také Lucia a Marie. A právě teď je Maroon 5 a Si zajce vám daří.

0: Like a Prayer do 80. nás touhle písní vrátila na rádiu a Praha. Madonna, která už 3. července vydá nové album, na které se určitě těšíme. No a do 80. se můžete vydat i s naším vinylem, respektive vydáte se určitě. Teď jde o to s kým. Zda s Janet Jackson a jejím albem, které je z roku 1989 a jmenuje se Rhythm Nation 1814, anebo s Whitney Houston se stejnojmenným albem, tedy které je podle ní nazváno a vyšlo v roce 1985. No a když se podívám na výsledky, lehce vede Janet Jackson. Jak to bude dál, záleží jen a jen na vás. Praha je nej.
1: Kde v Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířily i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů. Praha je nej.
0: Jdeme aktuálně na dopravu, 16 hodin 18 minut, no a s dopravou už je připravený Jarda Kolera.
2: Hezké odpoledne, na Pražském okruhu je stále silný provoz před Ořechem, pomalu se jede za Lochkovským tunelem, zdržení 20 minut, ve směru na D1 se brzdí před sjezdem na D5, zpoždění přes 20 minut. Na jižní spojce směrem na Lanový most se jede krokem od magistrály ke sjezdu na Zahradní město, tam překáží stojící nákladní auto, zdržení skoro 20 minut. Zacpalo to s Pořilovskou a v důsledku se tak jede pomalu i v Brněnské na příjezdu do Prahy. Na začátku Liberecké směrem z centra stálo porouchané auto, už tam není, ovšem kolona zatím zůstala, popojíždí se už z Argentinské, také na výjezdu z Blanky na Novou Povltavskou. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se před tunely také na příjezdech na Smíchov, v Radlické nebo Plzeňské. Plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech směrů a rušno je i na dalších obvyklých místech, včetně magistrály. Ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte.

0: 16:30, Mirek Kasan pro nás má zprávy.
1: Hezké odpoledne. Cenové stropy pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléře, tedy o 12 haléřů míně než dnes. Nafta bude o 9 haléřů levnější, řidiče vyjde maximálně na 630 korun a 22 haléřů za litr. Jestli bude ministerstvo financí cenové stropy určovat dál, by měla vláda rozhodnout v pondělí. České dráhy ruší kvůli horku a vysokému riziku požárů víkendové parní jízdy v jižních Čechách. Zrušili spoje v sobotu a v neděli mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou a mezi Táborem a dalšími trasami v regionu. Nepojedou ani vlaky dopravce Railway Capital, které měly být součástí akce. Cestující můžou vracet jízdenky přes e-shop Českých drah. V kuřecích řízcích v jedné z poboček Teska v Brně našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května. Informoval o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce lidem doporučuje, aby ho nejedli. V mexickém letovisku Cabo San Lucas vyjel řidič do davu lidí, kteří slavili výhru domácích fotbalistů nad českým týmem. 17 osob zranil. Podle deníku La Jornada muž v automobilu zrychlil, když ho obklopil dav jásajících fanoušků. Policisté řidiče zadrželi. Zranění skončili v nemocnici. Policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby, oznámil to vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Primátor Wolf je obviněný z toho, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karvina podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. V Praze bude po zbytek odpoledne polojasno až skoro jasno s teplotami do 34 stupňů Celsia. Večer se úplně vyjasní. Noc bude jasná s nejnižšími teplotami kolem 21 stupňů. Na okrajích města se ochladí až na 18. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a naměříme až mezi 34 a 36 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Jarda Koller přiloží ještě informaci o tom, na co se připravit na silnicích.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu trvá silný provoz před Ořechem. Pomalu se jede za Lochkovským tunelem, zdržení 20 minut. Ve směru na D1 se brzdí před sjezdem na Plzeň, zpoždění přes 20 minut. Na jižní spojce směrem na Lanový most se jede krokem od magistrály ke sjezdu na Zahradní město. Tam překáží stojící nákladní auto, zdržení skoro 20 minut. Zacpalo to také Spořilovskou a v důsledku se také jede pomalu i v Brněnské na příjezdu do Prahy. Na začátku Liberecké z centra stojí porouchané auto, popojíždí se z Argentiny. Také na výjezdu z Blanky na Novou Povltavskou. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se před tunely také na příjezdech na Smíchov, zejména teď v Plzeňské. Rušno je i na dalších obvyklých místech. Ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k muzeu. Letenský tunel popojíždí směrem na Letnou v celé délce a v Průmyslové směrem do Hostivaře se u Fashion Areny srazila 2 auta, blokují pravý pruh, popojíždí se od Českobrodské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude tisková mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Štěpánka Duchková se jí zeptá, jak se o prázdninách co nejrychleji dostat na letiště, jaké nejčastější chyby cestující dělají a co by mohlo způsobit, že nás vůbec nepustí do letadla.
5: K věci Štěpánky Duchové v pátek v 18:45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne, za chvilku Red Hot Chili Peppers nebo také Lola Young a podíváme se na pražské tipy s Rádiem Praha. A to taky s Jirkou Šteflem.

0: Hity, doprava, informace s námi, Lola Young na rádiu Praha, Messi. Teď je tady čas pro pražské typy s Jirkou Šteflem.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den, končí školní rok a s ním začínají letní prázdniny. Přivítat je můžete třeba v pražské zoologické zahradě, kde si pro celou rodinu připravili speciální program a taky soutěže, za které vaše děti získají drobné odměny. Na programu jsou i setkání u tučňáků, slonů, goril nebo surikat. V kulturním centru Zahrada zase můžete zažít Větnam a to všemi smysly. Festival nabízí to nejlepší z asijské gastronomie, moderního umění a tradic. Čekají vás koncerty, workshopy, přehlídka krojů i autentický street food. Nahlédnout tak můžete do světa vietnamské komunity a to od pátku do neděle v kulturním centru Zahrada. A Holešovická tržnice ožije studentfestem. V hale 13 si můžete užít speciální hudební noc, která vám představí studentské kapely a DJ napříč žánry. Začátek hudební noci je v pátek ve 2 hodiny odpoledne. A příjemné zážitky přeje Jirka Šteffel a Rádio Praha.
0: Pojďme se s Jardou Kollerem podívat na to, jak vypadají silnice.
2: Hezké odpoledne, na pražském okruhu trvá silný provoz před Ořechem, pomalu se jede za Lochkovským tunelem směrem na letiště, zdržení 20 minut, ve směru na D1 se brzdí před sjezdem na Plzeň, zpoždění 25 minut. Stojí se také před Prahou na D5 z 8. kilometru, levý pruh se zastavuje už u Rudné. Na jižní spojce směrem na Lanový most se jede krokem od magistrály ke sjezdu na Zahradní město, tam stále překáží stojící nákladní auto, zdržení 20 minut, zacpalo to Spořilovskou a v důsledku se jede pomalu i v Brněnské na příjezdu do Prahy. Na začátku Liberecké směrem z centra stojí poruchané auto, popojí se s Argentinské také na výjezdu z Blanky na Novou Povltavskou. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se před tunely také na příjezdech na Smíchov, znovu v Radlické nebo také Plzeňské. Rušno je na dalších obvyklých místech, ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k muzeu, Letenský tunel popojí směrem na Letnou a v Průmyslové směrem do Hostivaře se u Fashion Areny srazila 2 auta, blokují pravý pruh a popojí se od Českobrodské. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Tak to byl Niko Santos na Rádiu Praha, je právě 17 hodin, čas na další dnešní zprávy s Mirkem Kasanem. Mirku, příjemné odpoledne.
1: Vítám Petra Zajíčka, dobré odpoledne všem. Lídr hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop končí v politice, rezignuje po kauze s nepřiznanými byty. Pražští celníci objevili sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv. Český USAR tým pojede pomáhat do Venezuely, kterou zasáhla ničivá zemětřesení. Tropy nepolevují, zítra naměříme až 36 stupňů a bude slunečno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ondřej Prokop z hnutí ANO rezignuje na všechny politické funkce. Skončí tak jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a nebude ani kandidovat v podzimních komunálních volbách, kde byl lídrem ANO. Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů. Za pochybení se omluvil a slíbil, že uhradí pokutu. Dnes řekl, že rezignuje, aby ochránil svou rodinu. Hnutí ANO má pár dní na to, aby našlo nového pražského lídra. Jak řekl jeho šéf a premiér Andrej Babiš.
3: My musíme zvolat mimořádný sněm krajské organizace, kde si musí zvolit nové vedení, nového předsedu a samozřejmě i ohledně kandidátek budeme rozhodovat koncem června.
1: Ondřeje Prokopa už dřív zastupitelstvo Prahy odvolalo z čela kontrolního výboru. Radní pak ukončili jeho členství v dozorčí radě dopravního podniku. Celníci objevili v Praze sklad, ve kterém bylo přes 45 tisíc balení nelegálních léčiv. Šlo o léky na podporu potence, spánku nebo o přípravky, které bývají užívány jako rekreační drogy. Celníci teď zjišťují, čí léky jsou a jak se do skladu dostali.
4: Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň varuje, že u nelegálních léčiv uživatelé neví nic o jejich původu ani skutečném složení.
5: Zdánlivě tím benefitem je dostat se k léčivu, které bych jinak dostal na předpis, anebo dostat se k léčivu levněji, ale ta rizika jsou samozřejmě daleko, daleko vyšší a mohou způsobit skutečně až přímé ohrožení života.
4: Některé léky našli celníci rozdělené v obálkách, připravené k distribuci, a to nejen po České republice, říká Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
6: Těch příjemců, kteří tam byli na těch obálkách, tak se jednalo o příjemce v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.
4: Za nelegální nakládání s léčivy hrozí až 20-milionová pokuta. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jihoamerickou zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1000 dalších je zraněných. Kdy český USAR tým odletí, mluvčí Posekaná zatím neřekla.
7: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa. Nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin. Další informace budeme postupně zveřejňovat.
1: Země Evropské unie finálně schválily zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států. Informovala o tom Rada Evropské unie. Definitivně tak potvrdila klíčovou obchodní dohodu, kterou loni uzavřeli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve skotském golfovém rezortu Turnberry. Fotbalisté Slavie Jan Bořil, Alexander Bužek a Vasil Kušej začali trénovat s Libercem. Vedení sešívaných jim povolilo připravovat se na novou sezónu na severu Čech, protože oba kluby finalizují jejich přestup. Opačným směrem zamíří Ancem Gesan a Toumani Diakité, kteří se zapojili do přípravy Slavie. Úřadující mistři zároveň oznámili příchod 19-letého polského křídelníka Oskara Kubiaka, který v Edenu podepsal smlouvu na 4 roky. V noci bude v Praze jasno, ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia, na okrajích města až na 18 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi tropickými 34 a 36 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už doprava a Jarda Koller.
8: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od sjezdu na D5 z 23. kilometru popojíždí půlhodinová kolona za Ořech. Ucpaný je kvůli tomu i příjezd směrem z Plzně po dálnici D5, tam se stojí z 9. kilometru. Na okruhu je silný provoz i směrem na letiště mezi Lohkovem a Ořechem, je to na 15 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem kvůli tomu také kolona od akvaparku. Na jižní spojce směrem na Lanový most je kolona od magistrály ke sjezdu na Zahradní město, tam stále překáží stojící nákladní auto, zdržení skoro 20 minut, zacpalo to Spořilovskou a v důsledku se také jde pomalu i v Brněnské na příjezdu do Prahy. Tam se brzdí už na 3. kilometru. Na začátku Liberecké z centra stojí porouchané auto, popojíždí se už z Argentinské od průhonu, také na výjezdu z Blanky na Novou Povltavskou. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se před tunely také na příjezdech na Smíchov v Radlické nebo v Plzeňské. Rušno je i na dalších obvyklých místech. Ve Vilzonově se jede pomalu od Forence. Letenský tunel popojíždí směrem na Letnou, plná je také Reslova, následně Ječná. A v průmyslové směrem do Hostivaře u Fashion Areny řeší kolizi dvou aut, blokují pravý pruh, je tam kratší kolona. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební nabídka po 17. hodině. Budou tady Kygo, Khalid a Griffin. Pak třeba Miles Smith. A nebo skupina Tata Boys. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný den.

0: Tak to byla skvělá Aleša Keys na Rádiu Praha. Skvělá zpěvačka a o dalších dvou skvělých zpěvačkách teď rozhodujete ve svém hlasování na Facebooku Rádia Praha. Kterou z nich si budeme hrát příští poslední, tedy červnové pondělí v pořadu Vinyl, které je jejich LPčko. Tak jaký je výběr? Může to být Janet Jackson a její album z roku 1989 Rhythm Nation 1814, je to její čtvrtá studiová deska, anebo si dáme debut Whitney Houston z roku 1985, tam jsou hity jako How Will I Know nebo Saving All My Love For You. A připomínám, že objevitel této superstar Whitney Houston, která bohužel už není s námi, producent Clive Davis, také už není s námi, zemřel v pondělí ve věku 94 let. Člověk Clive Davis, bez kterého by určitě Whitney Houston nebyla takovou hvězdou. No, takže dáme si Whitney, anebo si dáme Janet Jackson příští pondělí, poslední červnové pondělí, jak říkám, v pořadu Vinyl. Je to na vás, hlasujte hlavně na Facebooku Rádia Praha. A jaká je teď doprava, řekne Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem Zetiště na D1, od sjezdu na D5 z 23. kilometru po pojíždí půlhodinová kolona za Ořech, ucpaný je kvůli tomu i příjezd směrem z Plzně po D5, tam se stojí z 9. kilometru, jsou to hlavně kamiony. Na okruhu je silný provoz i směrem na letiště mezi Lochkovem a Ořechem, zpoždění kleslo na 10 minut, v ulici k Barandovu je před okruhem kolona od odbočky do Holině. Na jižní spojce ve směru na Černý most zpomalíte u magistrály, krokem se jede ke sjezdu na Zahradní město, tam stojí porouchané nákladní auto, téměř celé odpoledne blokuje pravý pruh a plná je kvůli tomu Spořilovská před jižní spojkou. V Opatovské směrem na Háje je silný provoz, zdržení 10 minut. Na začátku Liberecké směrem z centra porouchané auto už nepřekáží kolony, v okolí jsou zatím dlouhé, popojíždí se z Argentinské a také na výjezdu z Blanky. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se před tunely také na příjezdech na Smíchov v Radlické nebo v Plzeňské. Ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k muzeu a Letenský tunel popojíždí směrem na Letnou, plná je také Reslova a následně Ječná. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: nebezpečná. Lidé by se jí proto neměli pokoušet sami zadržet. Podle policejního mluvčího Jana Daňka má žena psychické problémy, nebere předepsané léky, naopak bere omamné látky a pije alkohol. Její popis je na policejním webu. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléře, tedy o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku můžou zítra prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléře za litr. To je oproti dnešku o 9 haléřů míň. Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před zvyšujícím se počtem případů kuplířství. Gengy dovážejí z Asie a Latinské Ameriky ženy, které jsou v Česku nucené k prostituci. Původně jim pachatelé nabízeli práci servírek, modelek nebo prodavaček v Evropě. Kriminalisté to uvedli ve výroční zprávě za rok 2025. V souvislosti s vlnou veder zemřelo ve Španělsku od neděle 212 lidí. Španělsko v pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku měření v roce 1950. V některých částech země padly i celoroční rekordy. Podle španělské veřejnoprávní stanice RTVE, například v regionu Cantabria, naměřili v uplynulých dnech skoro 44 stupňů Celsia. Bývalý hokejový brankář a dnes funkcionář Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Současný první viceprezident, který je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, je jedním z 9 kandidátů. IIHF zveřejnila jejich seznam na svém webu. V Praze bude v noci jasno, postupně se ochladí na 22 až 20 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme až 18 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi tropickými 34 a 36 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A teď aktuální doprava a Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od sjezdu na D5 z 23. kilometru po pojíždí půlhodinová kolona za Ořech. Ucpaný je kvůli tomu příjezd po D5 směrem z Plzně. Tam se nadále stojí už z 9. kilometru a zastavuje se teď i levý pruh. Na jižní spojce ve směru na Černý most zpomalíte u magistrály, krokem se jede ke sjezdu na Zahradní město. Tam stojí porouchané nákladní auto, blokuje pravý pruh, plná je kvůli tomu Spořilovská před jižní spojkou. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede v koloně od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Pojedete více než 10 minut. Na začátku Liberecké směrem z centra porouchané auto už nepřekáží, kolony v okolí jsou zatím dlouhé, popoždí se z Argentinské a také na výjezdu z Blanky. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k muzeu, Letenský tunel popoždí směrem na Letnou, plná je Reslova, následně Ječná a Nuselský most do centra zůstává plný v celé délce. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Snídaní, oběd i večeři, to vše dostávali každý den účastníci olympiády dětí a mládeže, která dnes večer končí. Co vše bylo součástí jídelníčku a kolik porcí museli kuchařky a kuchaři připravit, tak to uslyšíte už za chvíli.

0: podcastů. Olympiáda dětí a mládeže v Praze dnes večer skončí, a to koncertem na Holešovickém výstavišti. Kromě třeba sportovišť museli organizátoři po celou dobu pětidenní akce zajistit mimo jiné také stravování pro všechny účastníky, trenéry, rozhodčí a dobrovolníky. Více už tomu řekne redaktor Mikuláš Vochoska. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Jídlo se vydává na téměř 50 místech po celé Praze, především v domovech mládeže, vysokoškolských kolejích, školních jídelnách a nebo menzách, které jsou nedaleko ubytování a sportovišť. Organizátoři se snažili rozmístit výdejní místa tak, aby sportovci nemuseli ztrácet čas dlouhými a zbytečnými přesuny.
0: Kolik tedy konkrétně jídel museli organizátoři na celou akci zajistit?
1: Tak od neděle do toho dnešního večera se organizátoři starali o stravování téměř 4,5 tisíce sportovců a dalších členů výprav. Celkově jde o desítky tisíc porcí snídaní, obědů a večeří, které se postupně vydaly a ještě vydávají ve všech zapojených zařízeních. Strava je připravená pro všechny akreditované účastníky.
0: No a když olympiáda, tak se také musím zeptat, podle čeho se vybíral jídelníček?
1: Tak při sestavování hrály hlavní roli potřeby mladých sportovců. Na přípravě spolupracovali odborníci na výživu z Českého olympijského výboru i magistrátu hlavního města Prahy. Výsledkem byla pestrá a nutričně vyvážená nabídka, která má sportovcům dodat energii pro soutěže i regeneraci mezi jednotlivými závody.
0: Tolik redaktor Mikuláš Vochoska, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Praha žije sportem.
0: A také žijeme dopravou, každých 15 minut aktualizace. Slovo má tedy Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště teď je před Lochkovským tunelem, před Chlupickým tunelem provoz stojí, provoz zastavilo nadrozměrné vozidlo. Před tunelem se tvoří kolona, brzdí se teď za sjezdem na Písnici, tvořte uličku, na místo pojede policie vozidlo odstavit. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 od sjezdu na D5 z 23. kilometru popojíždí stále půlhodinová kolona za Ořech, ucpaný je kvůli tomu i příjezd směrem z Plzně po dálnici D5, tam se stojí z 9. kilometru. Na jižní spojce ve směru na Černý most zpomalíte u magistrály, krokem se jede ke sjezdu na Zahradní město, tam stojí porouchané nákladní auto v pravém pruhu, plná je kvůli tomu Spořilovská před jižní spojkou. Na začátku Liberecké z centra porouchané auto už nepřekáží, kolony se téměř rozjely. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, ve Vilzonově se jede pomalu od Forence k muzeu, Letenský tunel popojíždí směrem na Letnou v celé délce, plná je stále Reslova, následně Ječná a na Nuselském mostě zůstává kolona také v celé délce. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
4: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
2: Praha žije.

0: Tak to je jedna z nejslavnějších skladeb všech dob, Michael Jackson a Thriller. Máme tady zprávy na 18. hodinu, ve studiu se mnou už je kolega Mirek Kasan. Hezký podvečer, Mirku.
1: Hezký podvečer, Petře.
2: Pražská policie pátrá po 35-leté ženě s psychickými problémy, může být nebezpečná. Celníci v Praze odhalili sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv. Prezident se chystá vést delegaci na summit NATO, podle motoristů to má být premiér. A taky zítra bude slunečno s tropickými teplotami, naměříme až 36 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Pražští policisté pátrají po 35-leté Ludmile Janěurové, informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Žena má podle něj psychické problémy, odešla z domova po hádce a může být nebezpečná. Nebere předepsané léky, pije alkohol a užívá omamné látky. Hledaná žena je 170 až 175 cm vysoká, obézní, má modré oči a hnědé vlasy. Na sobě by měla mít černé krátké legíny, černé tričko s bílým nápisem a černou sportovní tašku přes rameno. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
4: Žena se léčí na psychiatrii, mohla by být nebezpečná sobě i okolí a měla by mít u sebe nůž. V případě, že ji někdo viděl, prosím, aby se ozval na linku 158 a určitě se ji nesnažil zadržet.
2: Celní správa odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv. Ty byly připravené k distribuci po Česku i Evropě. Na případu celníci spolupracovali s policií a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu potence, říká ředitel ústavu Tomáš Boraň.
5: Ty léky na poruchu erekce hrají prim už jakoby dlouhodobě, takže to pro nás jakoby překvapení není, ale právě přibývá počtu takzvaných lifestyleových jako léků, zejména právě na podporu pozornosti nebo naopak na nějakou úlevu třeba od případné úzkosti.
2: Tomáš Boráň zároveň varoval před nákupem nelegálních léků, protože uživatelé nemohou vědět, které látky obsahují. Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na včerejší rozhodnutí ústavního soudu, že prezident má do Ankary jet i přesto, že to vláda odmítala. Třeba motoristé teď předpokládají, že delegaci povede premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Petr Pavel ale řekl, že by to měl být on, protože je nejvyšší ústavní činitel.
6: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
7: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
8: Pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
7: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
8: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
7: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5 desetin stupně následovaly minutu po sobě. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky. Počet obětí ale nebude konečný. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Pomoc Venezuela nabídlo několik zemí, svůj USAR tým vyšle i Česko. Hokejista David Kempf končí v NHL ve Washingtonu. Klub ho poslal do Buffala výměnou za jiného útočníka Alexe Taka a volbu ve třetím kole draftu v příštím roce. Pro českého reprezentanta budou Sabres pátým angažmá v zámořské lize. O Kempfově přestupu informovala NHL na svém webu. V noci bude v Praze jasno, ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia, na okrajích města až na 18 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi tropickými 34 a 36 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru na letiště byl uzavřený Chalupický tunel kvůli detekci nadrozměrného vozidla. To už policie odstavila a tunel je znovu průjezdný. Kolona za sjezdem na Vestec se rozjíždí. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 od sjezdu na D5 z 23. kilometru popojíždí kolona za Ořech, zdržení 20 minut. Na jižní spojce ve směru na Černý most zpomalíte u magistrály, krokem se jede ke sjezdu na Zahradní město. Tam stojí stále porouchané nákladní auto v pravém pruhu. V koloně navíc řeší nehodu, plná je kvůli tomu Spořilovská před jižní spojkou a plní se znovu i Brněnská před Prahou. Ve Strahovském tunelu ve směru na Břevnov zastavilo auto, blokuje pravý pruh, začne se tak ucpávat i Dobříšská před Mrázovkou. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede v koloně od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, pojedete více než 10 minut. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech a ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Pražský update.
10: Pražští hasiči.
11: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
12: Praze nepojede o víkendu metro.
13: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu vás seznámíme s peticí, kterou sepsali obyvatelé Prahy 1. Vadí jim, že provozovatelé krátkodobého ubytování nedodržují pravidla. No a už za chvilku se vydáme s naší létající redaktorkou na závěr školního roku do jedné ze škol v Bubenči. A jako vždy tady bude perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
3: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
14: It's Friday then.

0: a pojďme se podívat na dopravu s Jardou Kolarem.
1: Hezký podvečer na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 od sjezdu na D5 z 23. kilometru po pojíždí kolo na Zaořech zdržení kleslo na 15 minut. Na jižní spojce ve směru na Černý most pomalíte u magistrály, krokem se jede ke sjezdu na Zahradní město, tam stojí porouchané nákladní auto, ovšem v kolonách se staly ještě další dvě nehody, k Lanovému mostu je to teď na zhruba 15 minut. Ve Strahovském tunelu ve směru na Břevno v porouchané auto už nestojí, kolona v Dobříšské se rozjíždí. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede v koloně od sjezdu na Běchovice, k Průmyslové pojedete více než 10 minut. Ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k Václavskému náměstí a Nuselský most do centra zůstává plný. Je to na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace. Rádio Praha.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Petici proti krátkodobému ubytování se psali obyvatelé Prahy 1. Vadí jim třeba rušení nočního klidu nebo také to, že využívání bytů ke službě Airbnb zvyšuje ceny nemovitostí v centru metropole. Občanské shromáždění Praha 1 se kvůli tomu sešlo dnes v prostorách Kelixír na Malé Straně, kde lidé představili své požadavky. A je tam i náš reportér Petr Kastner.
2: Dobrý den, zhruba od 16 hodin sem přichází lidé a diskutují o problémech krátkodobého ubytování. Přímo tady taky podepisují představenou petici. Takzvanému občanskému shromáždění vadí, že turisté ubytování přes platformy jako Airbnb nebo Booking často nedodržují například noční klid a dělají nepořádek. Podle jednoho z organizátorů iniciativy Petra Rachunka je problém taky v tom, že kvůli velkému množství krátkodobého bydlení v Praze 1 tady žije málo lidí trvale. To má prý za následek, že v městské části chybí běžné obchody jako třeba drogerie, protože podnikatelům se nevyplatí je v centru města provozovat.
1: Co tady občanské shromáždění požaduje?
2: Aby úřady víc dbaly na kontrolu provozovatelů krátkodobého ubytování. Podle iniciativy je právě to často v bytech, které nejsou pro tento účel zkolaudované. Petenti taky požadují změnu systému, aby městské části mohly víc omezovat tento typ ubytování a taky, aby stát vyjasnil podmínky pro jeho provozování. Doplním, že poslanci i vláda pracují na tvorbě registru e-turista, který by měl tento typ ubytování evidovat.
1: No a shromáždění kritizuje i vedení Prahy 1, že nevymáhá současné zákony. Jak se k tomu tedy městská část staví?
2: Zastupitel Giancarlo Lamberti z TOP 09 nám už v minulosti popsal, že úřady můžou kontrolovat kolaudace staveb, přihlášení k poplatkům nebo nahlášení provozovny až potom, co dostanou od někoho podnět k prověření. Zastupitelé na zasedání tento týden taky schválili usnesení s požadavky pro vznikající zákon. Podmínky pro provoz krátkodobého ubytování by podle nich měly být přísnější. O svých požadavcích budou podle Lambertiho dále jednat s ministerstvem.
1: Petici proti krátkodobému ubytování se psali obyvatelé Prahy 1 a my jsme o tom mluvili s naším reportérem Petrem Kastnerem. Děkujeme za informace a hezký večer.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Pražský update. Pražští
3: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
4: Praze nepojede o víkend do metro.
3: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Máme tady souhrn dnešních pražských zpráv v rámci pražského updateu. Slovo má Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Ondřej Prokop z Hnutí ANO rezignuje na všechny politické funkce. Skončí tak jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a nebude ani kandidovat v podzimních komunálních volbách, kde byl lídrem ANO. Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů. Za pochybení se omluvil a slíbil, že uhradí pokutu. Dnes řekl, že rezignuje, aby ochránil svou rodinu. Pražští policisté pátrají po 35-leté Ludmile Janourové. Odešla z domova po hádce a může být nebezpečná. U sebe má podle policejního mluvčího Jana Daňka nůž. Lidé by se jí proto neměli pokoušet sami zadržet. Žena má psychické problémy, nebere předepsané léky, naopak užívá omamné látky a pije alkohol. Její snímek a popis je na policejním webu. Mezi stanicemi Florence a Smíchovské nádraží dnes od 4:30 do 3:15

0: Praze 3 přibylo 7 nových kamenů zmizelých. Takzvané Stolpersteiny připomínají oběti holokaustu a nacistické perzekuce. Kameny nechalo vedení městské části položit před domy v Žrotínově, Písecké a Veslezské ulici. 3 fotbalisté pražské Slavie, Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek, dostali povolení k tréninku se Slovanem Liberec. Jejich přestupy na sever Čech kluby dolaďují. Opačným směrem do pražského Odenu by měli zamířit francouzský stoper Ange Nguessan a záložník Toumani Diakité z pobřeží Slonoviny. V Praze bude v noci jasno, postupně se ochladí na 22 až 20 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme nejvýš 18 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 34 a 36 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jsou tady opět dopravní informace a Jarda Koller.
3: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 dálnice D5 z 22. kilometru trvá silný provoz. K ořechu je to na 10 až 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalu od magistrály. Nesouvislá kolona pokračuje ke sjezdu na Hostivař. Tam řeší nehodu. V koloně u Spořilova řeší ještě jednu kolizi s pozděním přes 10 minut. Na křižovatce Prosecká Čuprova se srazila dvě auta. Průjezd křižovatkou je omezený, zdržíte se jen krátce. Na magistrále na příjezdech do centra zůstávají kolony ve Vilzonově od Florence a také na Nuselském mostě. A v Bělohorské z centra se jede pomalu před Vypichem necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Botox stále první. Eva Farná druhá. Cindy Marso číslo 3. A 12 dalších aktuálních hitů. To je náš čárt, který skládáte vy, naši posluchači.
9: Hlasujte na praha.ro.

0: Máme 25. června a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Dobrý den, je tady čtvrtek 25. června a svátek má... Ruská varianta jména Jan, to znamená Hospodin je milostivý. Ivanů tu máme přes 23 tisíc. Tady je Petr Jungman. Sedmou kavalérii zmasakrovali v montáně u Little Big Hornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka Splašeného koně. Jediný, kdo z Kastrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Komanč. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 tisíc Srbů žijících v Chorvatsku. Spláli kruté boje, které se vlekly až do roku 1995.
5: Běž domů, Ivane.
4: Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
6: Čas udělat dětem pápa.
4: Titul Ropák roku za antiekologický čin byl před 5 lety udělen vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Mimo jiné za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Kulatou šedesátku má dneska moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron.
7: První z našich pojede Robert Reichl.
4: 55 slaví jeden z našich nejlepších hokejových útočníků historie.
8: Gól! Vedeme, vedeme 1-0!
4: Olympijský vítěz Nagána Robert Reichl.
7: Jsi pašák, Albi!
4: A já přeju pěkný den.
1: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Začínají letní prázdniny, na cestu se tak v příštích dnech vydá velké množství lidí. Řidiči by tedy měli podle policie počítat nejenom s velmi silným provozem, omezí je i uzavírka a rekonstrukce.
1: Letní prázdniny jsou tím nejrizikovějším obdobím roku z pohledu bezpečnosti, z pohledu bohužel těch úmrtí a těžkých zranění.
2: Říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
1: Vlastně každoročně je to skoro 90 lidí, kteří vlastně přijdou o život o prázdninách. To hlavní, když se dám do auta, je bezpečně dojet do cíle. To klíčové je se soustředit na řízení a ne na něco jiného, jako je mobil nebo navigace. Nejčastější ty nehody na dálnicích jsou právě to nedobržďování do těch kolon.
2: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD bude na začátku prázdnin na silnicích víc policistů.
3: Řidičům poskytujeme posílení hlídek, ať pomůžou, když se něco stane, nebo asistenčních služeb, ať tam je dostatek pitného režimu.
2: Policie plánuje na začátku prázdnin víc kontrol na silnicích, stejně tak i o následujícím prodlouženém víkendu. A podle policejních statistik letos přišlo při dopravních nehodách o život 171 lidí. To je meziročně o 5% víc. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch připomíná nejčastější příčiny dopravních nehod.
4: Pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, stále dominuje nevěnování se plně řízení.
2: Ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uvedl, že stavbaři omezí na začátku prázdnin opravy.
5: Znamená zejména o tom prvním víkendu, který teďka nastane, potom i 6. července na svátek Jana Husa a i na konci vlastně prázdnin omezíme veškeré práce s týče údržby, abychom neomezovali provoz třeba do jednoho pruhu.
2: Mezi dvě stavby, které v létě nejvíc omezí dopravu v Česku, je oprava mostu Šmejkalka na 23. kilometru dálnice D1 a stavba dálniční křižovatky u Brna. Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: A teď také pohled na pražskou dopravu a Jarda Koller.
7: Hezký podvečer. Na pražském okruhu je už pouze silnější provoz před sjezdy na Ořech. V obou směrech zdržíte se už jen do 10 minut. Postupně se začíná rozjíždět i kolona na D5 před Prahou. Na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu do Hostivaře řeší nehodu. Brzdí se za sjezdem na Spořilov zpoždění 15 minut. Plná je taky Spořilovská a konec Brněnské. Na křižovatce Prosecká Čuprova se srazila dvě auta. Průjezd křižovatkou je omezený. Zdržíte se jen krátce. A na magistrále na příjezdech do centra zůstávají kolony ve Vilzonově od Florence a také na Nuselském mostě. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60 letá Janet Jackson a famózní Rhythm

0: pojďme se ještě v pražském updateu podívat na počasí. Tak v noci i zítra bude stále jasno a opět se bude oteplovat. Noční teploty už budou tropické, stejně jako ty denní, takže v noci 22 až 20 stupňů Celsia a zítra v pátek přes den 34 až 36 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.
2: Hit týdne.
1: Číslo 2.

0: Na Rádiu Praha už je čas na další zpravodajskou relaci. Jsou to zprávy na 19. hodinu, které opět připravil Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Vláda podle ministra Tejce nespochybňuje rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu NATO. Teplotní rekordy padly na polovině stanic v Česku. V Doksanech naměřili přes 37 stupňů. Čeští fotbalisté do play-off světového šampionátu nepostoupili. Trenér Koubek končit neplánuje. A tropy budou sílit. Zítra naměříme až 36 stupňů a bude slunečno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře. Oznámil to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle něj bude kabinet zároveň řešit roli prezidenta Petra Pavla v delegaci. O jeho účasti včera rozhodl ústavní soud v předběžném nařízení. Podle ministra spravedlnosti Jaromíra Tejce za ANO kabinet rozhodnutí soudu nespochybňuje, a to navzdory emotivním vyjádřením některých členů koalice.
3: Rozhodně nedochází k tomu, že by vláda v čele s panem premiérem nebo já jakkoliv zpochybnil toto rozhodnutí. To, že ta věc budí emoce, je asi zřejmé. Konec konců ústavní soud rozhodl po jednom dni, bez toho, aniž by dal jedné straně vůbec možnost se vyjádřit, tedy nedal možnost vládě.
1: Prezident Pavel už řekl, že by měl jako nejvyšší ústavní činitel delegaci vést on sám. S tím ale nesouhlasí motoristé. Podle nich by to měl být premiér Babiš. Generální ředitel a předseda představenstva státního výrobce výbušnin Explosia Tomáš Rubáček končí. Z rodinných důvodů rezignuje na konci června. Oznámil to mluvčí společnosti Martin Wenzel. Explosia patří státu. Vláda premiéra Andreje Babiše v současné době zvažuje její prodej. Firma působí v Pardubicích. Do roku 2002 ji vlastnila skupina Agrofert. Na polovině meteorologických stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu, kdy se teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40. Víc než 60 ruských regionů se potýká s nedostatkem pohonných hmot. Na anektovaném Krymu už ve volném prodeji nejsou vůbec. Krizi způsobily pokračující ukrajinské útoky na ruská ropná zařízení a infrastrukturu.
4: Podle záběru z ruských sociálních sítí ukrajinské nepilotované letouny zasáhly ropnou rafinérii v Ufě, v Baškortostánu asi 1200 kilometrů od ukrajinské hranice. Těsně za ní v Krasnodarském kraji Ruské federace po ukrajinském úderu hoří tři obří zásobníky ropy. Ukrajinci vyslali bojové drony také na anektovaný Krym. V Sevastopolu a Simferopolu exploze neutichly celou noc. Energetické problémy má také Ukrajina. V Kyjevě a některých dalších městech už kvůli zvýšené spotřebě elektřiny zavedly pravidelné odstávky. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa po základní skupině. Třetí duel prohráli s domácím Mexikem 0-3 a celkem získali jenom jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Miroslav Koubek, který byl do pozice hlavního trenéra jmenován v prosinci a s týmem vybojoval účast na šampionátu, neuvažuje o tom, že by u reprezentace skončil.
5: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
1: Postup do play-off vybojovali z prvních tří skupin vedle Mexika, Jihoafrická republika, Brazílie, Maroko, Švýcarsko, Kanada a Bosna a Hercegovina. V noci bude v Praze jasno, ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia, na okrajích města až na 18. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi tropickými 34 a 36 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě po 19. hodině, to už nám řekne Jarda Koller.
6: Hezký večer. Na Pražském okruhu je už pouze silnější provoz před sjezdy na Ořech. V obou směrech zdržíte se už jen 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most od Spořilova pojedete pomaleji. Zalanový most je to také na 10 minut. V Chodovské směrem do Vršovice popojíždí od jižní spojky k Bohdalecké. Na křižovatce Prosecká Čuprova řeší srážku dvou aut. Průjezd křižovatkou je omezený, výraznější kolony se netvoří. A na magistrále na příjezdech do centra zůstávají kolony ve Vilzonově od hlavního nádraží a také na Nuselském mostě. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Tak po 19. hodině si dáme nový Stony In The Stars. Budou tady Meduza a Dermot Kennedy. A nebude chybět vzpomínka na Aviciho. No a už za pár okamžiků zamíříme za naší letající redaktorkou Monikou. Ta je totiž v Rýgrových sadech na koncertě Kateřiny Marie Tiché. Tak si počkejte na informace. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: and the Stars are the Rolling Stones, absolutní hvězdy, které mají stále i po 80 všichni energii a dokazují to tím, že právě za pár dní vydají své z Brusu nové album a nedávno se vyjádřuje v tom smyslu, že nevylučují ještě další koncerty. Právě teď ale v rámci Prague Open Air 2026 se v Riegerových sadech koná koncert zpěvačky Kateřiny Marie Tiché a na místě naše létající redaktorka Monika Doleželová. Tak Moniko, hezký podvečer, už je Kateřina na pódiu.
1: Pěkný večer, ano, už je, právě před pár minutami koncert začal a i přes vysoké teploty dorazila spousta lidí. Jsou tu velké fronty napití, v tomhle vedru teda pochopitelně. Koukala jsem, že větší teplo bude určitě lidem stojícím před pódiem, protože tam se jich na sebe mačká opravdu hodně. V zadní části areálu už sedí lidé u stolu a užívají si koncert zpovzdálí. Já jsem se teď dostala do druhé části areálu, zde není vidět na pódium, ale je tu připravená velká obrazovka, kde se lidé mohou od stolu dívat na pódium a i tady je připraven stan, pod stromy je tu chlad. No, jde o menší, intimnější letní atmosféru, kde vlastně zpěvačka je blíž svým fanouškům a co jsem si tak všimla, tak ty její poetické texty a energie už pohltily fanoušky úplně od začátku. Má tady sebou kapelu, je to kapela Benjis a před skokankou byla třeba Veronika Valová, což je česká zpěvačka, pocházející z Orlové a už i ta sklidila na začátku velké ovace. Myslím si, že její tvorbu bych přirovnala takhle a i ostatní fanoušci právě ke tvorbě Kateřiny Marie Tiché.
0: No a jak zvládají lidé na místě to vedro?
1: No tak tím, že se místo nachází mezi stromy, tak se to zvládnout dá. Je tu velký stán, lidé jsou schovaní ve stínu, trošku tady pofukuje, je to tu příjemné, určitě lepší než přímo v centru města. Lidé se tu ovývají úplně čímkoliv, co mají po ruce, buď si přinesli vějíře, nebo berou si různé papíry. A dámy si tu dokonce rozložili piknikovou deku, chladí se tu pivem, studenou vodou, aperolem, vše, co je možné.
0: Tolik tedy aktuálně v přímém vstupu z pražských Riegerových sadů naše letající redaktorka Monika Doleželová. Děkujeme za zprostředkování atmosféry a hezký večer.
1: Hezký večer, naslyšenou.
2: Praha žije muzikou.
3: Praha žije muzikou.
4: Hit týdne. Do hry obory jste tentokrát poslali hned tři novinky. Na sedmém místě startuje Ariana Grande. Hey that I made you love me. Příčku výš najdeme ale Farben a René Miller, Body Talk.
3: Hit týdne.
4: A nejvíc nováčků se dostala Cindy Marso. Je v top 5, která vypadá

0: Siena Spiral, Material Lover. Bronz bere nejvýš postavená novinka, zmiňovaná Cindy Marceau, Fell in Love with a Feeling. Dvojku má Eva Farna, Perpetuum Mobile. No a na prvním místě se udrželi Botox a Pyžamo. Tohle je aktuální hit týdne na Rádiu Praha. A teď už zase vy a vaše hlasy na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

Tak to byly na rádiu Praha Tears for Fears. No a teď už připomenutí, jaké počasí nás čeká v dalších hodinách. Tak stále jasno a opět se bohužel bude oteplovat. Noční teploty už budou tropické, stejně jako ty denní. V noci tedy 22 až 20 stupňů Celsia, pouze na okrajích Prahy může být kolem 18. No a zítra přes den 34 až 36 stupňů Celsia. Bohužel ještě o víkendu v sobotu a neděli ty teploty budou kulminovat a možná se nevyhneme ani 40 ve stínu, ale po víkendu už snad ty teploty zase půjdou dolů a měly by být trochu příjemnější.

0: You Don't Know a zpěvačka Cyndi Lauper. Teď už jsou tady metropolitní typy, které připravil Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Končí školní rok a s ním začínají letní prázdniny. Přivítat je můžete třeba v pražské zoologické zahradě, kde si pro celou rodinu připravili speciální program a taky soutěže, za které vaše děti získají drobné odměny. Na programu jsou i setkání u tučňáků, slonů, goril nebo surikat. V kulturním centru Zahrada zase můžete zažít větram a to všemi smysly. Festival nabízí to nejlepší z asijské gastronomie, moderního umění a tradic. Čekají vás koncerty, workshopy, přehlídka krojů i autentický street food. Nahlédnout tak můžete do světa větnamské komunity a to od pátku do neděle v kulturním centru Zahrada. A Holešovická tržnice ožije studentfestem. V hale 13 si můžete užít speciální hudební noc, která vám představí studentské kapely a DJ napříč žánry. Začátek hudební noci je v pátek ve 2 hodiny odpoledne. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak tolik kapela Mirai na Rádiu Praha. Teď už se nám přiblížila 20. hodina, takže je čas na další zprávy s Mirkem Kasanem. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře, i všem, kteří nás poslouchají. Pražská policie pátrá po 35-leté ženě s psychickými problémy, může být nebezpečná. Celníci v Praze objevili sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv. Nová verze mobilní videohry Playing Prague představuje další historická místa v metropoli. A taky zítra bude slunečno s tropickými teplotami, naměříme až 630 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští policisté pátrají po 35-leté Ludmile Janěurové, informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Žena má podle něj psychické problémy. Odešla z domova po hádce a může být nebezpečná. Nebere předepsané léky, pije alkohol a užívá omamné látky. Hledaná žena je 170 až 175 cm vysoká, obézní, má modré oči a hnědé vlasy. Na sobě by měla mít černé krátké legíny, černé tričko s bílým nápisem a černé sportovní tašku přes rameno. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
3: Žena se léčí na psychiatrii, mohla by být nebezpečná sobě i okolí a měla by mít u sebe nůž. V případě, že ji někdo viděl, prosím, aby se ozval na linku 158 a určitě se ji nesnažil zadržet.
1: Celníci objevili v Praze sklad, ve kterém bylo přes 45 tisíc balení nelegálních léčiv. Šlo o léky na podporu potence, spánku nebo o přípravky, které bývají užívány jako rekreační drogy. Celníci teď zjišťují, čí léky jsou a jak se do skladu dostali.
4: Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň varuje, že u nelegálních léčiv uživatelé neví nic o jejich původu ani skutečném složení.
5: Zdánlivě tím benefitem je dostat se k léčivu, které bych jinak dostal na předpis, anebo dostat se k léčivu levněji, ale ta rizika jsou samozřejmě daleko, daleko vyšší a mohou způsobit skutečně až přímé ohrožení života.
4: Některé léky našli celníci rozdělené v obálkách, připravené k distribuci, a to nejen po České republice, říká Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
6: Podle těch příjemců, kteří tam byli na těch obálkách, tak se jednalo o příjemce v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.
4: Za nelegální nakládání s léčivy hrozí až 20-milionová pokuta. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Městská společnost Prague City Tourism rozšiřuje mobilní videohru Playing Prague. Ta lidem zábavnou formou představuje třeba Karlův most nebo Petřínskou rozhlednu. Nově má hra 10 nových úrovní, říká mluvčí organizace Klára Janderová.
7: Nové úrovně zavedou hráče například do Planetária Praha, na Pražský hrad nebo do staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Hra má za cíl prohloubit vztah nejen přijíždějících cestovatelů k metropoli.
1: V Evropě i dnes padaly teplotní rekordy. Na jihozápadě Anglie meteorologové naměřili 36,4 stupně Celsia, což je v Británii pro červen nejvíc. V Německu zase zaznamenali nejteplejší noc v historii měření, 26 stupňů. A podle předpovědi můžou teploty zítra atakovat i 40. Výstrahu před vedrem vydali ve Francii a v Nizozemsku. Ve Španělsku kvůli vysokým teplotám podle tamních úřadů od neděle do středy zemřelo přes 200 lidí. Fotbalista Patrik Schick ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník německého Bayeru Leverkusen to oznámil na svém Instagramu s tím, že nad odchodem z národního týmu dlouho přemýšlel. Schick to řekl spoluhráčům a realizačnímu týmu hned po závěrečném duelu ve skupině světového šampionátu, který Češi prohráli s Mexikem 0-3 a do play-off tak neprošli. V noci bude v Praze jasno, postupně se ochladí na 22 až 20 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme až 18 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi tropickými 34 a 36 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A pojďme se podívat ještě na dopravu po 20. hodině. Tak průjezdnost už je celkem bezproblémová, ale bohužel zřejmě vzhledem k počasí jsou tady nehody, ale také zahořelá auta. Takže určitě dávejte pozor, teď máme tedy aktuálně hlášenou nehodu na D8, tedy teplické dálnici. Je to exit 1, tady se měla srazit dvě osobní vozidla. Je to buď ve sjezdu nebo nájezdu na dálnici D8, takže určitě tady v těchto místech opatrně. No a teď ty požáry vozidel. Tak jedno vozidlo nám začalo hořet na 19. kilometru Pražského okruhu. Je to směrem na D1, pokud jdete po Pražském okruhu. Takže to je jedna taková situace. Další požár vozidla byl hlášen na D4 směrem na Příbram a Strakonice, tedy z Prahy, 20. kilometr dálnice D4, je to u Mníšku pod Brdy zřejmě. Potom je ta samá situace také s požárem vozidla na D10, Mladoboleslavská dálnice, 8. kilometr by to měl být směrem do Prahy. A ještě jedno zahořené vozidlo, a to bylo na D1, brněnské dálnici D1, je to na 14. kilometru směrem tedy z Prahy na Brno. Tak dávejte pozor na svých cestách a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 20. hodině. Sabrina Carpenter.

a třeba Imagine Dragons. A kromě muziky už za chvilku uslyšíte další díl našeho seriálu o vícerčatech. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Dvě ruce a tři malé chodící děti. Jak se dá během rodičovské strojčaty fungovat, popisuje v dnešním díle seriálu Vícerčata maminka Kateřina ze Středočeského kraje. S Tomášem jsou rádi za ohrádku, kšíry nebo třeba zahradu u domu.
1: Do malé obce Dřísy ve Středočeském kraji se vracím po necelých 2 letech. Viktorii, Sebastiana a Jakuba jsem viděla jako novorozence. Teď jim budou v srpnu 2 roky. Katko, kdo je kdo? Máte je tady v ohrádce, děti?
2: Holčička, to je Viktorka.
1: Má udělané 2 culíčky, náušnice.
2: Kuba, ten se pozná, protože má hnědý oči. A Sebastian, ten má zeleno-modrý. Občas jako je nadlidský, jako je zabavit nějak. Jsou teď hodně vzteklý teda.
3: Každý je úplně jiný. Kuba je takový tichý a plachej. Sebastian, ten je zase hrozně extrovertní. Je to hrozně jako smíšek, za každým jde. A Vicky, to je takový ďáblík, no. Holka mezi klukama, to má těžký.
1: Tomáši, ohrádka byla nutnost.
3: Bez ní to zatím ještě furt jako nejde. Lezou po židlích, lezou po gaučích, koukají z okna a tak. A tomu se člověk chce vyvarovat tím pádem.
1: Když jsem tady byla před těmi necelými 2 lety, tak jste Tomáši říkal, že pohoda, že vlastně kam je položíte, tam čekají, takže to pak se vyvinulo asi nějakým směrem.
3: To už se vůbec teďko neděje. No. Teď už se každý rozprchne, kam chce, někdo běží doprava, někdo doleva. Proto jsme pořizovali i kšírky, jinak běhají do silnic a tak.
2: Ale i s těma vodítkama je to takový komplikovanější, protože jakmile se někdo sekne, se začne stekat, padne na zem, tak tam ty 2 třeba chtějí jít, ale my musíme čekat na toho 3., protože nejsou delší vodítka.
1: Jste někdy na pokraji sil?
2: Určitě. Občas i závidím těm maminkám, co mají to jedno, ten jeden kočárek, ale člověk musí.
1: Zvukové hračky, mají tady i hudební nástroj, plišáky, ty výdaje finanční, jak je to teď?
2: Ty rostou. Něco rostou i oni, tak musí furt dokupovat další a další věci, i to jídlo.
3: Hodně jedí.
2: Hodně.
3: Fakt jim hodně chutná, teď třeba hodně babičky takhle nám vařej nebo tak.
1: Kluci by chtěli z ohrádky, chápeme to asi všichni stejně. Vy teď půjdete na zahradu, takže musíte 3 děti připravit. Ty už si otvírají dveře, Katka počítá ponožky.
2: Občas jeden, než se oblíkne, tak další se slíknou.
1: Takže Viktorka, Kuba a Sebastian jdou na zahradu ven. Tak schody, teď tady máte Tomáše, držíte za ruku děti. Když máte 3 a jdete po schodech, jak to děláte?
2: Mám většinou Kubu s Vikinou za ruku, protože ty jsou neřízený střely, ty prostě tím je to jedno a jdou. A Séba čeká.
1: Viki si lehla na trávu. Tak co jste Tomáši teď přivezli?
3: Tady právě máme ten speciální ten plážový vozejček.
1: Vozítko na sezení pro děti a to se tak táhne.
3: Jde madlo.
1: Takže často místo kočáru vozík.
3: Takže se dostaneme i k doktorovi třeba normálně dveřma.
1: Kuba, který je spíš introvert, leze na vozíček a Sebastian má traktor. Je něco, co vás hodně překvapilo v rámci života s trojčaty?
2: Je ta náročnost, asi jsem čekala, že to bude jednodušší, ale je to fakt, když mám nějakou školku už. Když si jako myslím, že čím budou starší, tím to bude lepší.
1: Popisují rodiče trojčat Katka a Tomáš ze Středočeského kraje. Další díl bude o trojčatech, která se narodila v Ostravě v 90. letech. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Baví vás rok?
5: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
7: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
6: Rok je náš.
5: Jedině na Rádiu Praha.

Tak to byly Skočtí Texas na rádiu Praha. Máme tady čtvrtek, poslední červnový čtvrtek roku 2026 a jako každý čtvrtek už za půl hodiny po 21. po zprávách tady bude náš pravidelný hudební speciál Praha žije. A jaký že to živák si pro vás tentokrát nachystal kolega Petr Jungmann, tak zopakujeme si Genesis, opravdu legendární artrockovou formaci a jejich Live Over Europe. Připomínám, že v roce 2007 se slavný band dal po 15 letech zase dohromady, vrátil se Phil Collins a vyjeli společně na evropské turné. Možná, že ani oni tenkrát netušili, že to bude opravdu naposledy, co se takto setkají naživo na koncertech pro svoje fanoušky. Ještě můžu připomenout, že nová túra se chystala a není to tak dávno. Někdy v roce 2019 to bylo, ale bohužel její realizaci na poslední chvíli přerušil COVID. A pak už se Genesis hlavně kvůli zdravotnímu stavu Phila Collinse, který opravdu není uspokojivý, už prostě na pódia nevrátili. Takže pojďme si je připomenout přesně 19 let zpátky, protože to bylo 20. června 2007, kdy zahráli v rámci tohoto turné i v Praze před O2 Arenou, vedle O2 Areny. Možná jste tam na tom prostoru byli, já jsem tam byla, bylo to opravdu geniální. Prostě Genesis v plné síle a hlavně jedna pecka za druhou, hity starší, hity novější, z 80. z 90. a prostě to nemělo chybu. I Phil Collins tenkrát opravdu sršel energií, ať už u mikrofonu nebo za bicími s Chesterem Thompsonem, s dalším bubeníkem si skvěle rozuměli. No prostě byl to jedinečný koncert, jedinečný zážitek a je to neskutečné, že už je to tak dlouho, 19 let zpátky. Takže právě tento koncert nabídneme už za půl hodiny tady u nás na Rádiu Praha.

0: Tak to byl Ronan Keating na Rádiu Praha. Humorné scénky i nostalgické obrazy táborového života, schůze vedoucích a romantické večery u ohně, tak to vše připomene nová česká komedie Po večerce. Pozvánku do kina má Štěpánka Duchková.
1: Kráťa je manažer na pokraji vyhoření. Jeho nemocný tatínek ho poprosí, aby dočasně převzal vedení chátrajícího dětského tábora. Kráťa očekává klidné prostředí, kde si napraví pocuchané nervy. To se ale velmi mýlí.
2: Nezáleží na tom, kolik nám je. Odkud jsme? Když jsme tady, tak se všechny tyhle rozdíly mažou.
1: Místo klidu ho čekají střety s vedoucími, technické potíže, rozjívené děti a nečekané znovu shledání s dávnou táborovou láskou a Neškou. Ta se na táboře objeví, co by přísná hygienička.
2: Hryzely ze svých srdcí nikdy nesmažeme.
3: Strašně v tom plaveš. A jsi statečný.
1: Jenže Aneška je zadaná. Jejím partnerem je navíc Kráťův bývalý rival, teď vlivný podnikatel Karel. A ten má s místem, kde se tábor nachází, úplně jiné úmysly.
2: A jak říká můj táta, láska k tomuhle místu je přesně to, proč stojí za to pokračovat.
1: Režisér filmu Dan Pánek jezdil do letního tábora v Hryzelích od svých 9 let. Poté jako praktikant, vedoucí i hlavní vedoucí. A do Hryzel se teď vrátil i s filmovým štábem. Do hlavních rolí filmu Po večerce obsadil Evu Podzimkovou a Vladimíra Polívku, kteří pomalu zjišťují, že jejich vztah z dětského tábora vlastně nikdy neskončil.
4: Praha žije filmy.
5: Praha žije filmy.
6: Somewhere in space.
4: Nelaďte se od pondělí.

0: Je právě 21 hodin, jsou tady také další zprávy na Rádiu Praha a ve studiu Mirek Kasan. Příjemný večer, Mirku.
1: Hezký večer, Petře. Summit Severoatlantické aliance znovu řešili poslanci ve sněmovně. Pražská policie našla psychicky nemocnou ženu s nožem, která v minulosti vyhrožovala napadením. Smartwings začnou v říjnu létat z Prahy do italských Benátek a norského Bergenu. A tropy budou sílit, zítra bude slunečno a naměříme až 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Sporem o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře se dnes zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup Hradu a rozhodnutí ústavního soudu včera označil za pokus o ústavní puč.
3: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
4: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
3: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
5: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
3: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Pražští policisté dnes pátrali po 35-leté ženě s nožem, která v minulosti vyhrožovala sebevraždou i napadením. Žena se léčí na psychiatrii, nebere ale předepsané léky, pije alkohol a užívá drogy. Podle policie může být nebezpečná sobě i svému okolí. Dnes odešla z domova po hádce. Večer pražský policejní mluvčí Jan Daněk oznámil médiím, že ženu policisté našli v Braníku a zdravotničtí záchranáři ji odvezli do nemocnice. Z letiště Václava Havla v Praze budou létat dvě nové pravidelné linky Smartwings, oznámila to mluvčí letecké společnosti Vladimíra Duvková. Od konce října Smartwings spojí Prahu s italskými Benátkami a norským Bergenem. Linka na hlavní letiště Marka Póla v Benátkách bude létat od 22. října čtyřikrát týdně. Do Bergenu začnou letadla Smartwings létat 26. října a to dvakrát týdně. Airlinky navíc před dvěma týdny oznámili, že od října zahájí lety z Prahy do Lisabonu a navýší počet spojů do Porta, Bilba a Toulouse ze 2 na 3 týdně. Počet obětí zemětřesení v Venezuele vzrostl nejméně na 188 a dalších víc než 1500 lidí je zraněných. Aktualizovanou bilanci oznámil podle médií dnes večer našeho času předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Úřady evidují přes 200 zavalených lidí a dalších 157 se pohřešuje. Řada zemí, včetně České republiky, slíbila Venezuele pomoc a vyslání týmu pro hledání lidí pod troskami zřícených budov. Těch opakované otřesy o síle 7,2 a 7,5 stupně zničily nejméně 250. Podle agentury jde o nejsilnější zemětřesení ve Venezuele za víc než 100 let. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále travnatého turnaje. Světová jedenáctka zdolala ve velkém vedru Kláru Tausonovou z Dánska po obratu 1-6, 6-2 a 6-4. O postup do finále wimbledonské generálky se turnajová čtyřka Muchová utká s Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou. Tereza Valentová skončila na trávě v britském Eastbourne ve čtvrtfinále. Nad její síly byla Němka Tatiana Maria, se kterou prohrála 3-6 a 5-7. V noci bude v Praze jasno, ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia, na okrajích města až na 18 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi tropickými 34 a 36 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha žije. Praha žije.
0: Dnes a další čtvrtek bude naším společníkem britská artrocková legenda, skupina Genesis. Tři členové bandu Phil Collins, Mike Rutherford a Tony Bang se dali v roce 2007 po 15 letech dohromady a vyrazili na evropské turné. Přesně v roce, kdy kapela slavila 40 let od svého vzniku. To se ještě objevovaly zprávy, že by se měl k Genesis přidat i původní frontman Peter Gabriel, ale to nakonec neklaplo. Genesis tedy jako víceméně tradičně vyrazili ve třech, podpořeni tradičními koncertními členy sestavy, bubeníkem Chesterem Thompsonem a kytaristou Darylem Sternerem na šňůru o 48 koncertech. Turné dostalo název Turn It On Again, The Tour. Na setlistu bylo celkem 21 tracků ze všech období existence, jak tedy z raných let, které původně zpíval Peter Gabriel, tak i ty z 80. a 90. s Philem Collinsem. Záznam koncertu vyšel i na dvoj CD Live Over Europe 2007 a název přesně vystihuje proč Over Europe. Obsahuje nahrávky z těch největších a nejpovedenějších štací turné a nás může těšit, že je tam i jeden track z pražské zastávky na parkovišti u O2 Areny pro 20 000 návštěvníků z 20. června 2007. To byl u nás ten památný den pro fandy skupiny Genesis, která patří mezi nejúspěšnější a nejprodávanější bandy všech dob, s více než 100 miliony prodaných nosičů. Dnes Genesis Live a první část. Těšte se na hity jako Turn It On Again, No Son of Mine, Land of Confusion, Home by the Sea, Follow You, Follow Me a spoustu další dobré muziky. Dobrý večer přeje Petr Jungmann. Tady jsou Genesis Live Over Europe 2007 na Praze.
6: Rádio Praha žije.

0: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm

0: Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.
1: Je 22 hodin. Prezident Petr Pavel chce, aby lidé lépe rozuměli tomu, jak fungují veřejnoprávní média. Řekl to na valném shromáždění Evropské vysílací unie v Praze. Maximální povolená cena pohonných hmot na čerpacích stanicích v Česku zítra mírně klesne. Na polovině měřicích stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. A taky zítra bude slunečno s tropickými až 36 stupni.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Evropa potřebuje silná a nezávislá veřejnoprávní média, řekl to prezident Petr Pavel na valném shromáždění Evropské vysílací unie EBU, které hostí Praha. Česko podle něj těží z toho, že má Českou televizi a Český rozhlas.
3: Jsou to důvěryhodné, sebevědomé a dobře řízené instituce, které fungují bez skandálů. Z mezinárodního hlediska fungují za rozpočty pod průměrem členských organizací EBU.
4: Uvedl prezident Petr Pavel, který také řekl, že chce podpořit, aby Češi měli více informací o fungování veřejnoprávních médií. Varoval také v obecné rovině před zásahy, které by mohly vést k omezování služeb a tudíž z dlouhodobého hlediska ke ztrátě významnosti veřejnoprávních médií. To prezident Petr Pavel označil za nezvratnou škodu. Z valného shromáždění EBU Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléře, tedy o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku budou moci prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. To je ve srovnání s dnešní cenou o 9 haléřů míň. Jestli bude stát ceny pohonných hmot regulovat i v červenci, o tom by měla vláda rozhodnout v pondělí. V Česku dnes padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna 2012. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
5: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
1: Zoologická zahrada v pražské Troji má nové mládě lachtana jihoafrického, pravnuk legendárního lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002, se narodil samici Daisy 5. června. Návštěvníci si mládě budou moci prohlédnout přibližně v polovině srpna. Zoo Praha o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Paříž zítra zakáže konzumaci a prodej alkoholu na veřejnosti. Kvůli současným rekordním vedrům jsou v metropoli přeplněné nemocnice. Dnes to podle agentury AFP oznámil policejní prefekt Patrice Faure. Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami a středa se v průměru denních a nočních teplot stala se 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie. Fotbalista Patrik Šik ukončil po vyřazení národního týmu na světovém šampionátu už po základní skupině reprezentační kariéru. 30-letý útočník Bayeru Leverkusen na Instagramu uvedl, že toto rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle Patrika Šika navíc a potřebuje změnit řadu věcí. V noci bude v Praze jasno, postupně se ochladí na 22 až 20 stupňů Celsia, na okrajích města naměříme až 18 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi tropickými 34 a 36 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha.
6: Čas duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

centru Starého Města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu, románskou rotundu svatého Kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách.

0: Botox stále první. Eva Farná druhá. Cindy Marso číslo 3. A 12 dalších aktuálních hitů. To je náš čárt, který skládáte vy, naši posluchači.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Od roku 2003 působila ve vězeňské službě České republiky. Byla ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a mužské v Kuřimi. Poté působila jako ředitelka odboru trestní politiky Ministerstva spravedlnosti České republiky. Aktuálně je ředitelkou probační a mediační služby. Kromě toho je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon neboli Žlutá stužka a nejnověji také autorkou knihy Kriminálnice. Naším hostem bude už za chvíli Gabriela Slováková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla Gabriela Slováková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vám zaprvé moc gratuluji k nové knize. My se scházíme vlastně těsně po tom, co vy jste ji pokřtila. Jaký je to pocit vypustit do světa něco, co jste tak dlouho pilovala, na čem jste tak dlouho pracovala? A já vím, že tady to opravdu byly dlouhé, ne měsíce, ale roky.
2: Pocit je euforický, protože já jsem s knížkou začala ještě jako ředitelka věznice Světla nad Sázavou, když jsem respondentky přímo měla blízko u sebe, chodili ke mně do kanceláře, kde natáčeli jsme tu první část rozhovoru o její životě, proč jsou ve vězení, co se jim stalo. Pak to na chvilinku uslo, protože jsem se stěhovala, různě rodila děti a podobně. No a následně jsem nevěděla, co s tím, protože ten materiál už byl jako starý a nevěděla jsem, jestli ty ženy by vůbec stály o jeho publikaci, tak jsem ji vyhledala. Některé z nich souhlasily s pokračováním svých příběhů, takže celý ten proces trval někdy od roku 2018 do roku 2025, takže
1: to trvalo dlouho,
2: ale ten křest, to byl ještě větší stres, protože mým kmotrem byl pan prezident Petr Pavel, který se o téma dlouhodobě zajímá a vlastně umožnil takovou tu větší prezentaci a veřejnou osvětu a vůbec debatu, takže jsem kromě toho, že jsem byla nervózní, jestli se bude líbit knížka, tak ještě dvakrát tolik, aby se křest povedl, aby i pan prezident byl spokojený, ale říkám, s vděkem musím říct, že jsou lidé v tomto státě, kteří se zajímají i o ta vyloučená témata, myslím, že to je extrémně důležité.
1: Ta kniha, o které si povídáme s Gabrielou Slovákovou, se jmenuje Kriminálnice. A jak už tady padlo, tak ty prvopočátky byly právě v dobách, kdy vy jste vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co bylo vlastně tím prvním nápadem, tím impulzem, ty příběhy tam zaznamenat?
2: Když pracujete ve vězení a vlastně denně slýcháte, vídáte nebo čtete spisy žen a začnete přemýšlet nad tím životem, který vedou a co se jim dělo předtím, než nastoupili do výkonu trestu, i s pomocí kolegů, kterým tímto chci velmi poděkovat, psychologu, terapeutu, pedagogu, jsem se k těmto příběhům dostala. Často pak rozhodujete o nějakých krocích v jejich životě, o podmíněném propuštění, o tom, jestli můžou třeba navštívit rodinu. S některými ženami se blíž poznáte i proto, že jsou tam déle. A čím víc těch příběhů jsem vnímala, tu různorodost, ty důvody, co se dějí v lidském životě, tím víc jsem chtěla, aby to pochopila i ta veřejnost. Takže to byl takový možná první impuls a potom. My jsme ve věznici jezdili s takovým programem prevence kriminality po školách, co doposud považuji za jednu z nejlepších forem prevence. A nedělá to jenom Světla, dělají to i mužské věznice, i Kuřim, kde jsem následně byla ředitelkou, ale vlastně teďka bych řekla, většina věznic se podílí na osvětě ve školách, základních, středních a odsouzení povídají své příběhy, co se jim stalo, že byly taky normální děti, jak se dostali k drogám, k dluhům a podobně. Takže tím, jak jsem ty příběhy poslouchala, čím dál tím víc ve mně rostla ta myšlenka, jak je důležitá osvěta a proto jsem oslovila i ženy, jestli by do toho se mnou šly.
1: Dá se to shrnout do věty, kriminálník je taky člověk?
2: No i ten název té knihy měl být takový trošku provokující, protože pro mě slovo kriminálník má takový, jako řekla bych, negativní zabarvení.
1: Právě.
2: A já tím, jakože už mi není 20 let, bohužel, tak sleduju spoustu lidí, jak se chovají na veřejnosti, jak vystupují, jak se chovají doma. Kolikrát jsou to horší lidé, než ti, co jsou zavření ve vězení, páchají různé věci a nikdo je nikdy neodsoudí. Takže ta hranice, kdo je a není jak slušný člověk a kdo je ten kriminálník s tou nálepkou, byť to může být daleko lepší člověk, než jsem třeba já a jenom neměla takové podmínky pro život, ta hranice se u mě stírá. Takže kriminálník je něco, co stigmatizuje, nálepkuje někoho, kdo přešlápnul. Někdo samozřejmě fatálně do vězení patří a někdy i na doživotí a někdo spíš potřebuje podporu, pomocnou ruku, terapii, dluhové poradenství, sociální kompetence, které mu nedala rodina, nedal mu to ten běžný život, co jsem třeba měla já.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: S jakým přesvědčením jste vy před dlouhými a dlouhými lety vstupovala do toho vězenství? Byl to ten pocit, který jste teď nastínila, že kriminálník je ten zloduch, který si zaslouží být zavřený, anebo už tam bylo to, že prostě je to opravdu třeba člověk, který přešlápnul a kterému máme vlastně pomoct a tím pomoct i sobě, společnosti?
2: No já jsem ve vězenství pracovat nechtěla, protože moje máma celý život pracovala ve vězenství, byla i ředitelkou věznice, dokonce i ve Světle nad Sázovou. A s jejím obrovským srdcem a sociálním cítěním jsem žila celý život, pracovala i jako psycholožka v Jedličkově ústavu a podobně, takže jsem asi prosákla od malička nějakou sociální prací, pomocí a pochopením lidí, kteří jsou nějak vyčlenění, ať už sociálně, zdravotně a podobně, ale prvotně tam moje cesty nemířily. Nakonec osud tomu chtěl a já jsem hodně měla možnost vidět vězeňství v zahraničí, protože původně jsem pracovala na generálním ředitelství v jiné pozici a čím víc jsem viděla tu dobrou praxi v některých vyspělých vězeňských systémech, jak se to dá dělat, aby se s těmi lidmi pracovalo individuálně, aby se nestigmatizovali, abychom se spíš dívali na ty jejich dobré stránky a rozvíjeli to, co se rozvíjet má a viděli ten pohled po propuštění, kde budou žít, co budou dělat, tím víc jsem chtěla to přivést do Čech, takže já jsem do toho vězení, abych odpověděla, nastupovala s tím, že budu implementovat ty moderní metody a zlepšovat to, co už samozřejmě se nastartovalo dávno před mým příchodem a určitě jsem tam šla spíš pomáhat, než že bych si myslela, že jsou tam lidé, kteří jsou na dosmrti odepsaní.
1: Promění člověka tak dlouhá práce mezi lidmi, kteří chybovali a někteří se třeba snaží, někteří méně se napravit?
2: To by asi posoudili mi blízcí. Já věřím, že moc ne, protože jsou to pořád lidé, kteří jsou velmi podnětní, často inspirativní. Ke mně nikdo se nikdy nechoval špatně. Spíš to ve mně probudilo ještě větší nějaké sociální cítění k tomu, co všechno se může v lidském životě stát, ať už těm pachatelům nebo i obětem trestných činů. A rozhodně mi to pomohlo uspořádat si nějaký hodnotový systém, co je a není v životě důležité, protože když vidíte dům plný neštěstí, tak potom vám nevadí, že nemáte nejnovější auto a spousty peněz. Možná mě to i profilovalo, protože myslím, že s mou vyřídilkou bych obstála někde i v biznisu, ale řekla jsem si vlastně proč, když tohle to myslím, že dělám dobře, zasvětila jsem tu velkou část života, takže asi určitě to není tak, že by mě to pronásledovalo ve snu, že bych si nesla nějaká traumata. Spíš víc a víc se ze mě stává takový aktivista za to pochopení tématu.
1: Ono se obecně říká, že člověk se učí nejlépe z těch chyb. A vy jste těch chyb, byť jiných lidí, měla před sebou jako celou škálu.
2: Tak samozřejmě je to frustrující, když pozorujete mladou ženu, jak si kazí život a propadá se a někdy se vrací do toho vězení po druhé, po třetí. Určitě mě to formovalo i v mé mateřské roli, kdy se snažím, aby moje děti pochopily, co v životě mají dělat za rozhodnutí, aby se jim nestalo něco podobného, jako se stalo lidem ve vězení. Ale myslím, že mě to ovlivnilo v tom dobrém, že vidím úctu k lidskému životu na všech stranách a jak důležité je práce třeba i mých kolegů z vězeňství, z probační mediační služby, z nezisku, sociálních služeb a podobně, kteří jsou ochotní takovéto skupině osob, před kterou si leckdo odplivne, nastavit nějaká pravidla, podat pomocnou ruku, chovat se jako rovný k rovnému a někdy stačí takhle málo, aby se ten člověk odrazil ode dna.
1: Já se asi chytnu toho odplivnutí. Změnil se pohled společnosti na vězněné ženy a muže během těch let, kdy se v té trestně právní politice pohybujete?
2: Řekla bych, že to je ve vlnách. Odpověď zní nejspíš ano, protože i podle různých našich průzkumů a výzkumů veřejného mínění, které třeba dělá Institut pro kriminologii a sociální prevenci, který nás dobře zná, všechny instituce, jako je vězeňství, probačka, tak je lepší povědomí o naší práci, větší tolerance k práci s propuštěnými lidmi z vězení. Na druhou stranu to i hodně závisí od aktuálních témat společenských, politických. Vždycky, když se stane nějaký závažný čin, tak lidi mají tendenci zpřísňovat tu politiku, házet všechny do jednoho pytle, nejlépe všechny zavřít a už je nikdy nepustit. Pak zase, když se stane nějaký lepší čin, že třeba vězeň zachrání život malému dítěti, tak by zase všechny pouštěli. Takže je potřeba jako odborník zůstat konzistentní a snažit se přežít tady ty výkyvy a pořád jít za tím cílem každému jednomu člověku se pokusit nastavit takové podmínky a taková pravidla, aby měl vůbec nějakou šanci se potom propuštění od toho dna odrazit, anebo se i smířit s tím, že ještě není připravený a potom se snažit o minimalizaci následků, protože někdy je vidět, že ten člověk ještě nemá zpracovaný svůj vlastní život, své nějaké předešlé zážitky a není připravený na to se hned na poprvé chytit, ale ani takové lidi já rozhodně neodepisuju a věřím, že to povede příště, takže já jsem až takový blázen, ale myslím, že je nás mnoho a v tom je ta síla té sociální práce nikoho nezašlápnout.
1: Říká Gabriela Slováková.
0: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation.

0: Až na dřeň.
1: Jste pořadu Až na dřeně dnes Gabriela Slováková, mimo jiné autorka nové knížky, která se jmenuje Kriminálnice. A možná pojďme nastínit třeba jeden z těch příběhů, které vy jste do té knížky zaznamenala. Jak se to může stát, že člověk, který se zrodí jako čisté, neposkvrněné miminko, se dostane na scestí a dostane se třeba do té světle a stane se z něj ta kriminálnice v uvozovkách?
2: Těch důvodů je spousta, rozhodně neexistuje nějaký jasný plán, jak se to může stát, a řekla bych, že to může být rodinou velmi často. Takže malé dítě, které se necítí být dostatečně milováno svými rodiči, ať už z jakýchkoliv důvodů, třeba se rozvádí, nebo si maminka najde nového partnera a už nevěnuje dětem pozornost, tak může být nějaký spouštěč. Konkrétní případ, teď zrovna včera jsem mluvila s jednou respondentkou, které se nepodařilo dorazit na křest, protože nesehnala peníze na cestu. Mrzí mě to, protože bych to nějak víc podchytila, koupila bych jí lístek. A v jejím případě měla problémy, že se rodiče rozváděli, připadala si tlustá, nehezká, nemilovaná, nezajímavá a dokonce měla pocit, že ten rozvod je kvůli ní, protože není dost dobré dítě. Řešila to tak, že potkala špatné lidi. Myslím si, že kdyby je nepotkala, je z ní úplně jiný člověk. Jsem o tom bytostně přesvědčená. Začala užívat pervitin, protože zjistila, že po něm nemusí spát, že se po něm hubne a že má spoustu energie, aby byla lepší a lepší člověk. Takže v tom prvopočátku vůbec nevykazovala známky něčeho, jako je patologické chování nebo že spěje pro kriminál, jenom prostě chtěla být hezká a výkonná a úspěšná. Dokonce studovala, dokonce má i titul, dokonce pracovala i ve vězeňství. Chtěla vždycky pracovat jako pro ochranu státu, akorát drogy postupně rozkládaly tak moc, že skončila na ulici, dokonce i ve stanu. Měla problémy s dětmi, o některé z nich přišla, musela dát k adopci a dlouhodobě se snaží napravit to, co se stalo v jejím životě. Má to extrémně těžké, protože drogy užívala větší část svého dospělého života a zanechaly na ní následky. Má problém si najít práci, ukotvit se, přitom se hodně snaží, hodně bojuje o to, aby byla dobrá máma, ale myslím si, že těch překážek má v životě pořád mnoho a já jí hrozně moc fandím, aby se to povedlo. Takže to je takový jeden z případů, když byste ji možná viděli, tak byste poznali nějaké následky dlouhodobého užívání drog. Když byste s ní mluvila, zjistila byste, že to je hrozně fajn holka. A když byste s ní mluvila víc a slyšela, co všechno v životě má za sebou, tak byste si jenom přála, ať to dobře dopadne, ať už se jí daří.
1: Bylo těžké nebo lehké přemluvit ženy kriminálnice, aby se vám svěřili do té knihy? Nebáli se, že právě budou už, já to říkám schválně, to slovo kriminálnicemi, už jakoby navěky díky tomu, že budou ještě navíc v knize sepsané, vyfocené?
2: Já jsem vlastně udělala takovou poptávku někdy v roce 2017, když ve mně začala dozrávat ta myšlenka, s tím cílem, že ten jejich příběh bude veřejně publikován a že budou takový jako v podstatě odstrašující příklad pro mládež a děti, aby se jim něco podobného nestalo, a zkusila jsem, kdo se chytí, koho to zaujme. Sama jsem byla překvapená, že ten zájem byl veliký, že ty ženy přece jenom mají jako takové to citové prožívání, ať už správným nebo nesprávným směrem širší a takovou tu potřebu komunikovat a vyřešit věci. Takže do toho šli, vlastně šli do toho naplno. I některé z těch kauz byly medializované, takže si byly vědomé, že někdo může dohledat, ale ten pocit, že by třeba někomu zabránili, že se to může stát nějaké mladé holce, byl tak jako silný, že jsem měla více respondentek, než se vešlo do knížky. Těch příběhů bylo mnoho a jeden vedle druhého je originální a zajímavý a myslím si, že i tahle ta ilustrativní sbírka, která je v knížce, tak člověku může otevřít oči.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste vedla nejen ženskou, ale posléze i mužskou věznici. Je vnímání té viny, té chyby a toho trestu jiné mezi muži a ženami? Je tam ta atmosféra jiná?
2: Vnímání trestu možná ani ne. To si myslím, že většina z těch odsouzených cítí vinu, nějakou odpovědnost a chápe, proč je ve vězení. Samozřejmě často říkají, že to bylo nespravedlivé, dlouhé a podobně. Ale ta atmosféra jiná je. Ženy obecně mají jiné, my tomu říkáme kriminogenní faktory. To jsou důvody, proč páchají trestnou činnost, když to řeknu lidově. Vědecky je prozkoumáno, že žena, která je ve vězení, je to vlastně jenom 8% populace, kdyby byly to 4, když já jsem nastupovala do vězeňství, takže mírně nám narůstá ženská populace, ale ty důvody páchání trestné činnosti jsou často toxické vztahy, násilný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, závislost na partnerovi. Málo kdy je to taková ta touha pomoci po penězích, což většinou u těch mužů, rychlý zisk, rychlý prachy, tak to není to úplně reprezentativní u žen. Naopak často jsou oběťmi domácího násilí, takže to, že někdo třeba krade nebo páchá trestnou činnost pod vlivem drog, je jedna část jejího života, druhá část, že procházela dlouhodobým násilím v rodině a tak podobně. Takže je to jiné. Ženy jinak tvoří úplně jiné vztahy, takže v kolektivu se chovají velmi upovídaně, přátelsky i nepřátelsky, emotivně, to hodně kontaktují personál, který má extrémně náročnou práci, rozklíčovat, kdo má pravdu, kdo co kde komu provedl, kdo vlastně potřebuje pomoc a kdo si potřebuje jenom popovídat nebo řeší nějaké úplně jiné věci. V mužské věznici je víc takový ten chlapský přístup, introvertní, řeším si věci sám, nikoho nepotřebuju. I takové ty osobní konflikty často probíhají mimo pozornost zaměstnanců, když to u žen, když se stane, že se někdo začne hádat, nedej bože, fackovat nebo si trhat vlasy, tak vidíte na kamerovém systému, jak tam zbíhá dalších 20 a všichni křičí, takže víte, že se něco děje. Úplně jiné emoce, jiný tlak, ale i jiné třeba patologické chování v tom výkonu trestu. Ženy více prožívají své mateřství, všechny téměř jsou matky, i když mají třeba dospělé děti, tak i to je pro ně nějaká výzva. Bohužel i tam je vidět, že ne všechny jsou dobré matky a tam už i my odborníci vidíme ta rizika pro jejich děti, pokud se ta máma nestará a nezajímá a nevěnuje a nechová hezky ke svým dětem, tak co bude s těmi dětmi, jaký budou mít život, jestli vůbec mají nějakou dobrou startovní čáru, jestli vůbec se jim může podařit být normální, zdravý, slušný člověk, když nemají kde se to naučit. Je to téma, ale to stejné platí u otců, protože také nejsou často dobrým vzorem pro své děti a myslím, že tam pak začíná nějaký kolotoč, kterému říkáme transgenerační přenos nějakého špatného chování. A i to je vlastně důvod, proč je s lidmi potřeba pracovat, protože často páchají trestnou činnost jenom proto, že to viděli doma, že to je pro ně nějaká norma. Žijí v patologickém prostředí a neznají to, co my, milující mámu, která vás hodí za ruku do školy a dělá vám svačinu, tak to si myslím, že spousta z nich v životě nezažila.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Se slibmi je samozřejmě velmi důležitou součástí právě i toho věznění, protože ten člověk tam nemá jenom sedět, koukat do zdi, ale má s ním být pracováno tak, aby se polepšil. Když to řeknu,
2: tak.
1: Jaké nástroje vlastně máme a můžeme využít, aby třeba z té dámy, o které jste před chvílí mluvila, se stal spořádaný člověk, který zapluje do té společnosti a bude jí přínosem. Co všechno se dá využít od té chvíle, kdy se ocitne v tom vězení, až po tu chvíli, kdy ho opustí? A to je taky sice sakramentsky těžký okamžik.
2: Je to tak. No, já si myslím, že ten okamžik, kdy má přijít intervence, má nastat o mnoho dřív, takže když už ve škole vidí absence, náhlé změny chování z holky, která je jedničkářka, najednou přestane chodit do školy, chodí za školu, tak tam už je jako jasné, že probíhá něco, co by probíhat nemělo. Tam je ten správný okamžik a tam se dalo i u té mojí respondentky a u spousty z dalších podchytit. Drogová závislost, patologický partner. Když se to zvrtne, člověk už skončí ve vězení, tak je fajn, aby byl nastavený výkon trestu individuálně, individualizovaný program, což je velmi těžké, protože i ve světle bylo 1000 žen plus minus, takže každé ušít na míru s tím minimem personálu, který opravdu dělá skvělou práci a snaží se, tak do nějakých terapeutických skupin nebo specializovaných programů se dostane zlomek. Potom jsou různé neziskové organizace,

0: které mají programy ve věznicích, co je fajn, tak nemít tak extrémně dlouhé tresty anebo víc toho trestu trávit nějakou smysluplnou činností, ale ten člověk taky musí chtít. Co je pro mě teď zásadní, tak víte, že jsem ředitelkou probační mediační služby a došlo mi, jak moc je důležitá, až jsem v ní začala pracovat. Všechny moje respondentky vlastně prošly tou probačkou, když jsem s nimi dělala ten druhý rozhovor, tak právě identifikovali tuhletu organizaci, že pro ně byla zlomová. Ten výkon trestu přežili, bylo jich tam hodně, měli co jíst, chodili do práce, měli nějaký režim, ale ta opravdová změna přišla až s tím dohledem probačního úředníka.
1: Pojďme vysvětlit ty termíny. Probace, ano. Mediace.
0: Dobře.
1: Co to je?
0: Probační a mediační služba je normální státní instituce pod ministerstvem spravedlnosti, vlastně takový partner vězeňské služby. Ano. Probace, dá se říct, zkouška, takže my vykonáváme dohled nad lidmi, kteří jsou podmíněně odsouzení, takže můžete dostat podmínku nejít do vězení, ale mít dohled probační a mediační služby. Máme spoustu alternativních trestů, to jsou ty náramky, domácí vězení, obecně prospěšné práce, různé programy, které děláme s lidmi. Co určitě je skupina taková výjimečná, tak jsou lidé z výkonu trestu podmíněně propuštění, soud může odsoudit na podmíněné propuštění s dohledem. A co se málo ví, tak pracujeme i s mládeží, protože i dítě, které nemá 15 let a páchá nějakou nekalou činnost, která není teda trestně právně odpovědné, tak přesto nastává nějaký proces, do kterého je zapojena probační mediační služba, vykonává dohled nad tím dítětem nebo pomáhá kontrolou při ústavní péči a podobně. Různými programy pro děti, kde se právě snažíme nastartovat to zdravé společenské chování. Pracujeme i s dětmi od 15 let ve speciálních programech, takže to je ta probace. Potom mediace, to je zásadní část naší práce a vůbec práce s oběťmi trestných činů. Prvopočátku mediace je proces nějakého uzdravení vztahů mezi pachatelem a obětí, tak, aby se minimalizovaly následky trestného činu, aby oběť byla slyšena, aby mohla říct ten svůj díl toho příběhu, protože to samotné odsouzení pachatele té oběti nějak psychicky, fyzicky ani finančně nepomůže často, když dojde k tomu, ani nemusí být setkání, ale ideálně setkání mezi pachatelem a obětí, aby obě strany pochopily, co se stalo a oběť se přestala bát, že se to stane znovu nebo někomu jinému, tak to je ten nejvyšší stupeň toho, co my dokážeme. Můžeme pomoci s náhradou škody té oběti, můžeme s obětí pracovat individuálně, pokud potřebuje nějakou podporu, s tím pachatelem se nechce setkat, takže nejenom mediace, ale i další činnosti s obětí. To je velký díl naší práce. Mohla bych ještě pokračovat v dalších činnostech, co děláme, ale tohle je takové to gros.

0: na dřeň.
1: Se dostáváme zpátky k té naší ženě, která tedy prošla tím vězením a teď jde ven. A já třeba mluvila s dámou, která v tom vězení strávila 8 let, kdy opravdu práce není, rodiče třeba odejdou během té doby, všechno je jinak a ona je najednou před tou branou a teď jako co?
2: Je to tak.
1: V čem bývá ten největší zádrhel?
2: Nejtěžší je udělat ten krok, když nemáte podporu rodinu, bydlení, práci, bojujete se svou závislostí, máte obrovské dluhy, to je takový reprezentativní vzorek běžného klienta vězeňské služby a máte přijít sama od sebe, začít žít slušně, když jste to nikdy nedělala. To znamená, buď to nezvládnete, vrátíte se do toho závadového prostředí, anebo se stane zázrak, vy nějaké malé dávky hmotné nouze, najdete někoho, kdo vás chce zaměstnat a ještě vám k tomu dá bydlení, nebude to bydlení na ubytovně, kde je spousta cizinců pochybného původu, kteří tam pijou alkohol a fetujou, protože takové ubytování není úplně vhodné pro naše klienty, kteří chtějí přestat se svou závislostí a začít žít jinak. Takže když se vám stane tady ten zázrak, že vás přijme nějaká sociální služba, sociální podnik, někdo, nějaký zaměstnavatel, co má připravené důstojné bydlení a nějaké služby doprovodné, tak překonáte ty první měsíce života a pak už je to jenom lepší a lepší. Pokud tohle to nenastane a nemáte rodinu, nemáte podporu, tak myslím, že ten člověk má malinkatou šanci, ať se snaží, jak chce a chvilku třeba vzdoruje a pak se často stává, že skončí ve vězení. Ta probačka je prvé, když dostanete dohled probační mediační služby, máte kam jít, je to ten partner, který vás drží nad vodou a i takový ten Damoklův meč, že musíte někam přijít, skládat ty účty, někoho vlastně vůbec zajímá, jestli se vám daří, jestli máte tu práci, kdo vám dokáže pomoci jak s bydlením, tak se zaměstnáním, tak s nějakou radou, s umístěním do terapie, protože sám člověk často neodhadne, že už se zase někam sune, kam by nechtěl a myslí si, že to zvládne, to si myslíme vždycky všichni, že všechno zvládneme, to je přirozené, přece nemůžeme jít do něčeho předem, že to nedáme, to jako asi to není jako správný přístup. Takže ten probační úředník nebo úřednice můžou být tím zlomovým člověkem, partnerem, průvodcem v tom procesu změny a to se stalo teda i u mých respondentek, takže mě se uzavřel ten kruh, jak jsem říkala, tím, že jsem šla pracovat do probační mediační služby, jsem na to patřičně hrdá, protože to jsou skvělí kolegové a kolegyně, kteří dělají extrémně náročnou práci, stejně jako všechny neziskovky, sociální služby, ospody, já nevím, co všechno bych vyjmenovala, že nezatracují ty lidi, kteří evidentně se jim úplně nedaří a nežili ten život nejlépe, ale naopak je tahají na tu správnou cestu.
1: Říká Gabriela Slováková, mimo jiné autorka knížky Kriminálnice. A mě vlastně celou dobu svrbí na jazyku otázka, když se pak vedla i tu mužskou věznici, jestli se nechystají kriminálníci.
2: No, určitě tak, jak znám mnoho žen po výkonu trestu kriminálnic, které běžně se mi ozývají, mám z toho velkou vždycky radost, i když mají nějaký problém, ale většinou, když mají nějaké úspěchy, narodí se dítě, dostanou dobrou práci, nebo mi napíšou, dneska je to 10 let, co jsem venku, tak toho se jako nesmírně vážím, vždycky se u toho dojímám a takhle je to i u těch chlapů, takže samozřejmě, i když už nejsem ve vězeňství a jsem v probačce, tak mnoho z nich se ozývá. Mnoho z nich znám, jsou zapojeni do dalších aktivit, co děláme, jako je třeba Žlutá stužka, běhají s námi, někteří i dobrovolničí, takže mám takových vytipovaných pár, které bych určitě do toho chtěla zapojit. Uvidím, jak se bude tahle ta knížka o ženách líbit a jestli vůbec to veřejnost osloví, protože ten primární důvod, proč jsem ji psala, byla osvěta, aby lidé pochopili, jak se to může stát a co s tím vlastně můžeme dělat a jak je to fajn, když nastane ten systém probační práce, služeb, drogových služeb a ten člověk se z toho dna vytáhne a začne normálně fungovat se svými dětmi, s rodinou, tak tohle to bych uměla určitě dostat i do knihy o mužích a pokud ta ženská kniha bude někoho zajímat, tak ráda napíšu i pokračování Kriminálníci a jsem přemýšlela nad tématem dětí vězněných rodičů a nějakou jejich zpověď, protože těch znám taky spoustu.
1: To je obrovské téma.
2: Myslím si, že je to stále nepochopené, nečitelné téma a to je jako další, takže určitě o tom vězenci. Myslím, že to je fajn format ty rozhovory, že to člověku je blízko, může pochopit a tak nějaké velké odborné texty, i když by mě taky bavilo je psát, tak nevím, jestli by dopadly na úrodnou půdu, protože to si zase budou číst už ti přesvědčení odborníci a já spíš cílim na veřejnost.
1: S Gabrielou Slovákovou by si člověk povídal hodiny a hodiny, ale bohužel ty hodiny jsou neúprosné, musíme končit. Gabriela Slováková byla hostem pořadu Až na dreň. Moc vám za to děkuju. Mějte se moc krásně a nashledanou.
2: Děkuju za pozvání, nashledanou.
0: A já už jen jako vždycky na konci dodám, že si nás můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: V dozorčí radě pražského dopravního podniku skončil Ondřej Prokop z hnutí ANO.
2: Podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstevních bytů.
3: Už minulý týden odvolalo zastupitelstvo Prahy Prokopa, co by šéfa kontrolního výboru zastupitelstva.
4: Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální.
5: O tom, zda Ondřej Prokop bude kandidátem na primátora Prahy, rozhodne nominační výbor hnutí ANO.
0: Bytová kauza zastupitele Ondřeje Prokopa. Zlomí mu vás? Rozhodne o tom Babiš a spol. Souboj o pražského primátora se totiž blíží a v hlavním městě má hnutí ANO už dlouhé roky problém. Změní se to letos? I na to se ptám Petra Honzejka, šéf komentátora Hospodářských novin. Dnes je čtvrtek, 25. června. Ahoj Petře, díky, že jsi dorazil k nám do Vinohradské 12.
6: Ahoj, díky za pozvání.
0: Kandidáta hnutí ANO na pražského primátora Ondřeje Prokopa odvolali postupně z kontrolního výboru na magistrátu i z dozorčí rady dopravního podniku. On teď říká, že byl teda osvobozen a zbaven mlčenlivosti díky tomu, že může mluvit. Co má na srdci, co řekne?
6: Já myslím, že to je spíš jenom takové to, jak to bývá vždycky. Od někud mě odvolají a já začnu vykládat, že to je pomsta za to, že jsem rozkrýval nepravosti. Takže to je taková automatická politická obrana, ale...
0: On říká, že ODS, Piráti, STAN, že se ho snaží zbavit.
6: No samozřejmě, kdybychom to měli vzít věcně, tak Ondřej Prokop z titulu člena dozorčí rady pražského dopravního podniku může mluvit například o tom, že se zpozdila výstavba nové trasy metra, může mluvit o tom, že mohly být nějaké problémy při zakázce na turecké trolejbusy, může mluvit například vracet se k dozimetru, což byla také záležitost, která vlastně měla úplně ten prvopočátek v zakázkách dopravního podniku. Může kritizovat například to, že jsou problémy s prodloužením pražského metra B ze Zličína na Park and Ride Zličín a tak dále a tak dále. Ale to jsou všechno věci, které jsou známé a opravdu si nemyslím, že by teď Ondřej Prokop přišel a vystoupil s tím, že někde, a teď to dávám do úvozovek, někdo ukradl miliardu, to si myslím, že je nesmysl.
0: On mluví teď o dozimetru 2, což má být těch více než 100 milionů korun, které má Praha dát na PR Vltavské filharmonie, to je jedna z kauz, o které on mluví. Nicméně pokračuje taky dál v té kampani do voleb, které mají být na podzim v Praze na Budějovické. Jsem viděl, že zase nosí na zádech tu velkou televizi se sloganem Co na to Ondra Prokop. Co tím sleduje? To funguje? Nic se neděje? Žádná bytová kauza moje se neodehrála, jedu dál?
6: Já myslím, že teď mu nezbývá nic jiného. Pokud skutečně chce být lídrem ANO pro podzimní volby.
0: Zatím stále je.
6: Zatím stále je a on je, z toho, co vím, on je skutečně přesvědčen o tom, že tuhle kauzu ustojí a že tím lídrem bude. Z toho důvodu, že Andrej Babiš prostě nikoho jiného nemá. Tak pokračuje v té kampani, která je samozřejmě sama o sobě bizarní. Když jakákoliv kampaň je zdrojem internetových mímů, tak je vidět, že to asi není úplně ta kampaň, která by byla dobře konstruovaná. Když vidíme například mím Sledujte mě, což je jedno z hesel, které má Ondřej Prokop na té plazmové obrazovce, kterou nosí usilovně na zádech. Má tam napsáno Sledujte mě a ten mím říká OK, brácho, NCOZ.
0: Ale lidé za ním chodí a na těch videích marketingových je vidět, že to nějakou odezvu vyvolává minimálně, tak možná to funguje.
6: Odezvu to samozřejmě vyvolává, když se postavíš na pražské magistrále v době, kdy je červená a kritizuješ tam, že lidé stojí, tak to samozřejmě nějakou odezvu má, to si ti řidiči musí říct řadu věcí, například jestli ten, který tu kampaň provozuje a současně je třeba v dozorčí radě pražského dopravního podniku, že musí být padlý na hlavu. No a také je samozřejmě výhodné, že když stojíš na semaforech, tak tam je na tu debatu přesně 75 vteřin a ten člověk, kterého chceš oslovit, nemůže utéct, protože je v autě.
0: O co jde? Já jsem zmínil tu bytovou kauzu.
7: Ano, udělal jsem chybu.
0: Ondřej Prokop měl podle zjištění Seznam zpráv neuvést v majetkovém přiznání 3 družstevní byty, respektive podíly, že v družstvech je to vždycky na podíly, tak podíly v těch domech, kde jsou ty byty.
7: V jednom rejstříku jsem to nenapsal, okamžitě jsem to napravil a Seznam zprávy neudělali žádnou senzaci, jak psali titulky, že jsem něco tajil nebo objevil, nebo že jsem zapomněl nějaké byty.
0: Zároveň říká, že v jiných rejstřících ty byty měl uvedené správně, takže to vlastně není žádná zásadní chyba.
7: Že kdybych asi něco chtěl tajit, tak to budu tajit kompletně a nebudu to přiznávat v žádném rejstříku.
0: Ty jsi zažil stovky politických kauz, tak vnímáš tohle jako nějaký velký průšvih, nějaký velký prohřešek?
6: Myslím, že všechny politické kauzy je nutné posuzovat v kontextu. My víme, že v současné době to, co by ještě, dejme tomu, před 10 lety znamenalo okamžité odstoupení toho kterého politika, tak to už se v mnoha případech tak přísně neposuzuje. Mohli bychom tady opravdu uvádět řadu příkladů, ale nemáme na to čas. Ale co je podstatné, v tomhle případě je ten kontext pro Ondřeje Prokopa zničující, protože se jedná o byty. A teď hnutí ANO má problémy s byty. Vidíme ministryni pro místní rozvoj, které se na internetu přezdívá ministryně pro vlastní rozvoj. Zuzana Mrázová má problém s tím, že řadu let, co by starostka Bíliny de facto sama sobě pronajímala levně, velmi levně městský byt. Pak tady máme Tinde Bárta, šéfku úřadu vlády a pravou ruku Andreje Babiše, která si drží pražský sociální byt na Žižkově s argumentem, že ho přece má pro dceru, jako kdyby si smyslem sociálního bydlení bylo obstarávat někoho do třetího kolena. No a teď jsou tady byty.
0: Byty. No a Tinde Bárta mimochodem jenom říká, že to teda není komerční pronájem, což je už celkem jedno, když Praha 3 jí i tak dala ve středu výpověď. Ten její pohled nicméně byl takový, že neposkytuje to.
6: Důležité je nicméně, co je ve veřejném prostoru a ve veřejném prostoru je teď jisté povědomí, že lidé z ANO mají problémy s byty a že lidé z ANO dělají přesně to, co Andrej Babiš vždycky kritizoval. Tedy, že si v politice přilepšují finančně, bytově a vůbec. Takže Ondřej Prokop v tomhle kontextu, i když by jinak asi tu kauzu v pohodě ustál, protože teď lidé ustojí lecos, tak v tomhle kontextu má problém. Má velký problém.
0: Má problém. No já půjdu ještě trošku víc do hloubky. Dva z těch bytů, mluvil jsem o třech, dva z těch bytů měl stavět developer Fineb, se kterým jednal Prokop jako politik. On se hájí, že ty byty ale kupoval přes realitku, že se mu prostě finančně dařilo, tak na ně měl peníze. Taky se řešil Prokopův nákup bytu za asi 20 milionů nebo necelých 20 milionů na Praze Břevnově v domě od společnosti Geosan, to je ta firma známá z kauzy Motol. Prokop v té věci odmítl podle Seznam zpráv vypovídat. Říká, že ale doložil nákup, tím to prostě haslo.
7: Policií. Nikdy jsem nebyl vyšetřovaný policií, byl jsem tam jako svědek.
0: K té věci měl dlouhou tiskovou konferenci, desítky minut trvající, pak k tomu měl několik výstupů už i na svých sociálních sítích.
7: Veškerý majetek, který mám já nebo moje rodina, jsme nakoupili za legální peníze, za zdaněné peníze. Já jsem
0: mluvil o tom, že se slekne do náha, že to bude takový bytový striptease Ondřeje Prokopa. Popsal, co vlastně, jak k tomu přišel a tak dále. Vyzval ho k tomu sám Andrej Babiš.
8: Takže to muset jako tomu výboru vysvětlit a samozřejmě takovéhle věci mě štvou o tom.
0: Já ty už si mluvil o tom, že Andrej Babiš prostě nikoho jiného nemá.
8: Samozřejmě je to nepříjemné. On měl jasně říct, že ty družstevní byty je nějaký podíl v družstve, že to není jako majetek, jo. Ale samozřejmě to nepůsobí jako dobře. Samozřejmě
0: cítí i Andrej Babiš, že kromě toho, že to cítí Ondřej Prokop, že má problém. Cítí i Andrej Babiš, že má teďka problém v Praze?
8: Na moje gusto nebyla až tak dobrá opozice, jako já bych si představoval.
0: Pár měsíců do těch voleb, do kterých měl jít Ondřej Prokop a stále teda to vypadá, že jde jako lídr.
6: Samozřejmě, že hnutí ANO má v Praze problém, ale není to problém, který by se jmenoval jenom Ondřej Prokop. Je to problém historický. Vlastně uspělo jen jednou, to bylo v roce 2014, kdy vyhrál volby s 22% a Adriana Krnáčová, tehdejší lídrině, se stala primátorkou. A od té doby je to bída s nouzí. Všude hnutí ANO vyhrává, v Praze mu to zoufale nejde. Nicméně, ten problém, kromě systémového, je i personální. Protože je vidět, že v Praze skutečně Andrej Babiš nemá lidi. Vidíme to v současné době, kdy tam má jenom toho nešťastného Ondřeje Prokopa, kterého by nejradši hned teď odstranil.
0: On vede i celou pražskou organizaci, vyrostl na Praze 11.
6: Ano, vede teď i klub pražských zastupitelů, Této funkce se mimochodem vzdal Patrik Nacher právě s argumentací, že klub zastupitelů má vést ten nespochybnitelný lídr. No, bylo to pár hodin předtím, než Ondřej Prokop inkasoval tenhle úder. No a nyní tedy Andrej Babiš zoufale hledá, co by v Praze udělal. Objevil se tam několik velmi zajímavých spekulací se zajímavými jmény. Hovořilo se o tom, že by mohl za hnutí ANO kandidovat v Praze Pavel Bém. Bývalý pražský primátor za ODS, bývalý národní protidrogový koordinátor, kterého Andrej Babiš znovu instaloval do pozice národního protidrogového koordinátora, ale když mu lidé z protidrogové policie začali tvrdit, že by se vlastně protidrogová politika měla dělat úplně jinak, tak se k němu přestal hlásit a zase ho vyhodil. Takže tímto padla ta možnost, že by Pavel Bém nově, řekněme, do jisté míry příchylný k hnutí ANO, mohl být znovu pražským primátorem.
0: No na druhou stranu právě, když už není koordinátorem, tak teď má možnost kandidovat, ne?
6: To bych bral jako dobrý politický vtip.
0: Dobře, v případě. Tak Pavel Bém ne, tak kdo
6: Pavel Bém ne. Byla tam také velmi zajímavá spekulace, že Andrej Babiš se pokouší oslovit Miroslava Bártu, což je senátor za hnutí STAN.
0: Egyptologa jinak, Miroslava Bártu. Ano. Ach tak, podcastera taky mimo jiné.
6: Také úspěšného podcastera, jinak také bývalého šéfa egyptologického ústavu, známého autora mnoha knih o teorii kolapsu civilizací, špičkového vědce, univerzitního profesora. No ale to také nevyšlo, protože Miroslav Bárta má s Andrejem Babišem jistou smutnou zkušenost z doby, kdy Andrej Babiš zakládal svůj think tank Institut pro politiku a společnost a snažil se tam natáhnout lidi, kteří by vlastně tuhle myšlenku přikryli. A jedním z nich byl Miroslav Bárta, který chvíli byl v správní radě toho institutu, ale pak, jak sám říká, mu došlo, co je Andrej Babiš zač. Takže tyhle nové námluvy také nevyšly.
0: Dobře, potom Adam Vojtěch, to jsem zaznamenal já, ministr zdravotnictví, tomu měl totiž Andrej Babiš poslat nějaké dopisy, které pak vysvětloval, že nebyly přece úplně vytýkací, že s Adamem Vojtěchem je spokojený, že má jeho podporu, že by měl zůstat ministrem, tak tam byla hypotéza, že by i on mohl kandidovat.
6: No samozřejmě a tohle to vlastně bylo od začátku součást celé operace, která měla být částečně vládním reshufflem a částečně vygenerováním kandidáta na pražského primátora. Ta operace měla vypadat následující způsobem. Adam Vojtěch zjistí v uvozovkách, že už to nechce dělat, myslím tím ministra zdravotnictví, a co by Jihočech bude dělat pražského lídra.
0: Mm-hmm. To by tu ale musel mít teda mimochodem trvalé bydliště.
6: To by tu musel mít trvalé bydliště, ale pozor, nebylo by to poprvé, co člověk, který, jak se to kdysi říkalo za socialismu, přijal do Praze na mopedu, nakonec dělal pražského primátora. Měli jsme tady primátora Hudečka, který nebyl Pražák, konec konců Zdeněk Hřib, pirátský primátor,
0: taky, ten, není, ano,
6: také nebyl původy. Pražák, tomu konec konců lidé občas říkali, že je vidlák, a on, když za ním člověk přišel na rozhovor, tak měl nade dveřmi té kanceláře na Mariánském náměstí, kterému se stále z nějakých důvodů říká mafiánské, tam měl skutečně vidle.
0: Dobře, a promiň, já jsem mě přerušil, takže operace Jižní Čechy Praha Adam Vojtěch.
6: Adam Vojtěch se měl přesunout na místo kandidáta ANO na pražského primátora, na ministerstvo zdravotnictví se měl přesunout z postu ministra pro sport a chůzi do schodů motorista Boris Šťastný, který má velmi blízko k Andreji Babišovi, a Andrej Babiš byl přesvědčený, že by šel velmi na ruku třeba jeho podnikatelským záměrům uvnitř zdravotnictví, například reprodukčním klinikám a tak dále. No a na místo ministra pro sport se měl posunout Patrik Nacher.
0: Ale to se dít nebude, ne?
6: To se dít nebude a nebude se to dít i z jednoho prostého důvodu. Jak mě jeden z insiderů, kteří jsou velmi dobře seznámeni s touto operací, stalo se to, že, teď budu citovat, někdo to vykecal, tak z toho nebude nic.
0: Aj.
6: A takhle to pochopitelně je a ten, kdo je z toho nejvíc roztrpčený, je Patrik Nacher, který už opravdu nechce dělat lídra ANO v Praž- a nechce vlastně se zabývat ani moc pražskou politikou, ale chce se opravdu přesunout do té politiky celostátně a ten sport ho velmi zajímá.
0: Jo, no, ale on je velmi aktivní třeba na zastupitelstvech, na magistrátu, tak jak víš, že to nechce dělat?
6: Protože mi to říkal.
0: Jo, on ti to říkal, aha, tak to jo. Tak to pak dává smysl samozřejmě.
6: Radši by opravdu byl v té celostátní politice. Ale je na tom zajímavé to, že když se člověk podívá na to, co má ANO v Praze k dispozici, tak nakonec musí střízlivým okem a střízlivým jazykem říci, ten lídr by měl být Patrik Nacher, protože rozumí pražské politice a když byl lídrem v posledních volbách, tak získal výsledek někdy kolem 21%, což bylo podstatné vylepšení proti volbám, které se odehrály v roce 2018, kde tehdejší lídr Petr Stuchlík, kterého tam instaloval Andrej Babiš v domnění, že to bude naprostá bomba, právě místo Patrika Nachera, získal jenom 15% a ANO potupné páté místo. Takže Patrik Nacher vlastně udělal ANO v Praze dobrou službu a opravdu si nemyslím, že tady je někdo, kdo by mohl ANO vytáhnout v Praze víc než Patrik Nacher. No, akorát, že to nechce dělat.
0: No Patrik Nacher teda zatím ale nevypadá, že by přesně, že to, jak říkáš, nechce to dělat, chce dělat spíš tu celostátní politiku, jak ti teda měl říct. Mluvilo se taky třeba o poslankyni ANO Barboře Rázga nebo Robertu Králíčkovi a tak dále. Slyšel jsem těch jmen celou řadu, ale v tuhle chvíli to tedy stále zatím vypadá, že Ondřej Prokop zůstává kandidátem hnutí ANO na pražského primátora, byť teda připomínám, mluvili jsme o tom na začátku, že ho odvolali z dozorčí rady dopravního podniku a z kontrolního výboru zastupitelstva, ale půjde na podzim do souboje, pokud se něco nezmění, mimo jiné s Adamem Scheinherem z Prahy sobě, kandidátem na primátora, který na Prokopa sám reagoval.
9: Předseda kontrolního výboru je jedna z nejvyšších pozicí daná zákonem a Ondřej Prokop prokázal, že zákon bohužel není schopen dodržovat.
0: Utká se Prokop třeba i s dalším kandidátem na primátora, Tomášem Portlíkem z ODS, který se taky k Prokopovi vyjadřoval.
10: Ten, kdo někoho kontroluje, vlastně nemůže být zpochybňován v tom, že se sám neskontroloval.
0: Pokud to teda dopadne, tak jak to vypadá, že to dopadne, že bude kandidovat, jaké bude mít šance? Protože ty už to zmínil, vrátíme se k tomu, že od doby Adriany Krnáčové neuspělo ANO v Praze.
6: Myslím, že výsledek ANO v Praze je dán dopředu. ANO v Praze nemůže vyhrát. Zcela určitě ANO porazí koalice Spolu, zcela určitě porazí Starostové. Jestli je porazí Praha sobě nově spojená s lidovci, to je otázka. Ale výsledek ANO bude někde mezi 15 a 21%. ANO v Praze volí primárně lidé z těch předměstských panelových sídlišť, kde konec konců Ondřej Prokop má svůj 11. stronghold na Praze 11.
0: Jižní město.
6: Ale
0: on říká teda Jižňák, což jako člověk, který vyrostl na Jižáku, musím odmítnout, to není Jižňák, ale Jižák.
6: No ale podstatné je, že Ondřej Prokop rozhodně není ten, který by vytáhl hnutí ANO kamkoliv výš nad ten standard. A je to mimo jiné proto, že on začal být jako politik dlouhodobě směšný. A to je úplně to nejhorší, co se politikovi může stát. No protože si můžeme vybavit některé z jeho opravdu legračních, to ani nejsou kauzy, to jsou spíš takové storky. Například jak na běhu pro paměť národa v pražské oboře Hvězda, kde všichni běhají za hrdiny druhého, třetího odboje, za válečné hrdiny, tak on tam nastoupil s číslem, na které bylo napsáno běžím za Andreje Babiše. To se mu smáli úplně všichni, nejen Pražáci. A tímhle se stal vlastně proslulým v celé republice. A nebo vypadá to jako lokální historka, ale do jeho uvažování také vnáší dost světla. Není to tak dávno, co v Praze, jak on říká, na Jižňáku, ve skutečnosti na Jižáku vyrostla tráva a on se začal vztekat, že se to musí posekat, protože se tam ztrácejí psy, no ale nějak mu nedošlo, že ta tráva je tam vyrostla logicky, protože když se poseká, tak jak je vedro, tak ho to vedro spálí, no tak taky nechal posekat, no a samozřejmě se stalo to, co se stát muselo. Nebo když si stěžoval na to, že v Praze je málo parkovacích míst, tak to video natáčel ze svého auta, které stálo parkovacím pruhu a tak dále a tak dále.
0: No na druhou stranu ale je viditelnou tváří, ano, v Praze. No, je jako hlasitou osobností.
6: Je viditelnou
0: v Praze.
6: Tváří,
0: asi je velmi aktivní.
6: Hlasitou osobností, ale bohužel si myslím, že ta viditelnost a hlasitost není v tomhle případě nic, co by bylo pozitivního. Já často v takovýhle případě říkám, že když si dáš na hlavu kýbl s dechtem a budeš chodit od muzea k můstku, tak si tě taky leckdo všimne, ale otázka je, jestli je to ta správná kvalifikace a ten správný druh popularity, který potřebuješ k tomu, aby se stal pražským primátorem.
0: Já jsem zaznamenal jiné věci související s Ondřejem Prokopem, třeba Novinky psali, že půl roku pobíral odměny z firmy jeho městská majetková, které pak musel vracet a podobně, ale to bychom tady mohli být dlouho a vyjmenovávat řadu těch věcí, které on má za sebou. Stále ale platí a bude o tom rozhodovat výbor strany, výbor hnutí, ano, v pondělí. Jestli teda bude nakonec Ondřej Prokop kandidátem nebo ne, jestli bude moct usilovat o to místo budoucího pražského primátora za hnutí, ano, nebo ne. Myslíš, že v tenhle moment, a ty už to teda říkal, ale zeptám se na to znovu, že v tenhle moment by ta jeho kandidatura spíš mohla teda ano do jisté míry nepřidat, ale Babiš je v úzkých, protože nikoho jiného nemá? Je to závěr vlastně toho našeho povídání v tuhle chvíli?
6: Ten závěr je velmi přesný. A Andrej Babiš je opravdu v prekérní situaci, protože teď má vlastně na výběr někoho z pražské politiky, kdo je v Praze známý, i když samozřejmě s těmi omezeními, jako Ondřej Prokop, a nebo vytáhnout nějakého králíka z klobouku.
0: No a do toho znova. 3 nebo kolik 4 měsíce dovole před prázdninami, to nikoho nebude zajímat. To je hrozně krátká doba, ne?
6: Musel by to být králík, řekněme, vydatně vypasený ve smyslu mediální známosti a popularity. Ale nejsem si opravdu jistý, jestli tohle Andreji Babišovi někdo bude chtít dělat, protože je tady zkušenost schopného biznismena, investora Petra Stuchlíka, který na tohle Andreji Babišovi skočil v roce 2018.
0: A jak dopadl?
6: Tam byl vlastně vyšoupnut Patrik Nachr, který byl dlouho lídrem, dokonce na to měla pražské ano vnitrostranické referendum, ale pak přišel Andrej Babiš a řekl, je tady Petr Stuchlík, vymysleli mu heslo Petr Prahu nakopne, výsledek 15,5%, Praha nakopla Petra. Jo. Takže bude chtít někdo tohle opakovat? Já si myslím, že ne. A jsem strašně zvědavý na to, jak to vlastně Andrej Babiš a jeho lidé v Praze vymyslí.
0: Jo. Tak jo, tak díky, že jsi přišel, že jsme o tom společně mohli mluvit.
6: Také díky, nashledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Honzejk, šéf-komentátor Hospodářských novin, spoluautor podcastu Podpásovka a taky letošní laureát novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského. My dva jsme spolu mluvili o bytové kauze zastupitele Ondřeje Prokopa a taky jsme řešili volby, které nakonec rozhodnou i o novém primátorovi hlavního města. Závěrem navážu na epizodu s Filipem Neradem o sporu o summit NATO v Ankaře, kterou jsme vydávali tento týden. Už jste o tom možná slyšeli, máme novinky. Ústavní soud předběžným opatřením rozhodl, že vláda nesmí cestě prezidenta na summit bránit. O kompetenční žalobě jako celku rozhodne v řádu měsíců. Naslyšenou zítra.
11: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
12: na rádiu Praha.
11: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den o 10. hodině.
13: Rádio Praha.

0: Česká národní banka vynesla v boji za nízkoinflační prostředí první kartu, když zvýšila téměř po 2 letech základní úrokovou sazbu o 0,25 bodu. Udělala to navzdory, anebo možná i kvůli vládní kritice její dosavadní měnové politiky. Tu sama označuje za restriktivní. Co to zvýšení dělá s měnovou politikou a s ekonomikou? A potřebuje Česko zdražit peníze? Budu se ptát mého dnešního hosta, kterým je rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák. Dobrý den, vítejte.
1: Hezký horký den a děkuji za pozvání.
0: Řeč bude také o tom, jak se ovlivňují fiskální a monetární politika a co tedy to zvýšení udělá třeba s financováním státního dluhu. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
3: Jádrová inflace zůstává již 6 měsíců zvýšená, těsně pod 3%, bez tendence k poklesu. Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
0: Takto začal vysvětlování možná překvapivého zvýšení základní úrokové sazby na 3,75% guvernér České národní banky Aleš Michl. Podle centrální banky k tomu vedlo zhoršení následujících faktorů.
3: Zrychlující se dynamika úvěru a dluhové financování zvýšených veřejných výdajů přispívá k růstu množství peněz v ekonomice. Trh práce zůstává napjatý a mzdy rostou rychlým tempem. Ceny rostou zejména v sektoru služeb, jehož cenová dynamika je podstatnou částí jádrové inflace. Roste i spotřeba domácností. Proinflačně působí stále zvýšený růst cen nemovitostí. Podle aktualizované prognózy sekce měnové dnešní rozhodnutí povede, a to je důležité, k udržení nízkoinflačního prostředí v České republice. Nová data zároveň naznačují nižší růst ekonomiky v letošním roce oproti naší předešlé květnové prognóze.
0: A právě ekonomický růst a jeho podpora se staly v posledních týdnech tématem ostré přestřelky mezi guvernérem Michlem a premiérem Andrejem Babišem s hnutím ANO. Ten kritizuje přísnou měnovou politiku i poslední rozhodnutí centrálních bankéřů.
4: Proč to navýšila ECB o 0,25% bodu? No protože inflace v Evropské unii je 3,5% nebo kolik. Jo? Takže Evropě to stouplo, logicky ECB reagovala 0,25%. U nás to kleslo, jo, a protože tam vykládá nějaké nesmysly tyhle teoretici, tak potom, když nám vyčítají, že hypotéky jsou drahé, tak ať se laskavě všichni obrátí na ČNB, která se tváří, že má nějaký vliv na inflaci. A kdo zrazil tu inflaci? My jsme ji zrazili tím, že jsme zaplatili poplatky za obnovitelné zdroje z rozpočtu. Už v lednu jsme zradili inflaci a teďka držíme inflaci dolů, protože pohonné hmoty stále regulujeme tu marži a tím zlevňujeme lidem život, takže my to držíme a

0: zachování sazeb a případné rozhodování o navýšení až na srpnovém jednání bankovní rady.
1: Doteďka máme levnější potraviny, ty nám snižují inflaci, máme určité stropy na ceny pohonných hmot, ty nám také snižují inflaci a máme také vlastně redukované neboli snížené poplatky za obnovitelné zdroje energie, které převzal stát místo na domácnosti. A to jsou věci, které pomohly snížit tu inflaci na začátku roku dokonce po 2%, teď ji máme mírně na 2%, ale ani jedno z těch, řekněme, regulovaných opatření není dlouhodobé, to nelze udržet. To znamená, jak regulace ceny vytváří nerovnováhu na trhu pohonných hmot, má nějaké makroekonomické dopady, nenutí vlastně řidiče omezovat spotřebu i při vyšších cenách, tak jsou to věci, které jsou jednorázové. Na co centrální banka musí dávat pozor, na ty dlouhodobé efekty. A tam vidíme u služeb inflaci, která je daleko vyšší. Je to inflace, která je tažená růstem mest a ta je nebezpečná pro cenovou stabilitu. Proto nevidím důvod ke snižování úrokových sazeb. O tom nelze vůbec v této situaci mluvit.
0: Říká ekonomka Helena Horská, která ještě před rozhodnutím připomněla, že přísné měnové politice také nahrává posilující kurz české koruny.
1: A česká koruna v nedávné době posílila o 20 až 30 halířů. Jinými slovy, ona tu práci za centrální banku už udělala, protože posilování koruny zhruba o 10% znamená, že úrokové sazby vlastně potažmo vzrostly.
0: Vysvětluje hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská. Pane rektore, překvapila vás Česká národní banka tím navýšením základní úrokové sazby o 0,25% bodu?
2: Ani úplně ne, protože jsem to do určité míry čekal, protože už i z některých vyjádření předtím bylo zřejmé, že o tom Česká národní banka uvažuje. Pak trošku se přiznám, že jsem zaváhal ve chvíli, když se ta situace kolem Hormuzského průlivu začala měnit, ale jak se ukázalo, tak ten tam faktor v tom rozhodování nebyl ten podstatný a významný, takže z tohoto pohledu to rozhodnutí si myslím, že je logické.
0: A co to říká o tom, jakou inflaci vlastně Česká národní banka vidí, protože se říká nákladová inflace, s tou nemůže Česká národní banka udělat nic, může řešit tu poptávkovou. Jak to čtete?
2: Já bych to rozdělil právě, protože tam je potřeba vidět, že samozřejmě pokud se hýbají ceny ropy, tak to ekonomiku a potažmo inflaci vždycky ovlivňuje, ale tam je zřejmé, že s tím, co jako Česká národní banka, vůbec centrální banka může obtížně co dělat, ale tady vidíme, že jsou právě poměrně významné faktory na té straně poptávkové a to je právě ta situace, na kterou musí centrální banka reagovat a kde má, si myslím, ty účinné nástroje, jak na ní reagovat může.
0: A ona zareagovala, zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%, tedy o 0,25% bodu. Co vlastně to rozhodnutí aktuálně změnilo? Co všechno to zdražuje?
2: Samozřejmě všude, kde budeme pracovat s úrokovými sazbami, tak se to tam projeví, ale je potřeba vidět tak, že to nebude nějaká okamžitá reakce, ať už vezmeme v oblasti úvěrů či v jiných, protože je jasné, že se každé zvýšení, každá změna promítá postupně, tak jak budou se brát nové úvěry, jak se budou vlastně ceňovat aktuální úvěry a samozřejmě z tohoto pohledu se dá říct, že všichni ti, kteří vlastně čerpají peníze, čerpají úvěry, budou asi postupně platit trošku více. Naopak se dá čekat, že určitým způsobem se naopak zvýší sazby pro ty, kteří spoří.
0: Je ale nedostatek kapitálu zásadní brzdou českého biznisu, protože poslední roky se spíše mluvilo o vysoké ziskovosti firem a jako brzda se označovala nedostatek kvalifikované pracovní síly. Jak moc tedy české firmy potřebují levný kapitál?
2: Vždycky, když byste se ptal firem, jestli mají zájem o levnější kapitál, tak každá firma bude mít zájem, aby kapitál byl co možná nejlevnější. Ale pokud bych se na to snažil podívat objektivně, tak si myslím, že to není aktuální úplně zásadní problém české ekonomiky, protože musíme si uvědomit to, že ať už to bylo v minulosti, tak i v současné době se dá čekat, že firmy budou spíše potom sahat po eurovém financování, které bude úrokově výhodnější, takže si myslím, že pokud se udrží tenhle ten diferenciál, který je tam v současné době mezi eurovými a korunovými úroky, tak to spíš čekám, že zvýší poptávku po eurových úvěrech.
0: My se k tomu rozdílu dostaneme ještě podrobněji, ale guvernér České národní banky Aleš Michal jako jeden z hlavních důvodů uvedl, že se zvyšuje dynamika úvěrování, tedy že české firmy a české domácnosti čerpají více úvěrů a berou si více úvěrů.

0: Jak moc je to vlastně špatná zpráva? Není to naopak dobrá zpráva, že chtějí firmy investovat a domácnosti, že chtějí utrácet, že si věří?
1: Jistě, to můžeme se dívat, že to je zpráva dobrá, protože to samozřejmě ekonomice pomáhá, ale pak je potřeba vidět, že ta centrální banka musí dobře hlídat, aby vlastně ta zvýšená poptávka, která logicky s tím je spojená, tak byla taková, že se nepromítne do navýšení ceny. Místo tam je potřeba, aby ta zvýšená poptávka se promítala i vyšší produktivity. A tady si myslím, teď právě centrální banka vidí určitá rizika v tom, že ten nárůst úvěru, ať už vezmeme hypotéky, firemní úvěry, ale zejména také z poslední doby spotřebitelské úvěry, logicky zvyšují tu poptávku a nevidíme zatím ten odraz té produktivitě takový a z toho vyplývá potom právě to nebezpečí, že by se mohla ta vyšší poptávka přelít do těch cen a proto ta reakce centrální banky.
0: No, když mluvíte o té produktivitě, tak bývalý člen bankovní rady Tomáš Nídecký v České televizi mluvil o příliš rychlém růstu mezd, které rostou přes 8%. Prý je to vlivem přehřátého trhu. Kde se bere takovýto růst mezd? Protože my už jsme poslední dva roky slyšeli o tom, že firmy na takový růst 4-5% už mít nebudou, že bude mírnější a teď vidíme 8%.
1: Je to růst, který je možná trochu překvapivý, ale můžeme to přičítat právě, že to ještě určitá reakce právě na to období, které je už snad za námi, ale samozřejmě je to i výsledek toho, že česká ekonomika...
0: Jenom mluvíte o období, kdy jsme měli vysokou inflaci, nižší růst mezd, takže reálné mzdy téměř přes dva roky klesaly.
1: Ano, přesně tak. Jo. Na toto tam, řekl bych, přetrvává a je jasné, že ten propad, který tam byl, tak se projevuje v tom, že kdybychom bývali rostli lineárně, tak jsme dneska někde jinde, takže to tam určitě určitou roli hrát bude, ale je tam i ten fakt, že české ekonomice se, myslím, daří relativně velmi dobře, byla schopná se vypořádat i s různými externími šoky, včetně toho, že třeba když se podíváme dneska na Německo, na které jsme dlouhodobě hodně vázáni, tak si myslím, že ten vývoj české ekonomiky je lepší a to je logické potom, že se promítá určitým způsobem do těch mest.
0: Teď tedy máme růst mest přes 8%, samozřejmě je to v různých oborech a v různých zaměstnáních jinde, ne každý dostává přes 8%, ale jak dlouho ještě takovýto růst můžeme čekat, tuto kompenzační, dejme tomu, prémii?
1: Ano, já bych chtěl zdůraznit to ošidnost průměru a tady v tomto případě je jasné, že to je rozloženo různě a navíc jako 8% z různého základu jsou potom absolutní jiné částky. Ale jak můžeme dlouho čekat, já si myslím, že bude hodně záviset právě na tom, jak se bude dařit ekonomice dál. Jinými slovy, ty vlivy, které tam budou, tak budou naše interní domácí, ale samozřejmě hodně ty vnější geopolitické, které do značné míry ovlivnit neumíme a nebudeme moci. To znamená, to jsou ty věci, které už jsme zmiňovali a které tady působí. Tam, kdyby došlo k nějaké změně, tak si myslím, že to bude velmi pozitivní impuls nejen pro českou, ale vůbec celosvětovou ekonomiku.
0: No, my máme inflaci poměrně nízkou. Přes půl roku se inflace držela blízko inflačního 2% cíle České národní banky. Guvernér Aleš Michl ale to aktuální navýšení o 0,25% bodu zdůvodňoval tím, že vidí riziko v jádrové inflaci, která poslední půl rok byla vyšší, byla těsně pod 3%. Jak silný ukazatel nebo jak důležitý ukazatel pro nastavování měnové politiky právě jádrová inflace je? V čem je tak důležitá?
1: Očišťuje o tyto položky potraviny, pohonné hmotny a regulované ceny. Jinými slovy, vlastně tam zůstává potom to, co můžeme říci, že je primárně ovlivňováno tím stavem poptávky, nabídky a to je přesně ta oblast, na kterou by centrální banka měla reagovat přes tím, že bude ovlivňovat přes úrokové sazby tu poptávku. Jinými slovy, když vidíme, že je tam určitý nebo hrozí spíš vyšší nesoulad, to znamená převyšující, rostoucí, dynamičtější poptávka, ale ne na straně druhé ta nabídka, že na to reaguje, tak aby se to nepřelilo do těch cen, logicky musí centrální banka reagovat a musí reagovat s předstihem, jo, protože je potřeba si uvědomit právě to, že změna úrokových sazeb se promítá do té ekonomiky s určitým zpožděním.
0: My už roky mluvíme, nebo od inflační krize mluvíme o sektoru služeb, kde ty ceny neustále rostou a ta inflace se nepodařila skrotit a přiblížit ani tomu požadovanému 2% cíli. Proč?
1: tam je poměrně vysoká mzdová náročnost těchto odvětvích, to jinými slovy, když je celkově tlak na zvýšení mest, tak v odvětvích, které jsou mzdově náročnější, se to logicky promítá více než v těch, kterých hraje vedle těch mest větší.
0: Takže dokud budeme vyrovnávat tu ztrátu těch reálných mest, tak nemůžeme očekávat, že by služby zlevňovaly nebo nezdražovaly tak rychle.
1: Pokud porostou mzdy, tak se dá čekat, že ten dopad do služeb bude větší. Je tam samozřejmě stále i to, že poptávka i přes ten poměrně značný nárůst cen zůstává. Jinými slovy, že obyvatelstvo a i firmy jsou ochotny si za služby platit více. Myslím si, že se tam projevuje i to, že jsou větší nároky na kvalitu těch služeb a tohle to všechno potom si myslím, že když dáme dohromady, tak projevuje se v tom, že vývoj inflační v oblasti služeb je nad tím, co je zbytek ekonomiky.
0: Říká rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: My jsme se bavili o ekonomickém růstu, o tom, jak je důležitý pro vývoj českých mest i pro celou českou ekonomiku. Před a vlastně i po jednání Bankovní rady České národní banky jsme od premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO slyšeli poměrně ostrá slova k směrem k měnové politice. Dokonce chtěl po Bankovní radě nebo na ní apeloval, aby úroky snížila. Ale jak řekl guvernér České národní banky Aleš Michl pro agenturu Bloomberg, dokonce v průběhu takzvané mediální karantény, Česká národní banka by měla být apolitická a ohradil se proti těmto výzvám. Podle profesora ekonomie Tomáše Havránka dokonce tento spor uspíšil, to zvýšení sazeb, aby Česká národní banka ujistila o své apolitičnosti, řekl to pro aktuálně CZ. Je to podle vás reálné, že by takovýto mediální střet nebo přestřelka mohly vést k tomu, že by Bankovní rada uspíšila to své rozhodnutí? Například Helena Horská, ekonomka, kterou jsme také slyšeli, hlavně ekonomka Raiffeisen Bank, očekávala, že se sazby zvednou až v srpnu.
1: Já si myslím, že to radní určitě vnímají, ale tak, jak se dívám na to složení Bankovní rady a jsou to ekonomové erudování, já si myslím, že to na jejich rozhodování vliv mít rozhodně nemůže a nemá. Ale možná bych ještě řekl, že vůbec taková vyjádření jsou nešťastná. Jsou nešťastná ne z hlediska toho dopadu na to rozhodování, protože jak jsem říkal, tam nevěřím, že by to ten vliv měl, ale toho povědomí, které se o tom vytváří. Jinými slovy, takové, že se to spojuje, že rozhodnutí bylo chybné a že prostě je to nekompetence. To je nešťastné.
0: No, poškozuje důvěru České národní banky, určitě, protože důvěra je jedna z nejdůležitějších vlastností, které má Česká národní banka mít.
1: Jo, a je to takové, to, co se mi zdá, že stále hledáme nějakého nepřítele, jako jistě může každý udělat ve svém rozhodování chybu, ale nehledejme a nestavme to do takovéto roviny, do které se to v poslední době mnohdy dostává. To si myslím, že je úplně nešťastné. Ono vůbec si myslím to s tou inflací, co se stalo, že se z toho stalo takové, no to je politikum, ale takové to nešťastné politikum v tom, že dáváme někomu za vinu inflaci, nebo naopak slibujeme, že inflaci udržíme tam, je potřeba si uvědomit, že ta schopnost je omezená a cokoliv takového vytváří se tomu povědomí té širší veřejnosti, buď nesprávná očekávání, nebo naopak, že to ovlivňuje nějakou důstojnost a vážnost určitých úřadů.
0: Je ale takovýto politický tlak něco výjimečného? Já mohu připomenout situaci ve Spojených státech amerických, kde prezident Donald Trump otevřeně bojoval proti guvernérovi Fedu Jeromu Powellovi a ten boj zatím nevedl ke zdárnému konci, protože i nástupce jmenovaný nebo dosazený podle přání Donalda Trumpa také nejde v těch jeho intencích a v těch jeho notičkách a nesnižuje nijak zásadně úrokové sazby, aby pomohla ekonomice.
1: Jistě, není to nic neobvyklého. Přesto si myslím, že to je nešťastné, ať už se dostává kdekoliv. Na druhou stranu si myslím, že ta odolnost potom centrálních bank, pokud to ustojí, ukazuje na to, že opravdu tady jsou instituce, které se tomu nepodvolují. A jak jsem měl možnosti včera mluvit s ním členem Bankovní rady, tak říkal, že oni vlastně jakoby to vnímají, takže to není nic úplně tak mimořádného z hlediska, tak jak to funguje třeba v jiných zemích.
0: No ale Aleš Michl mluvil o fiskální fiskálních stimulech. Jak tedy to rozhodování bankovní rady ovlivňují ty zprávy o příštím rozpočtu, kdy víme, že vláda chce rozvolnit rozpočtová pravidla, aby měla až 200 miliard podle propočtů mimo rozpočtový schodek, tedy navíc, aby mohla vzít toto zadlužení. A pak ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO sama řekla, že schodek rozpočtu na ten příští rok bude ještě vyšší než ten letošní, že si to nedokáže představit. Jak moc tyto zprávy jsou důležité pro rozhodování členů bankovní rady? Jsou takovéto fiskální stimuly v řádu stovek miliard, se kterými se asi nepočítalo dopředu, něčím, co by je mohlo přimět k tomu říci si, aha, tak to musíme ty sazby zvednout rychleji, protože příštím roce bude v ekonomice, dejme tomu, o 200-250 miliard víc, než jsme čekali.
1: Jistě, každý takový fiskální stimul s tou poptávkou může výrazným způsobem zahýbat a je to něco, co musí brát a bere centrální banka v úvahu. Takže kdybych měl říct si svůj pohled na to, tak si myslím, že tyto kroky jsou z pohledu inflace jednoznačně inflačním rizikem a zase platí
0: a
1: to,
0: co slyším. A jsou zásadním inflačním rizikem?
1: Bude záležet na tom, jak se moc ten rámec, který se vlastně vytvořil, opravdu skutečně reálně naplní. Jo. To znamená, to bude odvíjet se od toho, kolik skutečně bude potom ten deficit. Každopádně to, co já vidím jako velký problém, že stále nemáme před sebou nějaký koncept, jak se s tím chceme do budoucna vypořádat. Jo. My říkáme, letos to nešlo, teď už zjišťujeme, že příští rok to ještě taky nepůjde. A já bych chtěl vidět, co se udělá, aby ten další rok potom už ta situace se zlepšila. Bude to nesmírně těžké, jo, proto se logicky do toho nikomu moc nechce. Ale o to víc si myslím, že je to důležité udělat ve chvíli, kdy ještě ten prostor pro nějaké řešení, relativně dobré řešení máme.
0: Ty základní sazby úrokové České národní banky ale ovlivňují i takzvanou obsluhu státního dluhu, tedy za jaké úroky si Česko půjčují. Jak moc je to důležité?
1: Dneska se vynakládá na obsluhu státního dluhu někde přes, už to bude přes 100 miliard, což je částka, která je hodně, hodně vysoká už. Jo. A zase nedá se říct, že bychom ji dneska nebyli schopni zvládnout, ale co je podstatné, zase, že pokud neuděláme nic, tak ta částka se bude dále zvyšovat. Zvýšení úrokových sazeb, které teď nastává, tak logicky přispěje k tomu, že ta dluhová služba bude ještě do budoucna vyšší.
0: Premiér Babiš kritizuje velký úrokový diferenciál, o kterém jsme se bavili. V eurozóně, tedy v zemích, kde se platí eurem, je ta základní úroková sazba o 1,5 procentního bodu nižší. Jak velký je to problém, nebo jak velký je to konkurenční nevýhoda pro českou ekonomiku, české firmy? No, jste sám mluvil o tom, že české firmy už si půjčují v eurech, takže by to taková nevýhoda být nemusela.
1: Je to tak, že i v minulosti, když to tak bylo, tak české firmy se s tím vyrovnaly přes eurové úvěry. Takže z tohoto pohledu já si myslím, že dopad na většinu firm, zejména potom těch větších, nebude prakticky žádný. Samozřejmě je jasné, že ti, co nemohou si sáhnout na eurové úvěry, protože banky v tomto směru také jsou obezřetné, musí vnímat měrové riziko s tím spojené, tak tam ten dopad bude větší. Takže z tohoto pohledu bych řekl, že to může právě mít určitý rozdílný strukturální dopad spíš na ty menší. A z tohoto pohledu možná ta diskuze kolem eura, která se vždycky přetočí do nějaké takové politické roviny, je tady opravdu na místě. A tady vidíme konkrétní dopady toho, že euro nemáme.
0: Helena Horská připomněla, že centrální bance pomáhá naopak, ale posilující koruna. A to dost výrazně. Posílila o téměř 10%. Jak velká je za vás ta hrozba inflace, že bankéři sáhli ke zvýšení sazeb už nyní o 4% bodu?
1: Já si myslím, že z těch údajů, které měla bankovní rada k dispozici a které vlastně i zveřejnili, tak to riziko je tam poměrně vysoké a myslím si, že i z hlediska zkušeností z minula je logické, že centrální banka, která má ten hlavní cíl právě držet inflaci, se takto rozhodnout musela, protože uvědomme si, kdyby to neudělala...
0: Takže správné rozhodnutí za vás. Správné rozhodnutí za vás.
1: Správné rozhodnutí, ano, správné rozhodnutí, protože kdyby to neudělala, tak logicky potom může přijít někdo a řekne, a proč jste nezasáhli, když jste tohle věděli. Jinými slovy, tak jak čtu dneska ty faktory, které tam jsou, tak to vede k tomu, že ten krok je na místě. Znovu říkám, je potřeba vidět, že pro centrální banku je na prvním místě inflace. Jo. Jinými slovy, ona se musí dívat na to, aby naplňovala svůj cíl a z tohoto pohledu je to rozhodnutí naprosto logické.
0: Takže uvidíme, jestli centrální banka na svých dalších zasedání bude vidět tato rizika takto vysoko stejně a například zasáhne. A bavit se o tom budeme například s rektorem Vysoké školy ekonomické Petrem Dvořákem, který je dnes naším hostem. A já mu za to moc děkuju.
1: Děkuji ještě jednou za pozvání a přeju všem hezké léto.
0: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
4: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
3: Zóna 90.
4: Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha. Rádio Praha.
1: Hezký den, vážení posluchači, je čtvrtek po 10. hodině a taky tady desítka Pavla Horváta.
2: Desítka Pavla Horváta.
1: Dnes jí máme v trochu jiném složení a trochu jiném formátu, protože se chceme věnovat světovému šampionátu ve fotbale, který dnešním ránem pro české reprezentanty skončil. Pavel Horvát to na dálku sledoval, už o tom mluvil taky na Radiožurnálu Sport, ale přeci jenom ještě to teď hodně rozebereme. Hezký den.
3: Dobrý den.
1: No a spolu s námi je tady ještě Tomáš Petr, náš redaktor, fotbalový reportér. Hezký den i tobě.
3: Pěkný den.
1: A zapojit se můžete i vy, vážení posluchači Radiožurnálu Sport, na čísle 221 552 222, tak jak už jste zvyklí. Pavle, průvodní slovo, jak hodnotit turnaj? Já vím, že to máš rád tu otázku, ale...
3: Tak jelikož jsem od půl třetí vzhůru, tak už jsem na tuhle otázku odpovídal vlastně čtyřikrát dneska a samozřejmě nemůžeme být spokojený, to je prostě bez debat. Myslím si, že musíme být spokojení s tím, že jsme se tam prostě probojovali. Když si vezmeme, jakou kvalitu měli Irové, jakou kvalitu měli Dánové, a my jsme prostě na tom šampionátu byli na úkor těchto dvou mužstev, nebo nejenom těchto dvou mužstev, tak si toho musíme hrozně vážit. Na další pohled, samozřejmě ty výkony a výsledky prostě byly zklamáním. Určitě je to na ne hlubší, ale hlubokou analýzu toho, proč to všechno bylo. Můžeme se bavit o počasí, o nadmořské výšce, o cestování, ale musíme a měli bychom se bavit hlavně o kvalitě předvedené hry a o kvalitě hráčů, protože tam jsme prostě zaostávali bez ohledu na všechny tyhle ty důvody, které jsem předtím předeslal, tak jsme prostě v kvalitě těch hráčů, v technickém provedení, v práci s míčem, v rychlosti jsme prostě zaostávali a to vlastně bylo to smutné, no.
1: Tomáš Petr to viděl stejně, zaostávali jsme třeba i za Jihoafrickou republikou, už to taky zaznělo, že drtivá většina jejich týmu působí v tamní lize.
4: No, zaostali jsme minimálně o 3 body, jestli to v rychlosti správně počítám. Jak říkal Pavel Horvát, tak já bych citoval Vladimíra Coufala, jediné pozitivum je, že jsme tady byli, prohlásil po turnaji. Takže to je ta pozitivní věc, řekněme. Jinak mě naskočila ta hláška z filmu Vesničko má středisková, že přijdu, až budeme nastavovat zrcadlo, tak myslím, že tenhle šampionát asi docela dobře nastavil to zrcadlo, v jaké pozici aktuálně český fotbal je a že můžeme možná pomýšlet výš, asi bychom měli, protože ambice nás mohou posunout dál, ale to aktuální rozpoložení sil je asi opravdu takové, že účast je v tuhle chvíli, řekněme, maximem toho, co se dá předvést.
3: No, je hrozně těžký, říkám správně, hrozně těžký, jako hráč být objektivní. Jo, to málo kdo to zvládne ohodnotit sebe, že se mi dařilo, nebo se mi nedařilo, nebo nám to vyšlo, nebo nevyšlo. Jsou velmi těžký ty flash interview hned po tom zápase, protože ty kluci jsou v emocích, jsou v únavě, jsou zklamaný, nebo naopak v nějaký euforii z dobrýho výsledku nebo výkonu. Takže já si opravdu rád počkám na ty rozhovory, až si to ty kluci třeba i pustěj. Pochybuju, že si to někdo bude pouštět, protože to je masochismus. Ne, opravdu, málo kdo je schopný se koukat na, ani já jsem to neměl rád se koukat na jednak svoje chyby, samozřejmě, když ti to trenér ukazuje na videu a pak i na zápasy, který jsem viděl, že vlastně se mi nepovedly, nebo jsme v nich jako nebyli úspěšní, tak jsem se na ně koukal minimálně.
1: Ale když se ti povedly, tak se koukal.
3: No, tak to je jasný, to chceš vidět, že jo, co se ti povedlo, ale to, co si zkazil, myslím si, že teď konkrétně řeknu ten moment před tím včerejším dnešním prvním gólem proti Mexiku, tak když to, až to ty kluci uvidějí, tak řeknou, proč já jsem tam nešláp, třeba ten Láďa Krejčí nebo Lukáš Čer, proč jsem tam nešla, proč jsem neudělal faul, protože to bylo vlastně jednoduchý k vyřešení. Přesto se nám to nepovedlo a takovýchhle momentů samozřejmě tam byla spousta, jo. Takže není jednoduchý to takhle z volej hodnotit jako hráč nebo jako trenér. Samozřejmě těch odborníků nás je spousta, všichni jsme to viděli, že to je špatný a teď jako do nich. Já se budu snažit nabídnout jako ten pohled toho hráče prostě. No.
4: Můžu ještě, mě zaujalo, jak Pavel Horvát říkal, že už vlastně je to přece jenom odstup od toho zápasu, že už se k tomu vyjadřoval několikrát. Tak by mě zajímalo, jestli se ti to taky rozleželo už za ty, kolik je to teďka?
5: 4 hodiny.
4: 4 hodiny, 5 hodin, nevím. Tak jestli třeba ten pohled se trošičku změnil, anebo jestli ti tam ještě doskočilo něco dalšího?
3: Vaděj mi vlastně ty góly, které jsme dostali. Ten třetí už neberu, to už nic neřešilo, ale vaděj mi ty dva góly, které jsme dostali, protože šli ubránit prostě. Jo, nebylo to, že nás přehráli, nebylo to, že tam byly lepší akce, skoro góly nepadly, už první půli, špatný zakončení, tam nás jako rozebrali, tam si to dali prostě velký tlak a z toho prostě to, ale tady ty góly, prostě ty první dva góly podle mě šly ubránit a mě mrzí, že jsme je neubránili, protože si myslím, že ten výkon, teď už je ten fotbal, nebo tady ten fotbal je rozdělený na čtvrtiny, takže v první čtvrtině vlastně se nebylo co vytknout klukům, protože šli naplno, byli dobře bránili, dobře represovali po té ztrátě, byli nepříjemní, kdykoliv to šlo, tak Mexikánům to prostě stížili, jo, pak už ta druhá, vytvořili jsme si tu šanci, kterou bohužel jsme neproměnili, ale bylo to dobrý vlastně, bylo to dobrý, ten nástup se nám fakt jako povedl. V té druhé čtvrtině už, jak jsem říkal, Mexičani si tam vytvořili dvě takové fakt jako dobrý pozice, myslím si, že tam už malinko jsme zase ztráceli a druhá půle vlastně ovlivněná tím brzkým gólem, no a trošku pro mě překvapivý střídání Denise Višinskýho, protože jako on jedinej v té první půli, nechci jedinej, ale dělal problémy, byl schopnej obejít hráče, byl v tom zakončení, byť se mu to nedařilo úplně tak, jak by chtěl asi a jak jsme jako od něj zvyklí, tak mě to trošku překvapilo i potom, já nevím, jestli to tam budeme zmiňovat, že samozřejmě trenér Koubek říkal, že už byl unavený a on se cítil dobře, takže je to takový i o té komunikaci. Vím, že teďka je to moderní, ve Spartě určitě to používají, že už vlastně vnímají, kolik ten hráč je schopnej uběhnout a jak se cítí, v jaký minutě, nebo kolik toho, protože ten přenos už je vlastně online, že ty sbíráš ty data jako aktuální z toho hřiště, tak jestli třeba tohle to používali kluci na nároďáku a prostě si vyhodnotili, že ten Denis už nemůže. Přišlo mi to malinko předčasný, ale nebylo to samozřejmě rozhodující, ale jsou to takové maličkosti, který jako svádějí prostě k těm diskuzím a k domněnkám.
4: Shodneme se na tom, že, jak ty jsi říkal, ta první čtvrtina zápasu, těch 20-25 minut, asi to nejlepší, co pod Miroslavem Koubkem nároďák předvedl zatím?
3: Jo, slyšel jsem to. Ono se to blbě poslouchá, protože ten výsledek konečně je 0-3, ale troufnu si říct, že opravdu ta první čtvrtina byla asi nejlepší, to, co jsme na tom mistrovství předvedli.
4: Nemyslím i z baráží třeba, i kdyby jsme zapojili tu baráž a přáteláky.
3: No, asi jo, tak ta baráž, tam si nemusíme nic nalhávat, jsme byli dvakrát prostě pod tlakem, jako, jak jsem chtěl říct, jako ale byli jsme pod velkým tlakem a přežili jsme to díky těm penaltám, díky tomu srdci, díky tomu, že ty kluci prostě šli na krev a přiklonilo se k nám štěstí, to si myslím, že jsme viděli všichni.
1: Říká Pavel Horvát v desíce Pavla Horváta, jsme tu i s Tomášem Petrem a teď s jedním hodně trpělivým posluchačem. Dobrý den, díky, že jste zavolal.
6: Dobrý den, zdravím Juraj, ináč já jsem těž od půl třetí na nohách, ale do práce jsem nešel, zdravím Pavla. Já mám otázku, zároveň, ako nie je to smutné, že dva zápasy po sebe, najlepší hráč Láďa Krejčí, obránca, útočníci úplne nuloví. Samozrejme, ako boli ste na majstrovstvá sveta, gratulácia veľká. A ja tomu chlapcovi to strašne želám, Láďikovi Krejčímu. Ale otázka na Pavla. Neprerastol Láďa Krejčí už kluby ako Girona a Wolverhampton? Ukázal, že proste, ja neviem, možno je to len taký môj pohľad, ale keby bolo tak polovička mužstva nastavená v hlave, tak jak Láďa Krejčí, tak si myslím, že ten úspech by bol ďaleko lepší, lebo ten chlapec, ten tam necháva úplne všetko, srdce, proste, to je bojovník, ako dovolím si tvrdiť, že posledných 10 rokov nebol v mužstve takový, vy máte také krásne slovo, že srdcař, tak nebol v českom mužstve taký srdcař, jak Láďa Krejčí. Zdravím vás a ja si vás dopočúvam a pôjdem si trošku láhnuť. Díky, ahojte.
1: Jure, ďakujeme.
3: Ďakujeme. Ja si nemyslím, že by byli jako naši hráči špatně nastavení. Myslím si, že pak nás možná doběhlo to prostředí. Teď nemyslím zase tu nadmořskou výšku, já si myslím, že vnitro mužstvově, to je blbost, si kluci řekli, že se k tomu nebudou vyjadřovat, že prostě tohle téma hodí za hlavu, protože s ním nic nešlo dělat, jo. Takže chápu, že na tyhle ty otázky určitě budou jako odpovědi takový, že nám to nevadilo, nebo vůbec jsme to nevnímali, ale já si myslím, že to nějaký vliv určitě v té druhé půli mělo. A je jako dobrý, že to mužstvo ukázalo, že to umí, ale samozřejmě je potřeba hrát 90 minut a viděli jsme Mexiko, vlastně všichni zase ty hráči v té velké rychlosti s tím balónem, hra na jeden, na dva doteky. Já teďka vím, že v mladých kategoriích se hodně učí to, že by si měl hrát jako kličkovat a zkoušet věci, to je bez debat, ale pak vidíme, že na té nejvyšší úrovni vlastně hodně těch akcí je, že někdo zahraje z jedný nebo prostě velmi rychle na dva doteky a udělá něco překvapivého, takže i tohle k tomu patří a samozřejmě asi bychom se dostali k vývoji těch mládežnických hráčů, kdy je zapojovat, do jaký soutěže, kdy je přehodit k těm dospělým samozřejmě. Teďka tady je takový pojem future hráč, že některý hráči jsou prostě fyzicky jako slabší, takže se drží v těch kategoriích mladších, aby nedostávali od těch chlapů nebo od těch vyšších kategorií nařezáno. To jsou takové věci, které určitě jsou jako k diskuzi, určitě jsou navnímané jako z jiných fotbalových kultur, ale my si musíme prostě udělat nějakou svojí a zjistit to, proč ty hráče tady nemáme, jako včera 17-letý frajer byl na míči neskutečný, chtěl hrát pořád dopředu, chtěl hrát do finále, chtěl zakončovat, vymýšlet finální akce a přesto nekazil v 17 letech, je to neskutečný, jo, že takovýhle hráče má Mexiko, samozřejmě je to výjimečný, jo, ale my jsme je tamhle tyhle ty hráče nedostali nebo je nemáme a nebo jsme je neukázali.
1: Ano, to byl nejmladší Mexičan, co kdy nastoupil za reprezentační tým 17-letý Mora. Ještě tam byl dotaz od posluchače na ten útok a my jsme se na něco podobného bavili po utkání Česko-Mexiko s Miroslavem Jirkalem, tedy mužem, který pomáhal v reprezentační éře trenéru Karlu Bricknerovi. Tak si pojďme poslechnout to jeho hodnocení českého útoku.
5: My nemáme ukotvený ty hráče dobře na hřišti. To útoční rozestavení máme špatný. Máme krajní beky nebo halfbeky máme hodně dole. Nemůžeme se opřít o křídelní hru. To je obrovský problém tohohle týmu, že ty útočníci trpí nedostatkem centru i průniků křídel ze strany, aby dostali pod sebe balon. A tím pádem se ukotvíte na půli soupeře nebo ve vápně daleko, daleko díl, že ty hráče tam máme. Ale ty halbeci se vám zase vrací, zase nemáte křídelní prostory.
1: Tolik tedy Miroslav Jirkal, tak byl i tohle problém, proč pan posluchač asi správně neviděl téměř žádné zapojení, ať už to byl Patrik Šik, nebo třeba v tom dnešním utkání Adam Hložek, který vypadal trošku lépe za mě.
3: Tak já nevím, jestli tady úplně zacházet takhle do odborná, samozřejmě tohle už je jako analýza toho, jak to mužstvo hraje. Těch herních stylů je prostě spousta, každému mužstvu může vyhovovat něco jiného. Dneska tam byl pokus i o to přejítí na ty čtyři obránce a přesto jsme se nedokázali prosadit vlastně. Je to složitý, samozřejmě další věc je, že ať chceme nebo nechceme a budeme třeba kritizovat trenéra Koubka, tak prostě on s tím ústem neměl tolik času, vím, že tam bylo soustředění před tím šampionátem, ale ten trenér by s tím ústem měl projít nějaký ten klasifikační cyklus a ten taky, ale kvalifikační cyklus samozřejmě. ty hráče navnímat. On zná hráče z Viktorky, Plzeň zná samozřejmě kluky ze Sparty, ze Slávie osobně, ale nikdy s nima nepracoval, nebo možná pracoval, ale už je to opravdu minulost, takže tam jsme taky měli handicap a to nechci omlouvat, to, že jsme prohrávali, ale jsou to maličkosti, které prostě můžou ovlivnit ten celkový výkon a toho, koho ten trenér zvolí do té sestavy, vlastně ať už jako základní sestavu nebo jako střídajícího hráče.
4: Já bych řekl, že národní tým má dlouhodobější problém nalevo, kde David Jurásek samozřejmě teď byl zraněný, ale předtím úplně ta forma třeba také nebyla taková v těch posledních měsících, když to dáme na delší úsek. A ve chvíli, kdy nebyl on, tak jednu dobu se uvažoval o Rinešovi, moc šancí nedostal, teď tam byl Zelený, vlastně místo ní zaskakoval Sojka, pak to hrál přes nohu Douděra, že i možná z tohohle důvodu tam zkrátka tolik míčů nebylo tak, jak by si asi posluchač představoval.
3: No tak i tohle samozřejmě je problém. Já si myslím teď třeba Anglie prostě brala hráče, který typologicky sedí trenérovi, samozřejmě i charakterovi, ale typologicky, aby to byli hráči, který spolu budou fungovat. Já si myslím, že tady to u nás úplně nebylo, ale přesně tyhle jména, Rineš je ten hráč, který je schopný distribuovat centry z levé strany, samozřejmě měl nějaký výpadek, nedařilo se mu, ale to ten hráč zažívá za tu sezonu několikrát, že prostě ti nevíde zápas ze Spartě, seš pod obrovským tlakem. Myslím si, že předved za mě určitou kvalitu, je to možná jako hudba budoucnosti nalevo, moderní hráč, silovej, prostě silná levá noha, jak centr, tak zakončení. Takže jo, vlastně je mi líto Davida Douděry, protože já si myslím, že to je velmi dobrý hráč, ale napravo, tady celou sezonu odehrál ve Slavii napravo, jestli se nepletu, jestli jednou alternoval někde nalevo a v takovémhle zápase, kdy hrajeme s Mexikem na mistrovství světa o všechno, já vím, že pohybově je výborný, rychlostně, skvěle vybavený, jo, no ale hraje přes nohu, ty automatizmy, já bych to přirovnal, možná když si půjdeme každý ráno stoupnout k rybníku a nahážeš 100 kamenů levou rukou, tou druhou, tak možná za týden se jako zlepšíš o, já nevím, o 5 metrů, o 10 metrů, ale ty vnímáš tu hru jako z pravý strany, já nevím, kolik odehrál David Douděra zápasů, 40 za tu sezónu a teďka vlastně v tomhle zápase ho dáme doleva. Mně ho vlastně bylo líto, protože bylo evidentní, že ho to nutí hrát jako jinak, než je zvyklý a vlastně některé ty momenty tam samozřejmě vypadaly špatně, ale za mě to bylo logický. No.
4: Ale je to vlastně problém, který se řešil už i 2 roky zpátky při Euru, že zkrátka nalevo je nedostatek.
1: Posloucháte desítku Pavla Horváta?
3: Ty ne, já jenom, jo, tak to víme, no tak ale tak musíme ty hráče hledat, já zase, možná kdyby tam byl Matěj Rineš, tak to taky nebude dobrý, ale
4: Karel Spáčil, ale, nevím, kdo ještě by mohl.
3: Zmrzlý,
4: no, není moc zmrzlý, kde brát, no.
3: Zmrzlý, Sláma, jo, ty kluci, který jsou prostě leváci, jestli chceme hrát, ale zase je to o tom, ten Míra Koubek na to neměl tolik času prostě, jo, to je hrozně omezený prostor, ten reprezentační trenér tam nemá tolik času a samozřejmě ty nemůžeš zjít 4 leváky a zkusit v jednom zápase 4 leváky, to prostě nejde. No.
1: Do desítky Pavla Horváta můžete i dál volat na číslo 221-552-222, tady je další z vás, dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Dařito Měřic, já zdravím všechny ve studiu i přátelé fotbalu. Já jenom k tomu našemu výkonu samozřejmě byl takový chaos, ty hráči se tahali jak králici z chlobouku, všichni před zápasem říkali včera panem Krejčím, dám do toho všechno, víme, o co hrajeme, ale ta tráva nebyla zvoraná. To je ta česká mentalita, jako už jsem vám jednou říkal, že jste mě pokrali, že jsem nebyl slušný, tak já to řeknu slušně, místo krve moč. Tak je asi takhle nějak jsem to viděl. Děkuju.
1: Děkujeme za názor.
4: No mě zaujalo, že vlastně trenér Miroslav Koubek na té pozápasové tiskové konferenci mluvil o tom, že ta situace byla složitá nejen třeba kvůli zranění Davida Juráska, ale i že hráči, na které chtěl spoléhat, ty tahouni, ta osa, ta kostra týmu, že neměla formu. Že proto bylo těžké skládat ty týmy, že možná proto dostávali nakonec šanci Sojka a Vyšinský, kteří podle mého, od nich se toho asi tolik neočekávalo, tak vlastně patřili mezi nejlepší, mezi za mě překvapení turnaje a že vlastně ti, kteří měli táhnout, tak netáhli.
3: Jo, ale to je ve sportu prostě normální, no. Já samozřejmě ani já nedokážu říct a vlastně jsem to nikdy ve fotbale nezažil, že by se nějak jako časovala forma. Jo, můžu říct třeba to, že vlastně, když bylo to přípravný období a trvalo třeba měsíc a týden, to znamená 5 jako víkendových přátelských zápasů, tak třeba pak už jsem šel za Pavlem Vrbou a říkal jsem mu, hele, já potřebuji hrát aspoň 60-70 minut, abych prostě jako si zvyknul na to tempo, protože většinou v tom přáteláku hraješ půlku a pak jdeš jako někam běhat ještě a je to úplně jiný trénink než ten samotný zápas, takže to, že jsme měli nějaký kemp, který jsme završili nějakým přátelákem, který v uvozovkách byl o ničem a někdo v něm hrál poločas, někdo v něm hrál 30 minut, někdo 15 minut, tak vlastně ty kluky na to nepřipraví a vlastně trvalo to měsíc, že jo, než se začalo hrát to mistrovství a ty kluci výjdou z toho rytmu, to znamená, že se může stát sportovně, že tu formu prostě ztratíš a není to jako žádný asi překvapení. Já teď z hlavy si nespomenu teda na hráče, který by tu formu ztratil mimo náš národňák, ale asi tam budou jako určitě, jo, že tam ty kluci budou, prostě je to individuální a bohužel nám se to podle mě stalo. Samozřejmě tady můžeme se bavit zase o těch klukách, který to měli táhnout. Byl to jednoznačně Pavel Šulc, byl to Patrik Šik, prostě tyhle ty dva hráči bohužel evidentně tu formu sportovní neměli. Já nemůžu říct, nebo ani by si to netroufnu říct, a vlastně by mi to nepřišlo na mě, kdyby jako něco vypouštili. To vůbec si nepřipouštím, ale prostě neměli sportovní formu včera. Šulcík tam měl spoustu situací, který vždycky vyřešil. Teďka minulou sezónu, celý první půlrok minulý sezóny, kdykoliv vzal balon, tak to vyřešil. A dneska ráno, prostě vlastně mu nevyšlo zase skoro nic. No.
1: Nečekali jste možná ještě trochu víc od standardních situací? Já vím, že padl ten první gol přímo z autu Vladimíra Coufala, že i dál tam byli Češi nebezpeční, ale třeba, že ta devíza těch rohových kopů mohla být ještě znatelnější?
3: No tak máme na to mužstvo a myslím si, že všichni se na nás dávali pozor. Je pravda, že mohly být nějaké jako rozehrávky. Na druhou stranu, vždycky, když je ta standardka a moc se ti herně nedaří, tak úplně se nechceš tlačit do té rozehry, protože si říkáš, že radši to tam dáme, ať z toho něco je, než když něco zkusíme, nedopadne to dobře, tak jako ani se tam nedostaneme. Takže chápu, že kluci to tam chtěli sypat, ale nebyli jsme z toho úspěšní vlastně už ani proti Jihoafrické republice. No.
1: Můžeme vzít do hry dalšího posluchače. Dobrý den, kdo se dovolal?
8: Dobrý den, tady Jirka Liberec. Já bych chtěl jenom říct takový ne úplně kritiku na naši hráče, ale jak se ta kultura toho fotbalu jakoby změnila za těch 20 let. Já když si pamatuju, tak my jsme jako malí děti hrali od těch nejmenších až od nějakých 6 let až do 12 let, 15 nebo 16 na nějakým plácku za barákem. A tam jsme se vlastně většinou všichni naučili líp ten fotbal, jak na nějakých tréninkách. Protože už jsem tenkrát citoval Johan Cruyff, krásný citát. Když jsem chodil trénovat do Ajaxu, tak jsem tam trénoval 4x týdně po 2 hodinách, ale za barákem jsme hráli 8 hodin fotbal, takže kde se on naučil hrát fotbal, jestli na tréninku, anebo za pátem na baráku, kde mu se obehrával starší hráče, kde se naučil veškerou techniku, všechno, takže jakoby tady je otázka, že jsme tím mladým klukům vůbec sebrali ty plácky za barákem, kde si postavili nějaký diskontní krámy a tak dále, parkoviště a ty děti si už nemají kde mimo fotbal zahrát ani jakby fotbal, no. Tady bych viděl jakoby první kámen úrazu a druhý kámen úrazu bych viděl v našem fotbale, kdy hrál ještě Rosický, Poborský, Nedvěd v našich ligách, tak tam bylo asi zhruba tak asi 5 nebo 10% cizinců a dneska jich tady máme skoro 50.
4: Já bych začal tou...
8: Můj názor, no.
4: Já bych začal tou první částí, o které mluvil posluchač, protože ona o tom byla řeč vlastně i v televizi, v České televizi. Miroslav Soukup mluvil o tom, že vlastně u nás už neexistuje to, že by děti si šly zahrát na ulici a že prostě v těch, řekněme, zaostalejších zemí, možná ekonomicky z našeho pohledu, ale že zkrátka on má zkušenosti i mimo Evropu, pan Soukup, tak on mluvil o tom, že tam prostě děti vezmou merunu a honí míč po ulici a vlastně i o tom, že asi ta výchova u nás neprobíhá úplně šťastně, mluvil také Vladimír Coufal, kterého si můžeme pustit.
9: Samozřejmě český fotbal se musí nakopnout, ale není to jenom otázka, si myslím, áčkový reprezentace, je to o výchově celkově těch hráčů a celkově musíme hráče vychovávat jinak, než vychovávali naší generaci a nemyslím si, že Mexičani, když se jich zeptáte, kolik jich běhalo po lese dneska na tom hřišti, tak jak jsme trénovali my, nebo jak trénujou, tak individuality, tak si myslím, že to je něco jiného. I tak, jak jsem poznal tu výchovu mládeže v Anglii, protože vlastně malej byl ve ZMU, tak si myslím, že je hodně co zlepšovat v Česku, včetně trenérů a všeho.
4: No v první chvíli jsem se lekl, když jsem Vladimíra Coufala slyšel, že běhali teď po lese někde v Mexiku ještě, ale snad jsem to pochopil správně, že to bylo myšleno do té výchovy, jak navazoval pak se svým synem vlastně. Tak je v tohle ten hlavní problém, že pak se to vlastně vrátí, když ten fotbalista dospěje?
3: Stoprocentně. To už nejde dohnat. Já už jsem to několikrát jako počítal nahlas při nějakých debatách. Budu se to snažit shrnout, když si vezmeš opravdu, že bude trénink pětkrát v týdnu hodinu, ať se to líp počítá, tak je to 5 hodin, zápas, 6 hodin fotbalu. Jo? No, jenže když půjdeš opravdu pětkrát týdně na 2 hodiny za barák, tak je to 10 hodin, což já teď beru minimum, co jsme chodili. Jo, 5 hodin a to je o 10 hodin víc fotbalu vlastně týdně. Za měsíc to 40 hodin. Jo, je to prostě neskutečné a to vlastně nejde dohnat. To nejde dohnat technicky, jo, to, co nakopeš, je jedno, jak to tam zmínil posluchač, proti starým, jestli tě řežou, musíš si s tím poradit, musíš vědět, jak se postavit, aby tě to nebolelo, nebo aby si ten balon udržel, nebo pak, když jsem byl větší, no tak jdeš hrát proti bráchovi a jeho kamarádům a musíš obehrát prostě 4 malý kluky, který se ti pletou pod nohy. Jo, tohleto je klasický vývoj těch všech, myslím si, ať už afrických nebo jihoamerických prostě mančaftů a tam je to doteď. U nás prostě tohleto úplně vymizelo, naopak jsme kolikrát překvapení, že tam ty kluci jsou, že chodí hrát, že hrajou nohejbal někde, jo, a vlastně jejich minimum, jo, a si nedělám iluze o tom, že prvoligoví hráči, všichni opravdu, samozřejmě se tomu věnují teďka už 4-5 hodin, když jsou 2 tréninky, jak jsou tam celý den. Ale já, když jsem začínal v Jablonci s Romanem Skuhravým, se současným trenérem Baníku, tak nás trenér Kotrba vyhazoval ze hřiště, prostě už odjížděl ze hřiště, měl udělanou svoji práci a šel nás vyhodit vlastně, já nevím, třeba hodinu a půl po tréninku, kdy už jsme sotva chodili. Teď já jsem zmiňoval ty hráče, který jsem zažil v Plzni takhle fungovat, byl to Pavel Bucha, Dominik Janošek a Šimon Gabriel, který po tom nejtěžším tréninku v týdnu vlastně si tam chvíli sedli, opláchli se, pak si začali jako lehce kopat, no a byli tam další hodinu a makali, jo, nebo makali, kopali si prostě a ono jim to přinese samozřejmě ne hned, ale určitě jako do budoucna nějakou jako nějaký progres v tom, že až na ně ten balon někde poletí, no tak oni ho zahrajou správně. A to prostě u nás tady není a myslím si, že to jde zařídit, aby ty kluci chodili přímo ze školy, aby tam s nima byl někdo na hřišti, ať už jako dozor, nebo jako opravdu trenér, kdo bude chtít poradit, aby tam někdo byl. Myslím si, že máme spoustu licencovaných trenérů, jsou to většinou kluci, který ve fotbale zjistili, že úplně to nebude třeba na ligu, tak se začali věnovat tomu trénování, já to chápu, jo, ale tyhle kluky musíme prostě využít k tomu, aby rozvíjeli tu mládež. Ne všichni můžou udělat ligu a ne všichni můžou udělat jako kondiční trenéry u nároďáků a v první lize. My potřebujeme ty lidi a tyhle ty bejvalý fotbalisty, ty, co to zažili, my je potřebujeme u té mládeže. A musí je prostě zaplatit, musí je hejčkat, protože tyhle ty lidi o tom vědí nejvíc.
1: A jak tu mládež namotivuješ, aby šla ven? Mě je 28 a vím, že když jsem byl v tom věku, dejme to 13 až 18, ne, ale víš, jako čerstvá zkušenost, že prostě už vím, že u nás to nebylo v uvozovkách v módě jít si kopat za barák.
3: Řeknu to za zase řeknu můj příběh z Mostu. Když jsem přišel do Mostu, kluci chodili dřív, ale nedělali nic, možná si tam zvedli nějaký činky, udělali kliky, přeskočím o 2 měsíce dál, udělali jsme z tejpu v posilovně nohejbalovej jako kurt, 3 metry na 3 metry, postavili jsme tam gumu, ale furt se nic nedělo. Říkali jsme, můžete hrát, hele, máte tady tohle, nic se nedělo. Až pak říkám mojímu asistentovi Martinu Kocíko, říkám, hele, pojdeme tam, normálně hodinu před tréninkem, no tak jsme hráli my nohejbal, hádali jsme se tam o něco a dneska už ty kluci chodějí sami, hrajou tam, mlátí se do uší nebo do... Frnkají se do čela, prohrávají Coca-Coli, večeře, jo, hrajou proti sobě ve dvojicích, jeden v obíhačku, ale prostě musíš je na to navíc, jako je to prostě úloha těch trenérů, je tato, ty musíš ty kluky donutit k tomu, nebo donutit, přivíz k tomu, aby je to bavilo, aby v tom hledali to, co je ta sranda, ta zábava, tak jako furt je to zábava, furt je to koníček, který jako buď tě může živit, anebo by to měl být koníček, že já vidím, teď jsme hráli v Kolíně, pardon, proti Kolínu, kde byli víceméně 20, 23, 25 let a byl tam 36-letý chlap, který tam dělal skluzy, já jsem ho obdivoval, bylo vedro jako blázen, no a ten to miluje, ten to přece nedělá kvůli tomu, že tam jako zbohatne v Kolíně, asi ne, ten to má rád a ty kluci tyhle ty prostě by měli jít příkladem a tyhle ty mladí by se od nich měli prostě učit.
4: Auk.
1: Nechceš nic zadávat.
4: Ne, to bylo krásné, podepisuji. No a v tomhle by měla být samozřejmě velká role i fotbalové asociace, protože ta potom musí jít, ta musí prostě do toho investovat nejen finance, ale i ten čas a tu energii, protože pokud se nepodchytí to, co říkal Pavel Horvát, tak těžko najednou nám doroste nový Messi, nový Rosický a jako budeme najednou vyhrávat mistrovství světa, prostě je to jako bych na dlouhou tráť a nebude to ze dne na den.
1: Jeden z posluchačů taky nadhodil téma, že aktuálně je v české fotbalové lize až příliš mnoho cizinců. Něco podobného zmiňoval ve vysílání radiožurnálu Sport po utkání s Mexikem taky bývalý reprezentační kouč Petr Rada.
10: My se musíme srovnávat s takovýma zeměma, jako je Chorvatsko, jako je Belgie, protože jsme byli na jejich úrovni. Měli bychom se nad tím zamyslet, jestli za 5, za 10 let budeme mít hráče, který budou reprezentovat Česko, protože si myslím, že na to, jak jsme malý stát, máme moc cizinců. Nejsem proti cizincům, myslím si, že je to správně, každá liga je okořeněná, ale my bychom měli udělat nějaký limity, kde by mělo být vždycky víc českých hráčů, který by měli dostávat víc šancí.
3: No, teď zase já můžu udělat hau, protože já si myslím, dobře, OK, první liga, asi by tam mohlo být nějaký číslo 10 třeba, dejme tomu v kádru, nebo v kádru, ať si může mít kolik chtěj, ale určitě by to mělo být v těch nižších soutěžích. Já jsem o tom přesvědčený, že ve druhý, ve třetí lize by prostě mělo být, já nevím, fakt jako 3 cizinci dovolený maximálně, protože prostě ať chceme nebo nechceme, tak ty kluci mladí můžou růst i v té druhé lize, i v té třetí lize, prostě pozbírají spoustu zkušeností. Jo, já neříkám zase, že z nich všichni budou reprezentanti, ale mají tu šanci. Pokud tu šanci nedostanou a z těch, řeknu teďka, já ne, kolik má ta první liga dorostů manšaftů, ale má jich víc než 16, myslím, tak z těchto těch ligových dorostů, pokud ty hráči nedostanou šanci do dospělého fotbalu, do kvalitní soutěže, no tak jako tak v divizi už prostě už je to na hranici toho, že z té divize se vykope možná jeden jako ze stovky, z 200 hráčů se dostane z divize někam vejš.
4: No a tady musíme samozřejmě trochu jít i po Spartě, Slávii a dalších, pokud prostě v těch elitních českých klubech budeme mít hodně cizinců, což na jednu stranu může přinést třeba úspěch v Evropě, tak ale kde budou hrát ti nejlepší čeští hráči? Budou hrát, řeknu, v skupinu o udržení, nebo o záchranu, nebo tu prostřední skupinu v lize. Teď nechci urazit zase žádný z týmů, Mladá Boleslav, Teplice, je to jedno, ale dobře, budou hrát aspoň tuhle soutěž, budou hrát první ligu. Ale jestli chceme mít top hráče, chceme hrát dobře na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, tak zkrátka to musí být jako v dobách Eura 96, kdy ti nejlepší byli ve Spartě, ve Slávii.

0: a bojujte a dole sto. A tenkrát kapitán týmu Souček s Soufalem vzal na sebe tu zodpovědnost a to stanovisko toho týmu, kde se také dohodli, tam šel říct. Bylo z toho trošku jako aferka, ale on tam šel jako kapitán s tou zodpovědností, že se to nebude líbit. Ale šel tam, teď jako Coufal. Co udělal trenér Koubek manažerem? Sebrali mu kapitánskou pásku, že to neměl dělat a chvíle, přitom o tom věděli. To je jedna věc. To si myslím, že v tom týmu už trošku rozhodilo, protože když se potom bavili o tom, jestli Souček kapitán, tak půlka týmu radši odpovídala a půlka jako říkala, že jim to jedno. A jmenovali Láďu Krejčího. Potom další věc, která si myslím, že byla taky trošku jakoby vztahová, když Vašek Černý v zápase, tuším, na Férech, Lukáš Čer v dobrým úmyslu tam vystřelil, trefil nějakýho hráče, rychle míč oni přinesli, utíkali na naše bránu asi v pěti, myslím jenom obránce. Vašek Černý se vrátil do té pozice bránícího, držel svého hráče, jenže došlo to na někoho jiného, který měl držet někdo jiný. Neříkám, že Lukáš Čer. A byl z toho gól. Po zápase novinář, hloupě až, ano, hloupě, byl slušnej, hloupě, se ho zeptal, tam byl volný hráč, nebyl to váš hráč? A Vašek Černý v tom nedobrým rozpolnění řekl, jo, tak to vidíte na mě a odešel. A od té doby si neťuk za reprezentaci. Vašek Černý je jeden z našich nejlepších ofenzivních hráčů, umí obejít jednoho, dva hráče a vytváří ty situace, které my jsme tam na tom mistrovství neměli. A mimochodem je to nejlepší nahrávač Patrika Šika v reprezentaci.
1: Děkujeme za tento příspěvek. Aby už to nebylo moc dlouho, abychom taky dali prostor Pavlu Horvátovi a Tomáši Petrovi.
2: Musíme nejdřív upřesnit to, co zaznělo. Ten zápas, o kterém byla řeč, to bylo Česko-Gibraltar, kdy následně šel Vladimír Coufal s Tomášem Součkem před tu tribunu, nebo respektive nepřišli hráči na děkovačku a pak z toho bylo to halo, které vyvrcholilo odebráním kapitánské pásky. Tehdy ještě Miroslav Koubek nebyl trenérem národního týmu, tehdy to byla vlastně ten závěr té kvalifikace po té, co skončil Ivan Hašek. Takže to jenom pro upřesnění, abychom nenakládali panu Koubkovi za něco, za co nemůže. A co se týče Václava Černého, tak tam bych jenom asi zmínil, že ta otázka nebyla nikterak zlá podle mě od kolegy. Mám pocit, že tam byl náš kolega Jan Utonský, který se ptal legitimně, jestli tam Václav Černý byl nebo nebyl a nevím, jestli mají média takovou sílu, aby po téhle otázce a odpovědi Václava Černého z toho bylo vlastně vyhození z reprezentace v uvozovkách nebo nenominování do dalších srazů. To asi zase bychom spojovali věci, které spolu také úplně tak nesouvisí.
3: No hlavně ten hráč prostě po tom zápase, teď jsme se tady o tom bavili před chvilinkou, prostě seš v emocích, ať už pozitivních nebo negativních, a tady to muselo být negativní samozřejmě po tomhle zápase a někdy jako někdy je lepší odejít vlastně, jo? Já bych mu to vůbec jako nevyčítal, spíš prostě samozřejmě ta atmosféra prostě nebyla dobrá a to si myslím, že vnímali všichni.
4: Jaké jsou teď vyhlídky na budoucnost českého národního týmu? Co nás čeká dál, je podzimní Liga národů, která bude hrát důležitou roli právě co týče těch dalších kvalifikací.
2: No a řekněme si ty soupeře hlavně.
4: Chorvatsko, Anglie a Španělsko.
3: No tak Chorvatsko taky bude procházet obměnou. Anglie bude dobrá, no, to. Ale ne, hele, je to fotbal, já jsem šťastný, že mám tuhle tu práci, že vlastně o tom můžeme mluvit, protože je to skvělý a my můžeme doufat, že prostě to bude jenom lepší. Já vím, že vždycky může být hůř, nikdy neříkej, to je zase jiný přísloví, to je jedno, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, tak, ale já si myslím, že prostě ty kluci mladí vyrostou, budou dostávat šanci, tadyhle jsme zmínili spoustu jako podnětů, který by k tomu mohli víc. Samozřejmě, že to asi nebude už teďka v tom zápase té Ligy národů, ale prostě musí se nad tím někdo opravdu zamyslet a dělat něco jako konstruktivně a vím, že před x rokama jsme tady šli holandskou cestou a pak nějakou jinou cestou a já si myslím, že jsme Češi a že bychom měli mít nějakou opravdu my koncepci, kterou budeme naplňovat ať už se to týká klubový jako úrovně nebo reprezentační úrovně a podporovat i naše hráče k tomu, aby se prostě mohli rozvíjet.

0: jestli to bude stačit na mistrovství Evropy, nebo na mistrovství světa, nebo na ligu mistrů, tak to už je otázka, ale musí ty hráči, ty kluci mít podmínky. Zase se vrátím k tomu, co jsem zažil na vlastní kůži. Není možný, aby v zimním období hráči trénovali hodinu na umělce na polovině hřiště, dorosty i ligový dorosty, aby trénovali na polovině hřiště a po hodině už je vytlačoval někdo jako ze hřiště, že není prostor na to, aby mohli trénovat. Jo? To prostě není možný a přesně proto se třeba ty hráči nerozvíjejí, protože oni můžou trénovat, tyhle ty kluci můžou trénovat hodinu a půl, pak si dát čaj, dát si kelímek čaje a jít si ještě půl hodiny kopat a vůbec nic se jim nestane. Jo, naopak prostě nazbírají ten čas s tím balónem a v tom prostředí a dělají partu a dělají další věci, které prostě rozvíjejí k tomu, aby byli lepšíma hráčema. No.
1: Mě zaujalo, ty jsi říkal, že Chorvaté také budou procházet obměnou, to znamená, že čekáš nějakou velkou obměnu v českém týmu, protože když se podíváme na tu soupisku, tak u golmanů tam je to Jindřich Staněk nejstarší 30 let, ale Horníček, Kovář, ty mají před sebou ještě spoustu let, Vladimír Coufal 33, Tomáš Valeš 33, Jaroslav Zelený 33, tak tam už... To už jsme jako docela vysoko v tom věku. Vladimír Darida, tak to bylo asi jenom záskok tady na mistrovství světa, řekněme. Tomáš Souček 1,30 a pak útočníci Chorý 1,30, Šik 30.
0: Mně se to nabízí, já vím, že 30 není ještě žádný věk, že ty kluci budou chtít pokračovat, pokud na to budou mít výkonnost, tak proč ne, no ale k ním už by se tam měli objevovat ty hráči, zmiňovali jsme tady Rineše, proč ne, proč ho nepodržet, jako každý hráč potřebuje důvěru a to, že dostaneš někde zahrát si poločas jako za nároďák, není ta podpora, že jo, tak pojď, tak ukaž tady v Lize národů, tady dostaneš zápas a půl a tam něco uvidíme. Jo, byl Hugo Sochůrek na mistrovství, za mě bylo zbytečný ho tam spát, to musím říct na rovinu, protože...
2: Ani teď v tom posledním zápase, kdy už bylo rozhodnuto?
0: Myslím si, tak rozhodnuto bylo až v 70. minutě a jestli tam dávat někoho na 10 minut, jenom aby si udělal čárku, samozřejmě může to být životní, už se třeba na mistrovství světa nikdy nemusí dostat, mohl to být životní zážitek pro něj, ale myslím si, že to bylo zbytečný, že on třeba by mohl být ten hráč, kolem kterýho za 4 roky bude další mužstvo, který třeba na to mistrovství světa nebo o něj bude bojovat. Takže já si myslím, že máme mladý hráče, některý už jsou třeba v cizině v 18, 19 letech a může se stát, že je objevíme znova pro ten dospělej fotbal a já jsem jako... pozitivní furt, prostě já si myslím, že je to fotbal, my jsme jako Češi vždycky ten fotbal uměli, ale musíme si nalejt čistýho vína, co všechno pro to děláme, aby jsme ty hráče dobrý měli a já si myslím, že můžeme dělat víc v těch věcech, o kterých jsme se tady bavili.
1: Já bych tady doplnil jenom, když tady byl zmiňovaný několikrát Matěj Rineš, že tam je zase základ to, aby ti hráči opravdu hráli, aby neměli zdravotní problémy, aby měl pevnou pozici ve Spartě, protože on tam měl jedno velmi solidní období, ale v poslední době už to zas tak žavé nebylo. A pokud zkrátka nebude hrát v klubu, tak je jasné, že se těžko bude dostávat do reprezentace, pokud to není v zahraničí. Samozřejmě, pokud bude plácnu Hugo Sochůrek za 3 roky v Reálu Madrid, kde bude naskakovat na 15:15 v závěru, tak je jasné, že musí být v reprezentaci, podobně jako se řeší třeba Hložek nebo podobní hráči, ale pokud zkrátka český fotbalista neprosadí se do českého klubu, tak těžko ho asi můžeme chtít v reprezentaci.
2: A zároveň už je mu 25 let, tak zase nečekejme nějakou spásu. Není to zase úplně z té generace nejmladší.
0: My jsme o to zmínili, protože tam nás jako tlačí bota, ale ona, když budeme jako konkrétní a kritický, no tak vlastně všude tady pan posluchač zmiňoval Láďu Krejčího, samozřejmě asi má na lepší klub, ale vidíme výkony vlastně v každém tom mužstvu, ty stopeři jsou tak dominantní, že jako si řekneš, ty, máme my lepší stopery, jo, Robin Hráč hraje Bundesligu, byl výrazný, já ho mám rád, měl jsem ho v juniorce v Plzni, mám ho rád, jo, ale byl tak výrazný, byl dominantní, jo, já nevím, já tam vidím jako lepší hráče, jo, Láďa Krejčí má za sebou španělskou ligu, má za sebou anglickou ligu, jo, byl dominantní, měl dal gól, jasně, je sebevědomý, rozehrávka, dejme tomu, jo, ale jako stačí to na to, aby hrál za Manchester United? Přemýšlím teďka nahlas. Jako.
1: No a navíc dnes vlastně v tom zápase s Mexikem nebude mít úplně čisté svědomí, on to sám vlastně říkal po zápase, že jeden z těch gólů jde za ním a omlouval se za to i spoluhráčům, takže jako on, co se týče třeba vůdcovských schopností, toho, že je kapitánem, tak tam je to všechno v pořádku. To si myslím, že je jeho velká přidaná určitě. Hodnota. To je věc, na které určitě on může stavět i v zahraničí. Pokud bude umět danou řeč, tak, tak může být jako může z něj být legenda v jakémkoliv klubu prakticky, ale stále samozřejmě určitá chybovost tam je, což bude vždycky asi u každého, obzvlášť u obránců, ty chyby jsou samozřejmě mnohem viditelnější, stejně jako u gólmanů. Ale na druhou stranu si myslím, že třeba co se týče i toho, dnes jsme dostali tady 3 góly, nebo národní tým dostal 3 góly, ale myslím si, že ta obrana věkově i třeba tím, kde ti hráči hrají, tak má za mě perspektivu. Jo. Sice Chaloupek v prvním zápase to nebylo úplně ono, ale zase nabral nějaké zkušenosti a udělal velký vzestup za poslední rok, dva. Vedle toho Hranáč, Krejčí, tak tam si myslím, že na tom se dá do budoucna stavit. Stejně jako na brankářích. Horníček.
2: Kinský nejel.
1: Je tam Kinský, je tam Kova. Takže jako tam si myslím, že nás ta pata tlačí mnohem méně, ale zase je to o tom, že to jsou, řekněme, nekonstruktivní pozice. Jsou to pozice, které se dají odehrát silou, dá se to urvat a podobně. Ale co se týče nějaké kreativity, tak to je ta věc, která nám chybí a je to zase o té výchově, o které už jsme se bavili. Tam prostě pokud Hugo Sochůrek, chceme ho vychovat, chceme, aby hrál, tak budeme muset počkat, jestli opravdu on se rozehraje do toho v uvozovkách Rosického nebo něco, co hledáme dlouhodobě, tak pak můžeme mít jako zářné zítřky, ale jinak, jestli to budeme nakopávat dopředu a doufat, tak bohužel, no.
0: Dvě věci, začnu tímhle tím, že vlastně třeba ukázal se Saša Sojka, vlastně nečekaný, jako výborný prostě. Za mě to byl jeden z hráčů, který si vlastně odehrál svoje.
1: A kdekoliv.
0: To je první věc. A druhá věc, já mám velmi rád a fakt jako jsem si toho vědomý, že jsem to dělal i já, že když něco zkazíš, tak to prostě říct, jo, Láďa Krejčí, to je super, a i ten David Douděra dneska, vlastně ten centr třeba, co, jo, nevíde ti to, omluvím se a jedu dál, bez jakýchkoliv gest, jako chytání se za hlavu a dávání si hlavy do drezu, prostě jo, zkazil jsem to, hrabu dál, to prostě k tomu patří a mně se to fakt jako líbí, tady ta sebereflexe, když ten hráč dokáže uznat, já jsem to zkazil teďka, Láďa Krejčí tam byl u toho prvního gólu a stejně tak tam byl Denis Višinský a stejně tak tam byl Lukáš Červ, takže samozřejmě můžem to říct, že to chtěl vzít na sebe, jo, je to ta vlastnost toho lídra, to je jasný a já tohle to mám fakt jako rád, no.
2: Miroslav Koubek má smlouvu, má chuť pokračovat, je dobře, že bude pokračovat?
0: Já tady nevidím důvod, jako říkám, já si myslím, že ten trenér musí dostat čas a je to jedno, jestli to je na klubový úrovni nebo na reprezentační úrovni, on vlastně neměl úplně čas to mužstvo prostě poznat. Já můžeme teďka, já nevím teda, kdy začíná ta Liga národů, ale jo, dejme tomu, že už to bude třeba, už u toho mužstva bude půl roku. Jo, tak dejme tomu, že pak můžeme jako říct, hele, on vybral znova špatný hráče, znova to špatně postavil, zase to nefungovalo, zase to vypadalo takhle, jo, zase budu koukat na to, co se nám povedlo, teďka ta první čtvrtina v tom zápase předtím těch 10 minut nebo 12 minut, prostě na tom, já vím, že jsou to maličkosti, nebylo toho moc, ale z těch momentů se dá jako čerpat a my chceme takhle hrát, určitě takhle, klukům se to líbí, líbí se to lidem, jo, všichni takhle by chtěli hrát, jo, ale někdy to prostě nejde, někdy ten soupeř je lepší a bohužel to se přihodilo nám, no.
1: Já bych řešil dvě cesty. Tou jednou je, že pokud se má měnit trenér, tak by měla být už jako dopředu náhrada. To jsem byl vždycky toho zastánce, že pokud chci vyhodit trenéra na klubové úrovni v reprezentaci, tak bych měl vědět, kdo za něj. Ne, že vyhodím trenéra a pak budu zuřivě hledat, tak jako se to třeba stalo a nikdo nechce a nikdo nemůže a toho, koho chceme, tak na toho nemáme peníze a podobně, tak to je určitě jako jeden bod.
0: Je horší, ne, když nikdo nechce.
1: tak když nejsou peníze, tak pak nikdo nechce. A druhá věc je, já nevím, jestli Miroslav Koubek s tím herním stylem, který on propaguje, samozřejmě, jestli se dočkáme toho, co by asi všichni chtěli, nějakého nádherného fotbalu. Samozřejmě hraje se asi s tím materiálem, s jaký máme, ale přece jenom si myslím, že by se dalo hrát i v současné situaci trošku hezčej, když to řeknu.
0: Určitě se dá souhlasit s tím, že Míra Koubek je víceméně defenzivní trenér. Jo, samozřejmě ono bez té defenzivy je to těžký. Byl tady příspěvek Míry Jirkala, který jste pouštěli. Už je to práce toho většího realizáku. Prostě pustit k sobě tyhle lidi. Teď neříkám, že pan Jirkal by byl ten, který by to měl jako řídit, ale už tam může být specialista na tohle. Dobrý, máme zisk na vlastní polovině, tak co teď jako? Jo, máme zisk na polovině, jak to chceme hrát, jo, jdeme do plnejch, jak to chceme hrát. Jo, tohle samozřejmě my ani nemůžeme vědět, protože my jsme se úplně k těmhle těm fázím na tom mistrovství nedostali tolikrát, aby jsme si mohli říkat, jako co jsme tam chtěli hrát. Jo, říkám, byly tam ty pěkné věci, zmiňoval jsem je. Takže na tom jako to si vytáhnout a na tom pracovat a to podpořit a v tom se rozvíjet samozřejmě, no, to je celý fotbal.
1: No, já myslím, že český národní tým teď čekají těžké časy, protože přijde samozřejmě to vystřízlivění po mistrovství světa, kdy už ta kritika samozřejmě nějaká začala a jak tady byla řeč o té lize národů, o těch soupeřích, mám pocit, že to je v říjnu, kdy se hrají ty reprezentační duely.
2: Na konci září začíná se.
1: Je to dlouhé okno vlastně premiérově, to je skoro měsíc, co bude pauza v ligových soutěžích. No a vzhledem k těm soupeřům asi nemůžeme očekávat nějaké velkolepé výsledky. Je to fotbal, stát se může ledacos, ale když budeme předpokládat to papírové předpoklady, tak asi nepřijde jako výsledkové zlepšení a teď tedy jako to bude těžké, protože nepovedlo se mistrovství světa, dá se očekávat, že se asi úplně nebude dařit ve Španělsku nebo ve Wembley proti Anglii a ukočírovat to, aby nepřišla jako velká těžká kocovina nějaká, tak po té euforii z postupu, tak to tedy bude masakr.
0: Zase na druhou stranu, já to vnímám tak, že pokud někde dostaneš trojku nebo bůra, tak tě to prostě probere a vidíš kdo je schopný obstát a kdo třeba schopný na tu úroveň prostě není, takže můžeš hledat dál. Já si myslím, že máme fakt jako těžký soupeře, takže stejně tam asi nikdo nebude čekat. Teď jsme taky, řekněme si popravdě, kdo čekal, že porazíme Mexiko. Já jsem byl, chtěl jsem být takový jako střízlivý, říkal jsem 2-2, a po dobrém výkonu, že budu spokojený. Dopadlo to 3-0. Jo, a myslím si, že bylo málo optimistů. Samozřejmě ty hráči, chápu to úplně. Já jsem šel na Barcelonu taky vyhrát, ale po dvou minutách jsem věděl, že vlastně se to nemůže nikdy stát. Takže ty hráče chápu, je to vlastně správně a musí to tak být. Jo, ale ty to vidíš jako reálně. Myslím, že jsem slyšel Kamil Čontovalský jako Slováka, který vlastně to řekl na rovinu, že jako to necítí, že by to tak mělo dopadnout logicky. Jo, takže já si myslím, že i ty neúspěchy prostě k tomu vývoji toho mužstva budou patřit a možná, jak jsme se bavili o té obměně, tak prostě tam se třeba ukáže, že už ty starší hráči, teď já nikoho určitě nejsem hoden ani, abych někoho vyhazoval nebo kritizoval natolik, že by, jako by měl skončit v reprezentaci, ale možná, že i ty kluci sami si řeknou, hele, tohle už je pro mě prostě jako moc.
1: Zase možná lepší prohrát ve Španělsku, v Anglii, než na Faerských ostrovech.
0: No je to tak, přesně tak. Takhle jsem to myslel, jo, že to, že prohraje s někým, to je normální a to, že tě to bude bolet, je jaký normální, ale je rozdíl, jestli prohraje s někým ve Wembley nebo u řeky. No.
2: I když to je špatná zkušenost.
0: Teda u moře, pardon.
2: I když to je špatná zkušenost, tak z toho jsou ale vzpomínky na celý život pro fotbalisty. No, David Douděra mluvil v našem vysílání o tom, jak v roce 2006 během tehdejšího světového šampionátu si jeho bratrancem, dalším reprezentantem Lukášem Červem, pobíhali po pláži a sledovali každý zápas, haltali to.
0: No, to je jasný, to já jsem tohle mluvil vlastně o Sáďovi, prostě dal penaltu, která posunula nároďák na mistrovství, dal gol na mistrovství světa, komu se to poštěstí, Hrgody, to jsou zážitky, který prostě jsou výjimečný a já si myslím, že každý z těch kluků, který tam byli, tak prostě si to zasloužili, že tam jeli, myslím si, že bylo spoustu hráčů, který jim to záviděli i přes ty výsledky, který prostě nepřišli, tak všichni by tam chtěli bejt a je to tak správně a já to těm klukům přeju ty zážitky, byť to dopadlo takhle, tak za x let si vzpomenou, že byli na mistrovství světa.
2: Říká Pavel Horváth na závěr jeho desítky, moc díky za tvůj čas, užij si pár dní volna, máš je, viď?
0: Nemáte vůbec za co, hezký den.
2: A díky i Tomáši Petrovi, který nás taky doplňoval teď ve studiu Radiožurnálu Sport.
1: Děkuji za pozvání k Pavlovi.
2: Na Radiožurnálu Sport, ale mistrovství světa zdaleka nekončí, ideál pro vás budeme mít jistě velmi zajímavá témata. Hezký den.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horvátha.
4: Na Rádiu Praha.
3: Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
4: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horvátha.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Doprava. Informace. Rádio Praha.
1: Dnešní debata Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla z cyklu Ctnosti a neřesti se jmenuje Jak přežít technoevoluci. Diskutovat budou tři hosté. Katolický kněz Tomáš Halík, který by mohl přinést existenciální a duchovní pohledy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, která říká, že děti už nás v otázce technologií předběhly a já doufám v praktický pohled na dopady na vzdělávání děti a společnost. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A režisér nové inscenace Davidského divadla Tři zmrzlí, Pavel Šimák, který téma umělé inteligence přenesl na divadelní prkna. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Moje jméno je Renata Kalenská a vítám diváky v kavárně Davidského divadla a zdravím posluchače Českého rozhlasu Plus.
0: Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
1: Základní otázka. Jsme svědky technologické změny nebo změny lidské civilizace? Tak možná bych to odstartovala vámi, Tomáši.
2: No, ta změna technologie skutečně mění společnost, mění civilizaci a může za určitých okolností změnit vlastně lidskou existenci.
1: Z vašeho pohledu, co je technoevoluce?
2: Technoevoluce je... Tady máte technoevoluce nebo technorevoluce? Protože ona skoro je to technorevoluce. Protože je to dramatická. Dramatická změna prostě životního stylu a myšlení lidí a komunikace mezi lidmi, která je způsobena prostě těmi užíváním, případně nadužíváním, což bude asi veliký problém, těch moderních technologií.
1: A stejné otázky jsou i na vás, tak Evo?
3: No, u té první já to vním úplně stejně jako mě. Technologie je takový hack, který tu společnost jako hodně ovlivňuje a proto třeba i teďko si myslím, že zažíváme takový ten velký generační rozkol, že moc nerozumíme vlastně dětem, protože žijou v úplně jiném světě a jsou s těma technologiemi opravdu hodně v kontaktu. Současně taky my dospělí, ale my používáme vlastně jiným způsobem, jsme na jiných platformách a tak dále, takže tam se prohlubuje nějaký to neporozumění a z toho si myslím plyne většina problémů i jako ve školách, ve vzdělávání. A druhou otázku.
1: Co podle vás je technoevoluce a možná můžeme volně přejít k termínu technorevoluce?
3: Technorevoluce. No, tak to je asi to, co, jako v čem jsme teďka. Že AI jako taková nebo umělá inteligence, tak to je tady s náma už jako 70 let. Vyvíjí se hodně silně a teď poslední dobou, že jo, ty poslední pár let je to hodně ta generativní umělá inteligence, o který se dost mluví. Nicméně AI jako taková, zejména ta metoda teda strojového učení, vlastně nás ovlivňuje už více jak 10 let na sociálních sítích a to já si myslím, že je ta hlavní společenská změna. Mm-hmm. Že ta změna, která nastane v důsledku generativní umělé inteligence, je teprve jako na vzestupu.
1: Pavle, možná kdybyste to spojil se svou inscenací Tři zmrzlí. Já jsem to neviděla, ale četla jsem scénář, takže nějakou představu taky mám a nevím, kdo tady v kavárně viděl představení Tři zmrzlí, ale zkuste to i propojit s tím pohledem režiséra, který se tomu věnoval, asi z úplně jiného úhlu pohledu.
5: Pro mě je to možná jenom taková vlna, příchod nějaký pro nás překvapivý a rychle se rozvíjející technologie. Pro mě to je jenom zase nějaká vlna, která se někam převalí, protože jak dlouho tady z hlediska třeba vůbec existence života na Zemi jsme, jak teďka to řešíme desetiletí a já třeba přemýšlím o tom, že za 4 miliardy let tady už fyzicky, materiálně ty věci nebudou. To znamená, že mně to trošku připadá, ale já to chápu, že zase na druhou stranu stojím nohama na zemi, mám rodinu, mám děti, tak samozřejmě zodpovědně řeším i tyhle věci, ale baví mě se na to dívat i z hlediska nějakého obrovského, dějinného, vesmírného, duchovního i spirituálního vlastně nadhledu. Možná nám může pomoct se trošku uklidnit v tom, že to zase je prostě něco, co nečekáme, co taky posuzujeme zevnitř toho bouřícího víru, ale